máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

syn. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: For

0: dávka.
1: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
2: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík. A zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého Slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho zdrudana?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, děkuji.
6: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tak. Tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi,
1: já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Sestavy! Vy nevíte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelení. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. Já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořek, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešný luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečel ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let. A pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano. Máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, ale nějaký zážitek, netradiční třeba.
1: No, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je dnešní humoriáda posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900 a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
5: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
3: Zdravíme.
4: A taky. Já bych hlasoval pro pana Mládka.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký
5: víkend. Děkujeme.
3: Ano.
4: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
3: Aha, podám prst.
4: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Šetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
3: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
4: Když to půjde, nepůjde, svět se nezbude.
3: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
6: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
5: Děkuju.
6: Nemáte zač.
3: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
6: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
3: Bereme, dobrá. A?
6: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
3: Máme zapsáno.
6: Ať je
3: Ústí a...
5: Ano.
3: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló.
7: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
5: Dobrý den.
7: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
3: Ano.
7: Vás teda.
3: Tak teda dík. A?
7: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
3: No to byste si ani nedovolil, že?
5: Ne.
3: Tak, hlasujete A nebo B?
7: Bečko, asi.
3: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
8: Haló?
3: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
8: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
5: Dobrý den.
8: A chtěl bych Ačko.
3: A kdo?
8: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
3: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme, křesní jméno, místo.
8: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
3: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
5: A děkujeme.
3: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
9: Já si vás oba dva zdraví.
3: Ano.
9: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
5: Děkujeme.
9: Hezký víkend.
3: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
10: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
11: Ne, to si nespomínám.
10: Nikdy?
11: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
10: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
11: To jo!
10: Jo, zmlátit jo!
11: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
10: Ano.
11: v republice, který byl zmácený divákem.
10: To mě zajímá.
11: Opravdu, ale mě střískala baba.
10: A za co?
11: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou. Že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem vás si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No, není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: No a to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Hele, no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle je krátká.
6: To
4: kratší,
6: ne, to radši kratší.
5: Hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v pěti letech, jo. Ty říká, pojď, já

0: tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v Bače v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
1: Upřímná, jako vždy. Ano.
0: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš, to byla ale jízda. Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
2: Je,
1: no tak,
2: ahoj,
1: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
2: Teď říkal horně se.
1: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, pardon, je to tam napsáno, nashledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
2: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
1: Brouhovský. Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
2: Ne.
1: Že Honza něco víc a...
2: Ne, Honza je fajn.
1: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vyprávěla, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
1: Budeme ale vzpomínat jen na to hezké.
2: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
1: Tak, ale já, hůl má tak, sebou.
3: To chápu.
2: Ano,
3: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
1: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
1: Dobrý
4: a
1: den.
4: Volila bych pana Hornička.
2: Ano.
4: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
2: Děkujeme vám.
4: Krásně a hodně zdravíčka.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
1: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
5: Naschledanou.
1: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
2: To je úžasný.
1: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
6: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuju, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
7: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
6: Ne.
7: Jaký
6: musím to rozvádět? Ne.
7: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
6: Nechtěl.
7: Děkuji, nechtěl, aspoň.
6: Ano, děkuji, nechtěl.
7: Ano.
6: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se nám ptají.
7: Třeba nabídka přijde.
6: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
7: Tak dotaz.
6: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
7: A co bys řekl pak?
6: Thank you, no.
7: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
6: A na báječný papíře.
7: Ano. Což by bylo horší.
6: No.
7: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
6: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, A nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. Ty toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
7: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
6: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuli Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Bylo tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole.
3: Ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka.
3: Jo, ano.
2: A můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
4: To jste vy?
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak zkrumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: Chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: Máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Kdo je s námi?
6: Haló. Tady krásná Plzeň.
3: Ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko. Zdravíme. Dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A B.
6: Uršulko. Ano. Stejná krevní skupina.
3: Aha.
6: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou. Jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů z počátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No, tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou,
3: tvojí
2: kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro imelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Společnost IKF Broumovsko chystá obnovu bývalého hotelu v centru Broumova. Hradečtí fotbalisté prohráli s Teplicemi a dnes bude maximálně 16 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Ministři dnes projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. Korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Bývalý městský hotel v centru Broumova na Náchodsku projde rozsáhlými úpravami za víc než 250 milionů korun. Uvádí to vlastník objektu, společnost IKF Broumovsko. Budova, která v posledních letech sloužila jen částečně jako herna nebo prodejna, by se tak měla vrátit ke svému původnímu účelu.
6: Plán počítá s obnovením ubytování s kapacitou přes 100 hostů, vznikem restaurace s terasou i novým multifunkčním sálem pro kulturní akce. Historicky hodnotná fasáda směrem do Mírového náměstí zůstane zachovaná. Stavební záměr už majitel představil také místním obyvatelům na veřejné prohlídce. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Lidé v Hrádku na Hradecku budou rozhodovat o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Podle nezávislé starostky Hrádku Hany Ročkové má obec lepší možnosti než církev při získání peněz z různých dotací na opravu a zachování památkově chráněného kostela. Církev by v něm ale mohla dál konat obřady, protože jde o závažné majetkové rozhodnutí, vypsala obec k věci referendum. To se bude konat souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října.
7: Sport.
2: Fotbalisté Teplic vyhráli v 9. ligovém kole v Hradci Králové 2-0 a v tabulce poskočili na průběžné 5. místo. Výhru Severočechů pečetil druhým gólem slovenský stoper Jakub Jakubko, který střelou k tyči zaskočil brankáře Zadražila. Jeho první gól v lize ocenil i teplický trenér Zdenko Frtěla.
8: Kuba ukázal svoju fotbalovú genialitu, pretože jeho kopací technika je extrémna, jeho fotbalová inteligencia je opravdu nadstandardní a to, že z pozície stopera, že byl schopený do tej otevřenej obrany, tak tohle to je výsledek toho, že věří ve své schopnosti a ten gól byl fantastický.
7: Počasí.
2: Ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Opatrní buďte na obchvatu Nové Paky na Jičínsku. Havarovalo tam osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A 4 minuty po 5. začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. To pondělí 21. září. Dnešek je 264. dnem v tomto roce a svátek má Matouš, tak přejeme všechno nejlepší. No a vás všechny hlavně pěkně zdravíme a vítáme do nového dne i do nového pracovního týdne. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. U mikrofonu Jakub Schmidt. Tomáš Mysliveček samozřejmě tady bude dnes celé ráno i dopoledne se zprávami, abych taky Tomáše představil a připomněl. No a my se za chviličku v první reportáži že dnešního Dobrého rána vypravíme do Trutnova, protože populární kapela Jelen završila právě v Trutnově své letošní letní turné. Závěrečný koncert si nenechala ujít ani naše reportérka Kateřina Kohoutová, co natočila už za chviličku, tedy v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte.

0: Trnová, kdo zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, je 10 minut po 5. hodině. Míříme do Trutnova, protože právě tam v areálu na bojišti odehrála svůj poslední koncert letní sezony skupina Jelen. Byla to poslední, v celkovém pořadí už 20. zastávka jejich turné. To začalo v polovině června v Praze a za 3 měsíce hudebníci projeli celou republiku. Součástí koncertu bylo i vystoupení připravené speciálně pro děti.
1: Děkujeme za chvíle přivítání.
2: Úžasný, naprosto úžasný. My jsme na Jelenech už po několikátý a ani jednou nás zatím nesklamali.
3: Petra si koncert užívá s celou svojí rodinkou. Uspáváte při Jelenech?
2: Uspáváme i doma s kytarou při Jelenech, takže ano.
3: Vojto, jak se ti líbí Jeleni?
4: Dobrý.
3: A co se ti na nich líbí?
4: Lala,
2: písničky, vy.
5: Skvělý, hlavně čas s rodinou.
3: Dorazili také fanoušci z České Skalice, maminka
2: Iva
3: a dcera
6: Ellen.
2: Dcera poslouchala samozřejmě v rádiu každý večer Jelen Fest, tak jsme ji nemohli ochudit, měla to jako překvápko.
7: Nálada je skvělá, protože my jsme si to léto fakt užili. Ty Jelen Festy vlastně jsou taková akce, kterou jsme si trošku vymodlili. Je to festival, na který bychom sami chtěli jít, který jsme chtěli pojmout tak, aby jsme opravdu měli čas přes ten den se zima potkávat a bylo to na blízko a bylo to hodně osobní.
3: Jindra Polák, frontman kapely. Tady v areálu kapela hrála už před několika lety v rámci festivalu. Vzpomenete, jaké to bylo?
7: Mně se ohromně líbil ten areál a my jsme tady hráli na festivalu Trutnov, kdy vlastně my jsme nebyli nějak moc známí a byl to pro nás obrovský zážitek dostat se na takovýhle legendární festival.
3: Co bude následovat? Co čeká kapelu dál?
7: Pauza! Ale nebudeme se samozřejmě válet doma. Máme v plánu pracovat na písničkách, protože máme nový materiál.
3: Zrodily se nějaké nové nápady, nějaké myšlenky právě během toho letního turné? Ta inspirace musela být veliká na těch několika místech.
7: Přichází od těch lidí, to je právě to, co jsme chtěli, co udělá člověku největší radost, když potom někdo přijde a řekne, hele, tahle ta písnička, ta mě pomohla v těžkém období, jo, zachránila mi život, nebo zachránila nám vztah s mýma rodičema. A to jsou příběhy, které jsou pro nás hrozně silné a je to ta největší odměna, největší radost vlastně z toho, co děláme.
3: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: před minutou bylo čtvrt na šest. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani taky. No a dnes je, jak už jsem říkal, pondělí 21. září, dnešek je 264. dnem v tomto roce, svátek má Matouš a narozeniny. 80. kulaté oslaví dnes herečka Daniela Kolářová, jak určitě víte, pokud jste poslouchali včerejší Hvězdné návraty, bylo to úžasné. No a narozeniny 64. má dnes taky folková zpěvačka Pavlína Jíšová, taky moc zdravíme. Jinak před 95 lety se v Československu tenkrát vstoupila v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné nařizovala vybavení vozidel zpětnými zrcátky. Takže už 95 let je tady u nás, musíme v autech užívat. Vzpomeňte si na to, až se budete třeba cestou do práce dívat právě do zpětného zrcátka. No a dnes je svátek svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů. Tak Matoušům přejeme ještě jednou všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Počasí. Tady v Hradci Králové máme teď 10 stupňů na teploměru, v Trutnově 8, v Jičíně 9, totéž v Rychnově nad Kněžnou, tam také 9 stupňů a ještě pohled do Náchoda a tam teploměr teď ukazuje 8 stupňů Celsia, takže to ráno je studené, chladnější a studený bude i ten dnešní den. Ráno bude převládat malá, během dne pak postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami a později večer i srážkami, které by opět měly být. Pak bude zase srážek i oblačnosti postupně ubývat. Teplotní maxima dnes jenom do 16 stupňů Celsia, takže se na to připravte, že opravdu ty teploty budou nízko, na horách 7 až 10 a biozátěž bude dnes na jedničce.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Spotřebitelský servis je tady teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, studio.hradec@rozhlas.cz. Kdybyste se potřebovali zeptat taky našeho rádce a experta v této oblasti a dnes se ptáte na připojení k internetu a jeho fungování, u koho řešit případné problémy, to už doplní Josef Černý.
1: Pan Emil má problém s internetem, který nedosahuje slibované rychlosti. Poskytovatel služby ale tvrdí, že všechno je v pořádku. Pane posluchači, předpokládám, že jste si rychlost internetu ověřil přímo na vašem internetovém prohlížeči. Nezapomeňte ale, že poskytovatel většinou rychlost udává jako maximální a proto je pravděpodobné, že ta reálná bude o něco nižší. Pokud se ale naměřená rychlost liší zásadně a situace je trvalá a poskytovatel ji nijak nehodlá řešit, nezbývá než podat stížnost na Český telekomunikační úřad.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Zapojili se i policisté, hasiči nebo zástupci ministerstva vnitra. Děti z Trutnovské mateřské školy Komenského začnou využívat novou zahradu. Město ji nechalo zmodernizovat a dostavět v přírodním stylu. Dětem bude sloužit nejen pro klasické hry, ale také pro vzdělávání. Dnes od 13 hodin bude otevřená k veřejné prohlídce. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách je dnes pro návštěvníky uzavřené. Důvodem je preventivní ošetření sbírkových předmětů insekticidním plynem. Pracovníci muzea tak chrání exponáty před škůdci, kteří by je mohli poničit. V Rusku sčítají hlasy ve volbách do dolního parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Získala bezmála 58%. Sečtená je zatím zhruba čtvrtina volebních lístků. Voleb se nezúčastnila opozice. Čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v osmifinále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. A ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách maximálně 10 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 60. kilometru dálnice D11 dejte ve směru na Prahu pozor na spadlé dopravní značení. A dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

Vás v Trutnově zvou na povídání a přednášku Vzestupy a pády civilizací. Proč civilizace rostou a upadají, takové bude téma dnešní besedy s egyptologem Miroslavem Bártou v trutnovském kafé EPO 1, které je součástí Centra současného umění v bývalé Pořížské elektrárně. Začátek je v 18 hodin a po diskuzi bude následovat komentovaná prohlídka aktuálních výstav v galerii EPO 1 v Trutnově. Takže určitě můžete zajít, jak jsme říkali, dnes od 18 hodin a přednáška Vzestupy a pády civilizací s egyptologem Miroslavem Bártou. Tak a ještě jedno téma a bude hudební. Marika Gombitová bude zpívat duet s Mladým Žbírkou. V sobotu 12. září oslavila slovenská zpěvačka Marika Gombitová 70. narozeniny, přestože se od autonehody na konci listopadu roku 1980 pohybuje na invalidním vozíku, tak na pódia se s chutí vrací a se stejnou chutí lidem zpívá své písničky. Své životní jubileum se rozhodla oslavit právě tam, tedy na pódiu, a už 10. října vystoupí v pražské O2 aréně a překvapí na něm duetem s Mladým Žbírkou, tedy Davidem Žbírkou. Bude to její jediný letošní koncert v Česku, už 26. září ale vystoupí potom také ve slovenském Prešově a 7. listopadu i v Bratislavě. Turné se jmenuje Marika 70. No a 10. tedy října bude jednou z těch zastávek pražská O2 aréna. Tak a víc už tedy na straně číslo 19 v dnešním Právu, kde je celý článek o tom a o Marice Gombitové. Noviny zavíráme, za hodinu přineseme z nich i další témata, slibuje Jakub Schmidt. Teď už Bryan Adams zaspívá v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak si připomeneme, jaké nás dnes, tedy v pondělí 21. září, čeká venku počasí.

0: I dnes pro vás máme hosty v našem vysílání, jako ostatně každý den, takže ráno se třeba můžete těšit na návštěvu Dobrošova, pevnosti Dobrošov nad Náchodem, což je rozsáhlý komplex několika vojenských objektů, které byly našimi předky s velkým nasazením vybudovány koncem 30. let minulého století na obranu vlasti, ke které nakonec nikdy nesloužily. No a my se na to všechno zeptáme Martina Měřinského, správce pevnosti, který samozřejmě jako letitý průvodce tu historii dokonale zná a taky nám určitě řekne, jaká byla ta letošní návštěvnická sezóna, která mimochodem ještě dál pokračuje, takže to bude vlastně i takový možná pěkný poprázdninový tip na výlet za poznáním té naší vojenské historie. Dneska ráno po 8:30 v dobrém ránu. Počasí. Tady v Hradci Králové teploměr ukazuje 10 stupňů Celsia, v Trutnově 8, v Jičíně 9, v Rychnově nad Kněžnou taky 9 a v Náchodě 8 stupňů Celsia, ráno je chladné a chladnější bude i ten dnešní den, musíme s tím počítat, taky počítejme s deštěm, takže teď ráno bude převládat malá, během dne ale pak postupně proměnlivá a převážně velká oblačnost s četnými přehánkami a pak později večer budou srážky i oblačnost ubývat postupně, teplotní maxima ale jenom dnes do 16 stupňů Celsia, tedy ten teplotní rozptyl 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž bude na jedničce, čeká nás tedy dnes mírná zátěž. Takže se dobře oblékněte, nejenom na to ráno, ale i na celý dnešní den. No a nezapomeňte si deštník.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jak víte, životní jubileum, 80. narozeniny dnes slaví známá česká herečka Daniela Kolářová. Včera jsme to připomněli i ve Hvězdných návratech. Známe ji z mnoha českých filmů, třeba Léto s kovbojem, Na samotě u lesa, taky z televizních seriálů, jako byly třeba Sňatky z rozumu nebo Taková normální rodinka. No a jejími častými hereckými partnery byly jednak Jaromír Hanzlík, ale taky samozřejmě i Zdeněk Svěrák. Daniela Kolářová hrála v 5 filmech jeho syna, režiséra Jana Svěráka. Určitě si třeba vzpomenete na slavnou scénu ze snímku Vratné lahve, kdy právě se Zdeňkem Svěrákem alias filmovým manželem Josefem Tkalounem stoupá a zanedlouho zase klesá v horkovzdušném balónu. Takže Daniele Kolářové moc blahopřejeme k těm dnešním 80. No a s dětmi si popovídáme právě o tom balónu. S dětmi ve školce, kde se jich na to zeptala Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vyšli třeba lidi, když chtějí letět balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
2: Tam je taková ta košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
2: Aby se do toho balónu nadduchoval vzduch a aby to mohlo letět.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
2: Z takových stěk, pomlázek takových.
1: Má ten balon brzdu třeba?
2: Ne. Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
2: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balon udělá co, když ten oheň vypnou?
2: Spadne na zem.
3: Ale pomalu.
1: A může na tom balonu být něco namalovaný?
2: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
2: Kdyby jsem uměla, tak bych jsem tam namalovala tlapkovou patlolu.
4: Slidíčko. A takhle to vidíme my.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod městem Turnov. V Borohrádku si dnes připomínají Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Hradečtí fotbalisté doma prohráli s Teplicemi a dnes bude maximálně 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček. Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci zpracuje projekční kancelář Valbek. Nově se bude posuzovat i varianta 4 pruhů v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavkům města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
4: Je to na projektantech, aby oni tu duchu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné z klesa pod řeku jezera se vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale také kolik to bude stát v rámci provozu, protože takto dlouhé, komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále. Takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
2: Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V domovech na Orlici v Borohrádku je proto od 9 do 16 hodin připravený program nazvaný Život s Alzheimerovou nemocí. Akce má veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory lidí s Alzheimerovou chorobou i jejich rodin a také služby, které jsou v regionu k dispozici.
5: Součástí programu jsou praktické ukázky a možnost zeptat se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Domovy na Orlici se na toto onemocnění specializují a v Borohrádku poskytují péči seniorům s Alzheimerovou demencí. Akce je podle organizátorů určená nejen rodinám, které s nemocí mají zkušenost, ale i ostatním zájemcům. Organizátoři chtějí lidem také ukázat, s čím se nemocní a jejich blízcí v každodenním životě potýkají. Z Borohrádku Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
6: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
7: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
6: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
6: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové podlehli v utkání 9. ligového kola Teplicím 0-2. Obránce Jakuba Uhrinčatě mrzelo, že se náročnou část podzimu nepodařilo završit úspěšně právě před reprezentační přestávkou.
9: Ten posledný zápas pred tou reprepauzou vám vlastne ovplyvňuje celú tú pauzu. Takže v podstate tie 2-3 týždne by boli úplne iné psychicky. Keby sa vyhrá, tá práca, tá nálada v tom týme by bola určite lepšia.
0: Počasí.
2: Ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přehánkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 200 kilometru dálnice D35 ve směru na Hradec u Svitav se kvůli porouchanému autu tvoří dopravní zácpa. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové i teď 4 minuty po 6, tedy ve zprávách Tomáš Myslimeček, od mikrofonu Jakub Schmidt. Pěkně vás zdravíme, přejeme hezké vstávání do nového dne i do nového pracovního týdne. Dnes je pondělí 21. září, Matouš má svátek, tak všechno nejlepší. No a za chviličku tady bude další díl naší řidičské abecedy. Dneska si povíme konkrétně o tom, jak správně používat blinkry. Tak si to spolu s Václavem Drážkem z redakce Zelené vlny taky připomeňte. No a ve sportu to dnes samozřejmě bude o fotbalu. Před chvíličkou jste slyšeli to, co říkal Tomáš, tak ještě připomenu, že fotbalisté Hradce Králové prohráli v utkání 9. ligového kola na domácím hřišti s Teplicemi 0-2 a my se k tomu právě před 7 hodinou v dnešní sportovní reportáži taky vrátíme. Tak ještě jednou dobré ráno, zdraví vás Jakub Schmidt.

0: Jiří Korn teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 6:45, jenom abyste věděli, kolik je. Přejeme vám dobré ráno, hezké vstávání, šťastnou cestu do práce a pokud pojedete za volantem vašich aut, tak samozřejmě opatrně. My se teď do provozu, do běžného silničního provozu taky opět podíváme, jako vždycky v září ráno po 6:00, protože to je tady naše řidičská abeceda. Připomínáme vám běžné situace z provozu, ve kterých často my jako řidiči chybujeme, a dneska si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo dostává i dnes tedy Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Máme pro vás novou aktualizovanou předpověď počasí, která před chviličkou dorazila od meteorologa Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a ta říká, že nás dnes čeká deštivý a větrný den, ráno polojasno, pak během dne čekáme oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty dnes jenom do 15 stupňů, tedy 12 až 15 stupňů Celsia, to je denní rozptyl teplotní a na horách 5 až 8. Vítr bude mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní a může mít místy v nárazech rychlost do 55 km v hodině. Noc pak bude chladná, většinou oblačná, místy s přeháňkami, během noci budou přeháňky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat, teploty v noci klesnou na 8 až 5, na horách na 5 až 2 stupně Celsia, no a zítřek bude taky chladný, většinou oblačný, s ojedinělými přeháňkami opět, večer bude oblačnost ubývat a zítřejší teploty do 16 stupňů.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Hej, teď v dobrém ráno, za 8 minut už bude 6:30, teď pozvánka k našemu odpolednímu vysílání je pondělí, takže po 13. hodině osobnosti Česka a Oskar Hess dnes představí ve vysílání svého hosta, zpěvačku Jitku Zelenkou. Tady je malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro.
0: A víc tedy dnes po 13. hodině, kdy bude Jitka Zelenková hostem Oskara Hesse ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si určitě poslechněte. Dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. Neřekli ale o kolik. V Rybitví na Pardubicku připravují oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. Budou příští rok 1. až 5. září. Obec chce do té doby také opravit rodný dům Veverkových a udělat z něj interaktivní přírodní muzeum. V Dobrušce dnes začíná výstava Houby pod Orlicka. V Rýdlově vile potrvá do středy a návštěvníci na ní uvidí desítky druhů hub z regionu. Dnes od 11 do 15 hodin můžou přinést vlastní neokrájené plodnice k určení. Výstava dnes otevře v 16 hodin, v úterý a ve středu bude přístupná od 8 do 17 hodin. Po celou dobu budou na místě mykologové. Velvyslanci států Evropské unie budou znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející program Ligy národů vypadl obránce David Zima. Podle kouče Jindřicha Trpišovského je stále mimo hru kvůli zranění kotníku. A ráno bude polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehaňkami, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu pokračuje oprava silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi a přes Kopidlno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí.

0: právě denní tisk.
1: Už je 8 minut po půl sedmé, tady je Český rozhlas Hradec Králové a noviny teď na stole, jak už bylo řečeno, tak začnu Rychnovským deníkem, kde píšou, že na náměstí se sypaly hromady odpadků, v Týništi nad Orlicí mají pomoci s tříděním. Nevšední pohled se ve čtvrtek naskytl lidem na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí. Na Rychnovsku na dlažbu tam svozová firma vysypala dvě velké kupy odpadků z kontejnerů. Následný veřejný rozbor vyhozených věcí pak ukázal, co všechno v popelnicích končí a jak zlepšit jejich recyklaci. Radnice v Týništi si od této akce slibuje optimalizaci zacházení s odpadky a ušetření nákladů zatěžujících rozpočet města. Podrobnosti ve velkém článku v Rychnovském deníku k tomu dnes najdete. Dívám se také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde se píše a zvou vás na akci, která vlastně bude dnem bez aut. Městská hromadná doprava v Hradci Králové bude zítra pro lidi s řidičským průkazem zdarma v Hradci Králové. Dopravní podnik města Hradec Králové se tedy právě tímto připojí opět k Evropskému dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Na Hradeckém Labském nábřeží bude v úterý celodenní program pro školy a veřejnost. Zároveň bude zítra při dní bez aut Tylovo nábřeží v centru města mezi Pražským a Tyršovým mostem celý den uzavřeno pro automobilovou dopravu. Tak jenom, abyste s tím počítali. No a městská hromadná doprava s řidičským průkazem bude zdarma zítra. Tak to také připomínají dnešní noviny.

0: Teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Těm, kteří vstávají, připomenu rád, že je pondělí 21. září a svátek má Matouš, tak přejeme všechno nejlepší. Říká se po svatém Matouši, čepici na uši.
1: Počasí.
0: Tak ono to docela vychází s tou pranostikou, protože úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jenom kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat i s přízemními mrazíky. O víkendu pak pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří nad 20. Uvidíme. Každopádně dnešek bude deštivý a větrný, teď ráno polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty dnes jenom 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 5 až 8, k tomu taky povane vítr, který bude mírný během dne, ale přechodně čerstvý, severozápadní až západní a může mít nárazek rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě. A také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Tereza Kerndlová, teď v dobrém ránu ještě nám budou zpívat Petr Nať nebo Víťa Vávra. A teď v 6 hodin 50 minut se podíváme na fotbal.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové totiž prohráli v utkání 9. ligového kola na domácím hřišti s Teplicemi 0-2 a v tabulce klesli na průběžnou 9. příčku. Severočeši získali 3 body v Malšovické aréně po dlouhých 9 letech.
2: Věděli jsme o tyhle naší negativní sérii, ale do Hradce se vždy vracím rád, protože zažil jsem tady spoustu krásného a ty vzpomínky zůstávají na celý život. Odvesí odsa 3 body, i když jsme nebyli nějak aktivní, to je pro nás nádherný, to nikdo od nás nečekal, to vítězství jsme ubránili všema možnýma silama.
3: Zhodnotil zápas teplický trenér Zdenko Frťala, který před 5 lety dovedl právě hradecké fotbalisty zpět do nejvyšší domácí soutěže. Severočeši téměř celý druhý poločas bránili svůj jednogolový náskok, do kterého se dostali díky nešťastné teči hradeckého stopera. Čiháka. Pojistku pak v závěru přidal po breakové akci stoper Jakubko svým vůbec prvním ligovým gólem v české nejvyšší soutěži.
2: Kuba ukázal svou fotbalovou genialitu, protože jeho kopací technika je extrémná, jeho fotbalová inteligence je opravdu nadstandardní a to, že z pozice stopera, že byl schopen jít do ty otevřené obrany, tak tohle to je výsledek toho, že věří ve své schopnosti a ten gól byl fantastický.
3: Hradečtí fotbalisté sice měli častěji míč pod kontrolou, ale proti dobře organizovaným obraně soupeře se prosazovali jen s obtížemi. Hodně patrné bylo i odstoupení kapitána Vladimíra Daridy, který střídal už ve 21. minutě kvůli zranění.
4: Všichni jsme to věděli, že to bylo citelný, že? Protože Vláďa je vlastně kluk, který je schopný ty branky pak dát. Ty soupeře přehráváme, ať to byl prostě Bežikta, že to byl Panathinaikos, ať to byla Plzeň. A nejsme schopni prostě tu branku dát. Když někdo tu branku dá, tak je Vláďa Darida, že? Takže prostě ten kluk chyběl.
3: Kromě trenéra Davida Horejše litoval porážky také stoper Hradce Králové Jakub Uhrinčať, především proto, že si východočeši mohli v případě výhry užít reprezentační přestávku s úplně jinými pocity.
5: Ten poslední zápas před tou repre pauzou vám vlastně ovplyvňuje celou tu pauzu, takže v podstatě ty 2-3 týdny by byly úplně jiné psychicky, kdyby se vyhrá, ta práce, ta nálada v tom týme by byla určitě lepší.
3: Mnohem lepší nálada tak bude minimálně do dalšího ligového utkání na straně fotbalistů Teplic, kteří poskočili na průběžnou 5. příčku tabulky. Hradeckému týmu patří pozice 9. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Čeští odborníci našli způsob, jak ochránit archiválie před požárem. Hokejisté Hradce prohráli extraligový duel v Brně a dnes bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V tribuně atletického stadionu v Trutnově je vybudovaná nová tělocvična a po 15 letech město opravilo také tartanový povrch venkovního atletického oválu. Další úpravy sportoviště popisuje mluvčí radnice Adela Študlová.
6: Slouží atletům při nepřízni počasí a nebo také v zimním období. V součástí je také oprava běžecké dvoudráhy, která se také nachází uvnitř tribuny. No a tyto opravy jsou takovým vyvrcholením modernizace areálu, do kterého za posledních 5 let bylo investováno více než 15 milionů korun.
2: Ochránit cenné archiválie před požárem můžou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archívy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
7: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
8: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
9: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou.
8: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
10: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
8: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové prohráli ve třetím kole Tipsport Extraligy na ledě brněnské Komety 1-3. Východočeši tak prohráli po druhé v řadě. Ve dvou zápasech navíc vstřelili jediný gol. Mluví o tom asistent trenéra Petr Koukal.
12: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o nějakém o tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
3: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehánkami. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Vítr bude foukat mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní, místy s nárazy do 55 km za hodinu. A biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Velmi opatrní buďte na 73. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Pohybují se tam divočáci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: S
11: 7 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dál vám přejeme dobré ráno, v pondělí 21. září Matoušům blahopřejeme, mají svátek, no a ať se i dnes hezky poslouchá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, se kterým se za chviličku podíváte do Náchoda, na náměstí tam včera v neděli dobrovolníci z evropských zemí rozdávali ochutnávky typických jídel ze svých domovů, my jsme u toho taky byli, takže si v reportáži můžete poslechnout víc, jak to tam vypadalo a jaké laskominy v Náchodě na náměstí byly. No a v Bleskovce dobrého rána před 7:30 si dnes zahrajeme o knížku z nakladatelství Kazda. Ta dnešní se jmenuje Máš nárok na život. Žij, jako by ti zbýval jen jeden jediný rok. Bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů. Tak vám přeju hodně štěstí a ještě jednou dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. V pondělí také od Jakuba Šmita.

0: Petr Spálený teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 7:45. Dobré ráno, hezké vstávání a míříme do Náchoda, jak jsem slíbil. Na tamním Masarykově náměstí včera mohli lidé ochutnat typická jídla z Francie, Španělska, Maďarska a dalších evropských zemí. Svou kulturu tak chtěli místním přiblížit mladí lidé, kteří do Česka přijeli na začátku září pracovat jako dobrovolníci při výuce jazyků.
1: There we have palačinky, crepes. I have pogača, which is Hungarian.
2: Veronika z Maďarska právě představila přihlížejícím místní kuchyně, tedy myšleno lidí, kteří sem přijeli z Evropy, tedy jejich kuchyně. Veroniko, can I ask you where is your kitchen? Ptám se Veroniky, kde je její kuchyně a co připravila pro místní lidi, a říkala, že připravila pogaču.
3: Je to vlastně tradiční maďarské slané pečivo, je kynuté a může mít různé příchutě.
4: Vysvětluje ředitelka volnočasového centra Dčko Kateřina Hybšová, která tu na dobrovolníky dohlíží a celkově se o ně se svými kolegy po celou dobu jejich pobytu v Náchodě stará. Vaří dnes dobře?
3: Všechny je to baví, takže letos opravdu jedna delikatesa vedle druhé. Takže například Tiago, který je napůl Francouz, napůl Portugalec, uvařil portugalskou polévku.
2: Půjdeme ochutnat? Can I taste your soup?
3: Je výborná, ale na mě je trošku málo slaná. A little bit of more salt.
5: Yeah. Yo también tengo la bandera en casa.
2: Tady zní španělština a to v tak rychlém sledu, že mě to zní úplně opravdu jako ta takzvaná španělská vesnice, jak se u nás říká. A vy jste Češka, která ale mluví velice rychle a plyně španělsky.
6: Já jsem Španělka, která žiju v České republice.
2: Už tak obráceně.
6: Ano, už 18 let. Můj manžel je Čech, moje dcera se narodila tady, no a já tady pracuji jako učitelka španělsky.
2: A teď jste si tady pěkně popovídala, jsem koukala.
6: Protože ta holka prostě pochází ze stejné město jako já.
2: Jaké je to město?
6: Vigo.
2: Já můžu vás poprosit jméno?
6: Isabel Ducháčová.
2: A jaké to je potkat tady v Náchodě někoho z vašeho rodného města?
6: To je super, protože tak dlouho mě prostě nenajdeš, s kým mluvíte španělsky nebo galicistina, protože my mluvíme galicistina a to už leta nepoužívám ten jazyk a je to fajn.
4: Dobrovolníky ze zahraničí může veřejnost potkat i při dalších akcích, například při tradičním příjezdu svatého Martina nebo na masopustu. Z Náchoda Jana Házová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Už jsme říkali, že má dnes svátek Matouš, taky jsme vzpomínali i s dětmi na herečku Danielu Kolářovou, která dnes slaví kulatou 80, takže blahopřejeme. Folková zpěvačka Pavlína Jíšová, ale taky má dnes narozeniny 64. No a svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a taky bankéřů, jak připomíná kalendář. A možná ještě můžu zmínit i tohle. Před 95 lety v Československu vstoupila v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné nařizovala vybavení vozidel zpětnými zrcátky. Tak si na to taky můžete vzpomenout, až se budete dívat dnes při řízení do zpětného zrcátka. Už je to 95 let, co je musíme používat.
1: Počasí.
0: Dnes bude deštivo a větrno, teď ráno polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty maximálně 15 stupňů, takže ten rozptyl teplotní 12 až 15, na horách 5 až 8 a bude k tomu vát čerstvý, přechodně severozápadní až západní vítr, který může mít nárazy i 55 km v hodině. Noc pak bude taky chladná, většinou oblačná, místy s přeháňkami, během noci budou přeháňky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat, teploty klesnou na 8 až 5, no a zítra nás taky čeká chladný den, většinou oblačný s ojedinělými přeháňkami. Večer pak bude oblačnost ubývat a teploty zítra 13 až 16 stupňů Celsia. Je to tak, ten začátek týdne a vlastně celý tento týden bude takový chladnější, kdy musíme tedy možná někdy už taky počítat i s přízemními mrazíky po ránu, ale prý by se snad na víkend mělo oteplit zase. Zeptáme se na to dnes Jaroslava Tučka, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, až s ním budeme kolem 8:45 mluvit.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Jdeme si zahrát, jdeme si zasoutěžit teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o knížku z nakladatelství Kazda Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen jeden jediný rok. Bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů. Tak vám přeju hodně štěstí, ať se to povede dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ať poznáte toho zatím neznámého majitele tohoto hlasu.
1: Já neluštím křížovky, to je zvláštní, kvůli procvičování paměti. Já se teda mozek procvičuju nějak jinak, ale já totiž vůbec nevím, na co se mě v těch křížovkách ptají. Já vůbec tomu nerozumím.
0: Tak, ale vy už tomu rozumíte, vy už určitě víte, takže jestli jste poznali, kdo to je, tak můžete zavolat. Do dobrého rána.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, a kdo pak bude dnes odpovídat jako první, možná i poslední, uvidíme. Dobrý den, Český rozhlas Hradec.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo
3: tady
0: pak?
3: Míla, já si myslím, že to je Petra Nesvačilová.
0: Paní Mílo, Petra Nesvačilová to...
3: Není.
0: Není. Zkuste to příště. Děkuju za pěkný, to se moc hezky, naschledanou, hezký den. Tak a zkusíme dalšího. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Simona.
0: Dobrý den, Simona, moc vás taky zdravím. Tak povídejte, co myslíte vy?
4: Já si myslím, že by to mohla být Jitka Zelenková.
0: A to už je správná odpověď, je to... Majitelka úžasného, krásného, sametového hlasu Jitka Zelenková, která teda bude hostem dnes taky v našem vysílání po 13. hodině u Oskara Hesse, tak vám to připomínám všem, bude to určitě velmi milé, příjemné setkání, hodně se toho dozvíme. My asi všichni víme, že Jitka Zelenková téměř 14 let účinkovala po boku Karla Gotta ve skupině Ladislava Štajdla jako vokalistka vlastně a solistka, no a ona nám prozradí třeba dnes i to, že vlastně skoro celou tu dobu si s Karlem Gottem vykali. Ona říkala a říká a bude vám to říkat po té 13. hodině, že to pro ní prostě je takové, nebo bylo takové přirozené. Mít ten odstup profesní až tedy někdy v roce 2000, když ona slavila svým narozeninovým koncertem, tak nabídla Karlu Gottovi, že se budou tykat a on byl šťastný a přijal to hned, takže i to si dneska poslechněte, Simono, po té 13. hodině, až tady Jitka Zelenková bude u Oskara Hessenu a já k vám blahopřeju, knížka je vaše, takže ať se vám hezky čte. Hezký, dobrý začátek nového pracovního týdne, ne? Bych řekl.
4: Určitě. No,
0: paráda.
4: Mám radost.
0: Ať to tak pokračuje. Mějte se krásně. Naschledanou.
4: Mějte se taky hezky. Děkuju. Naschledanou.
0: To je dnešní výherkyně v Bleskovce. A další knížka na vás čeká zase zítra před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak se na vás zase budu těšit. Teď ještě Pavel Vítek zaspívá a mimochodem po té 13. hodině dojde i na písničky Jitky Zelenkové, takže se taky máte na co těšit. Hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové a za 3 minuty už o 7:30 taky s dalšími zprávami.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Zapojili se i policisté, hasiči nebo zástupci ministerstva vnitra. Děti z Trutnovské mateřské školy Komenského začnou využívat novou zahradu. Město ji nechalo zmodernizovat a dostavit v přírodním stylu. Dětem bude sloužit nejen pro klasické hry, ale také pro vzdělávání. Dnes od 13 hodin bude otevřená k veřejné prohlídce. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách je dnes pro návštěvníky uzavřené. Důvodem je preventivní ošetření sbírkových předmětů insekticidním plynem. Pracovníci muzea tak chrání exponáty před škůdci, kteří by je mohli poničit. V Rusku sčítají hlasy ve volbách do dolního parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Putina. Získala bezmála 58%, sečtená je zatím zhruba čtvrtina volebních lístků. Voleb se nezúčastnila opozice. Čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v osmifinále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. A ráno bude polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehánkami, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 8, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U základní školy v Jičíně vsi na Jičínsku začíná stavba chodníku. Do konce října je tam proto doprava na silnici 32 řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Denní tisk.
1: Dívám se na stránky hradecké přílohy Mladé fronty dnes, teď nejprve v 7 hodin 38 minut v dalším přehledu tisku. A tady je na titulní fotografii krásná roubenka. Útulna v pekle má za sebou opravy. Výletní Bartoňova útulna v pekle u Nového Města nad Metují, jejíž podoba nese typický rukopis architekta Dušana Jurkoviče, má za sebou částečnou opravu. Přes léto tu rodina Bartoňů do Benínu nechala obnovit nátěry a také komíny za 713 tisíc korun bez započtení daně. Královéhradec kraj pak přispěl 193 tisíci. Textilní podnikatelé Bartoňové si pořídili začátkem 20. století novoměstský zámek a nechali ho v letech 1909 až 1912 upravit k bydlení právě podle návrhů brněnského architekta Jurkoviče. Současně v romantickém údolí Metuje koupili mlýn s pilou. Roku 1909 už byla budova přebudována na restauraci. No a peklo vždycky lákalo rekreanty i turisty. Dneska je i oblíbenou zastávkou cyklistů. Je to tam opravdu nádherné. Můžete se podívat na fotku, jak se podařilo tu stavbu hezky opravit. Tak to je Mladá fronta dnes, příloha kraj Hradecký. Nové griloviště v Hradci Králové za první měsíc téměř nevychladlo. To už píše Hradecký deník. První veřejný elektrický grill s online rezervací v Hradci Králové má za sebou první měsíc ostrého provozu. Místní u něj strávili téměř 80 hodin. Navzdory tomu, že hlavní grilovací sezóna je spíše v květnu a v červnu. Elektrický grill Point v Šimkových sadech v Hradci Králové začal fungovat 10. srpna. No a za první celý sledovaný měsíc, tedy od 14. srpna do 14. září, evidoval rezervační systém celkem 35 rezervací. Celková doba využití grilu dosáhla 75,5 hodiny. V průměru tedy připadly na jednu rezervaci více než 2 hodiny grilování. Tak a ještě Právo. A tady píšou a zvou vás na koncert Mariky Gombitové, která bude zpívat i duet s Mladým Žbirkou. V sobotu 12. září oslavila slovenská zpěvačka Marika Gombitová 70. narozeniny. Přestože se od autonehody na konci listopadu roku 1980 pohybuje na invalidním vozíku, na pódia se s chutí vrací a se stejnou chutí lidem zpívá své písničky. No a své životní jubileum se rozhodla oslavit právě tam, to znamená na pódiu. Už 10. října vystoupí i v Praze v pražské Outu aréně, no a překvapí na něm duetem s Mladým Žbirkou, tedy s Davidem Žbirkou. Bude to její jediný letošní koncert v Česku, už 26. září ale vystoupí ve slovenském Prešově a 7. listopadu potom také v Bratislavě. Turné se jmenuje Marika 70 a jeho jedinou zastávkou teď bude

0: Co nás čeká dnes v radioporadně dopoledne po 11. hodině? Hostem bude paní doktorka Petra Hanzlíková a to téma školní start očima pediatra. Imunita, ranní bolesti bříška, pravidelný režim a otužování, to všechno pod to spadá, takže o tom si budeme s paní doktorkou povídat po 11. hodině v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou nízko, 10 stupňů tady v Hradci, v Trutnově 8, v Jičíně 10, v Rychnově 9 a v Náchodě teď aktuálně 9 stupňů Celsia. Prakticky si ty teploty od rána nikam nepohly a vlastně se ani moc už nepohnou. Dneska nás čeká totiž studený den, bude deštivý a větrný. Teď ráno polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a maximální teploty dnes 15 stupňů Celsia. Na horách do 8 stupňů. Za chviličku už si budeme v našem vysílání povídat o květinách. V rubrice Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík konkrétně zaměří na tulipány, tak si poslechněte. Dobré ráno.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu. Královéhradecký kraj podpoří úpravy horských běžkařských tras. Hradečtí fotbalisté poprvé po 9 domácích zápasech prohráli. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. Neřekli ale o kolik. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU ČSL říká, že rozpočet začala koalice řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
5: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
4: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Královéhradecký kraj podpoří úpravu běžeckých lyžařských tras v zimě částkou 3 miliony korun. Schválili to na svém zasedání krajští zastupitelé. Peníze půjdou na tratě v Krkonoších, Orlických horách a také v Kladském Pomezí. Stopy se podle sněhových podmínek budou upravovat od prosince do konce března.
6: V části Krkonoš na území Královéhradeckého kraje je naplánovaná úprava zhruba 520 kilometrů běžeckých tras. V Orlických horách je síť dlouhá asi 290 kilometrů. Se stejným rozsahem tratí počítá projekt také v Kladském Pomezí. V Orlických horách se kromě úpravy stop počítá s opravou a doplněním turistického značení a modernizací zařízení pro sledování jejich aktuálního stavu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: V Novém Městě nad Metují na Náchodsku o víkendu skončil 48. ročník festivalu České filmové komedie. Hlavní cenu dostal snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Novoměstský hrnec smíchu za změřený prosmátý čas si odnesli autoři komedie 5 čvestek. Po druhé mohli diváci ohodnotit filmy pomocí ankety. Cenu Kinoboxu získal film Někdo to rád v Plzni. O hlasování byl podle mluvčí festivalu Kateřiny Toholové velký zájem.
7: Dlouhodobě jsme cítili velkou potřebu diváka se víc účastnit na hlasování, na tom, kdo zvítězí, kdo si odnese tu cenu. Přece jenom ten smích z nás vyjde jen tak. Skoro každý opravdu chtěl mít ten svůj lístek a zatrhnout, zda byl film výborný, dobrý nebo šlo to a podílet se tak na tom vybírání laureáta.
0: Sport.
4: Fotbalisté Teplic ukončili úspěšnou šňůru Hradce Králové. V 9. ligovém kole vyhráli na východě Čech 2-0 a domácí tak nebodovali na domácím hřišti poprvé po 9 zápasech. Hradecký trenér David Horejš litoval odstoupení kapitána Vladimíra Daridy, který se zranil ve 21. minutě utkání.
8: Všichni jsme to věděli, že to bylo citelný, že? Protože Láďa je vlastně kluk, který je schopný ty branky pak dát. Ty soupeře přehráváme, ať to byl prostě Bežiktáš, ať to byl Panathinaikos, ať to byla Plzeň. A nejsme schopni prostě tu branku dát. Někdo tu branku dá, tak je Láďa Darida, že? Takže prostě ten kluk chyběl.
0: Počasí.
4: Ráno bude polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Vítr povane mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až západní, místy s nárazy do 55 km za hodinu a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Do 25. září na Rychnovsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Důvodem je oprava vozovky a objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8 hodin 4 minuty, dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové v pondělí 21. září. Ovocnáři v Česku přišli kvůli jarním mrazům o velkou část úrody. Ztráty podle odhadů výrazně přesáhnou miliardu korun. Zbylou úrodu navíc někde ani nemá kdo sklízet. A víc o tom za pár minut v reportáži Václava Plecháčka. Hostem po půl deváté pak bude Martin Měřínský, správce pevnosti Dobrošov, která je jednou z nejznámějších a největších předválečných vojenských pevností na našem území. Je nedaleko Náchoda a byla součástí tehdejšího budovaného československého pohraničního opevnění. Jaké tam je září a jaký bude říjen, jestli ještě můžete přijet na prohlídku, o tom budeme s Martinem Měřínským také po půl deváté mluvit v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže dobré ráno a to vám přeje i po 8. hodině Jakub Schmidt.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 8 hodin, 11 minut. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie uvádí, že jarní mrazy způsobily škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Vůbec největší propad hlásí potom pěstitelé jablek. Třeba v Dolanech na Náchodsku přišli především o zimní odrůdy.
1: Jeden ze sadů ovocnářského družstva Dolany na Náchodsku. V minulých letech tady stromy bývaly běžně obsypané jablky. Teď tady široko daleko žádný plot není.
2: No je to především způsobeno těmi jarními mrazy, které tu proběhly v takových dvou vlnách.
1: Kristýna Michalková, vedoucí ovocnářství.
2: Zasáhlo to teda významně zimní odrůdy, v sadě Breburnu, Red Prince, Topazu, tam nenajdeme jablko.
1: Ročně jste sklízeli zhruba 6 000 tun jablek. Na 120 hektarech. Jak to bude letos?
2: No letos čekáme úrodu do 2000 tun.
1: Přijeli jsme do dalšího zesadu ovocnářského družstva Dolany. Tady sice jablka jsou, ale momentálně nemá kdo sklízet.
3: No dneska nás bylo 13 jenom. A dřív bylo 30, no, přes 30. A odešli, no.
1: Říká kvalitář a polský zaměstnanec zemědělského družstva Kamil.
3: Či co zbyli, či co tam ostali, tak či časej slušně. No?
1: A ty, co odešli?
3: No, či no, nechtěli makať, no, nechtěli. No. Víc u toho kecali, kužili, jedli, zpěvali.
2: Poslední dobou se to stává čím dál častěji. Opravdu je těžký sehnat pracovníky, který by sklízeli v nějaký kvalitě a výkonu.
1: V sadech sklízí především zahraniční pracovníci, tady v Dolanech převážně z Ukrajiny. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A meteorolog Jaroslav Tuček dnes chystá předpověď v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave, musím vás zdravit.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, co nás čeká na začátku nového pracovního týdne.
2: No tak za tou studenou frontou k nám proudí chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Dneska oblačno až zataženo a místy se budou vyskytovat přáňky. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. A vítr ten bude foukat mírný, v průběhu dne potom přechodně čerstvý od severozápadu až západu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy z nárazy do 15 metrů za sekundu, což je do 55 km za hodinu. Rostové podmínky velmi dobré a bio na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže to bude studený začátek nového pracovního týdne, který dál taky bude studený, vidíte.
2: Přesně tak. V noci. Většinou oblačno, hlavně z počátku té noci a místy přehánky. V průběhu noci pak ty přehánky budou ustávat a zároveň trošičku bude ubývat i oblačnost. 8 až 5 to budou minimální teploty a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 stupňů Celsia. No a přes den většinou oblačno, nějaká výjimečná přehánka se objevit může, no a večer potom ta oblačnost bude postupně ubývat. Maximální teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 6 až 9 a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: No a slyšel jsem, že by snad až o víkendu tedy mělo přijít babí léto?
2: Asi tak nějak by se to mohlo nazvat. Po celý týden pomaličku teploty půjdou nahoru, ve čtvrtek studená fronta, ale taková nevýrazná rozpadající se a po víkendu ty teploty by se dostávaly hlavně v neděli docela přes 20 na nějakých 23, 24 možná i stupňů Celsia.
1: Fajn, tak se to upřesníme ještě v těch dalších dnech. Děkuji za dnešní výhled a předpověď Jaroslavu Tučkovi. Nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
2: Для защиты нашей родины.
1: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
2: Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
1: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů.
3: Vy ji znáte?
1: A dneska slaví 80.
4: Jak by ne?
1: Česká herečka Daniela Kolářová.
3: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
1: A já přeju pěkný den.

0: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit opatřeními, která má představit dnes. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj čekal, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. V Rybitví na Pardubicku připravují oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. Budou příští rok 1. až 5. září. Obec chce do té doby také opravit rodný dům Veverkových a udělat z něj interaktivní přírodní muzeum. V Dobrušce začíná výstava Houby pod Orlicka. V Rýdlově vile potrvá do středy a návštěvníci na ní uvidí desítky druhů hub z regionu. Dnes od 11 do 15 hodin můžou přinést vlastní neokrájené plodnice k určení. Výstava dnes otevře v 16 hodin. V úterý a ve středu bude přístupná od 8 do 17. Po celou dobu budou na místě mykologové. Velvyslanci států Evropské unie budou znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Hokejisté Pardubic zvítězili v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary ve třetím kole porazili 5-2. Brněnská Kometa přehrála Hradec Králové 3-1. Kladno vyhrálo taky 3-1 v Liberci. Olomouc prohrála 2-3 v Českých Budějovicích a Vítkovice podlehly stejným poměrem Litvínovu. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V obci Černožice do pátku opravují povrch ulice k Čáslavkám. Objízdná trasa vede po silnici 33.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Pavel Bobek dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď nás čeká jeden poprázdninový tip na výlet za poznáním naší vojenské historie a pozveme vás na Dobrošov. Pevnost Dobrošov nad Náchodem je rozsáhlý komplex několika vojenských objektů, které byly našimi předky s velkým nasazením vybudovány koncem 30. let minulého století na obranu vlasti, ke které vlastně nakonec nikdy nesloužily. No a my se na to všechno teď zeptáme Martina Měřinského, správce pevnosti, který samozřejmě jako letitý průvodce tu historii dokonale zná. Pane Měřinský, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaká byla letos sezóna u vás na Dobrošově? Chodili?
1: Tak návštěvníků bylo trochu méně, těch turistických atraktivit je tady v okolí asi hodně, ale snažíme se to zpestřit nějakými dočasnými výstavami. Každou sezónu vlastně máme něco nového, rozšiřujeme ty stálé expozice, takže se návštěvníci nemusí obávat zavítat k nám třeba opakovaně.
0: A co jste měli letos nového?
1: Pro letošní sezónu tam jako hlavní novinka je výstava modelů opevnění v průběhu věků, kde je možné vidět vlastně podobu pevnostních staveb od úplných začátků, od opevněných sídlišť přes to válečné, druhoválečné opevnění až po současnost.
0: Jaká je vůbec historie Dobrošova? Můžeme to vzít celkově toho našeho opevnění na té severní linii, na té severní hranici. Tak kdy to začalo vlastně? Kdy se začalo přemýšlet o tom, že by bylo potřeba, aby Československo bylo z této strany chráněno?
1: Tak to opevnění se zdánlivě osvědčilo za velké války, první světové války, a potom vlastně v roce 1935 byla zahájena fyzická výstavba. Přímo na Dobrošově se začalo stavět v roce 1937 a mělo být hotovo za 2 roky. Díky mnichovským událostem k tomu ale nedošlo. Vlastně po roce a 14 dnech byla výstavba Dobrošovské tvrze zastavená. A to, co tam dneska návštěvníci vidí, tak to je vlastně rozestavěný objekt, kde vidíme tady jak ty vojenské záležitosti, tak i tu stavební část.
0: Dá se to nějak procentuálně vyčíslit, kolik to mělo být 100% a kolik je teda dostavěno?
1: Jsme zhruba v polovině té výstavby, takže dá se říct, že zhruba polovina je hotová.
0: No a proč Dobrošov stojí tam, kde stojí? To místo mě zajímá.
1: To místo s tím vlastně poradili už francouzští odborníci v roce 1934, když tam byli na návštěvě. A je to místo, kudy od vlastně pravěku, to bylo takové jako logické místo, kudy do českých zemí vlastně vpadávaly nějaké vojenské oddíly. A tady to údolí metuje, to kladské území vlastně měla bránit i Dobrošovská tvrz, která by přehradnou palbou až do 12 kilometrů byla schopná toho nepřítele zastavit.
0: My se tady vlastně scházíme v době, kdy si za pár dní ve středu 23. září budeme připomínat 88. výročí všeobecné mobilizace v roce 1938. Co se vůbec tenkrát dělo na Dobrošově?
1: Dobrošov nebyl dostavěný, probíhaly tam vlastně, ukončily tam stavební práce, díky tomu se třeba dodnes zachovaly některé ty stavební prvky, které jinde už neuvidíme. A ve Srubu Jeřáb, jako jediném a nejvíc dokončeném objektu té tvrze, tam bylo provizorně asi 20 vojáků, kteří se teda připravovali k obraně. Ti vojáci tam potom po mnichovských událostech na stěnách zanechali malby, díky kterým můžeme trošku nahlédnout do toho jejich smýšlení, jak byli frustrovaní, že byli skutečně jako připraveni k té obraně.
0: Můžeme teda taky říct, jestli tohle to přesně říkáte svým návštěvníkům, když k vám přijedou, jestli trošičku je, jak si vezmete do té historie, do té doby a nabídnete jim to, co asi ti vojáci tenkrát cítili.
1: Určitě máme několik prohlídkových okruhů. V návštěvnickém centru je taková klasická expozice, kde návštěvníci vidí ten kontext, proč se to opevnění stavělo, kde se stavělo, proč vypadá tak, jak vypadá. Potom máme základní okruh, kde vlastně je vidět spíš ta výstavba, ta stavební část. A potom ve Srubu Jeřáb, tam je právě expozice, která se věnuje tomu roku 1938, kde ten provizorní nábytek, ty zbraně. A tam si myslím, že z toho jsou dobře cítit ty emoce těch vojáků.
0: A kde jsou právě také ty malby jednoho z nich, tak si budeme povídat i o nich za chviličku po písnice s naším dnešním ranním hostem.

0: Hostem dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes Martin Měřínský, správce pevnosti Dobrošov, která je jednou z nejznámějších a největších předválečných vojenských pevností na našem území. Je nadaleko Náchoda, jak víte, a byla součástí tehdejšího budovaného československého pohraničního opevnění jako obrana proti očekávané agresi nacistického Německa. My si, pane Měřínský, budeme za pár dní, jak už jsem říkal, připomínat nejenom tu všeobecnou mobilizaci v roce 1938, ale taky 29. září vlastně Mnichovskou dohodu, kdy vlastně byl konec všem myšlenkám na obranu a vojáci museli odejít, opustit celé to pohraničí a samozřejmě i Dobrošov a všechny ostatní pevnosti. Vy tam máte ty obrazy, nástěnné malby na srubu Jeřáb.
1: Obrazy vlastně vznikly díky tomu, že přímo Náchodsko nebylo součástí toho sudetského území. To znamená, že Němci se tam dostali až potom v březnu roku 1939. Vojáci to tedy střežili ještě několik měsíců a měli čas zhotovit tam na stěnách nějaké ty malby. Maloval je svobodník Eduard Zicháček, což byl v civilu písmomalíř, proto to má poměrně dobrou grafickou úroveň. Je tam menu seznam posádky, je tam znázorněný ten zábor Sudet, je tam i nějaká karikatura, jak Polsko dobývá Těšínsko, protože tehdy vůči nám nebylo nepřátelské jenom Německo, ale i to Polsko a v zásadě anektované Rakousko.
0: A co na těch obrazech nebo na těch malbách je tedy jako vyobrazeno třeba například?
1: Je tam právě ten zábor Sudet, to znamená území, které Němci získali. Píše se tam, že 18 hraničáři neustoupili, což právě reflektuje to, že Náchodsko nespadlo do Sudet. Píše se tam, že zvítězilo barbarství nad rozumem a inteligencí, protože v té době vlastně Československo byl poslední demokratický stát ve střední Evropě.
0: Takže to najdeme tedy v pěchotním srubu Jestřáb. Velmi unikátní záležitost, musíme říct. Co bylo s pevností pak během války?
1: V roce 1943 Němci testovali speciální protibetonové střely Rechling, čímž tu tvrz značně poškodili. Ještě předtím tedy v roce 1939 vytrhali střílny hlavních zbraní a potom ta tvrz byla opuštěná až do roku 1968, kdy na podzim na dva dny, na výročí 30 let právě mnichovských událostí, byla ta tvrz zpřístupněna. A stala se tak vlastně prvním muzeem,

0: československého opevnění vůbec.
1: Víme, že před pár lety taky prošlo muzeum a vlastně celá pevnost Dobrošov velkou rekonstrukci, asi 3 roky to trvalo.
0: Je to tak, je tam nová multimediální expozice, kompletně se vyměnily expozice v těch pevnostních objektech. Myslím, že to pro návštěvníky velice atraktivní, ale samozřejmě letos už je to otevřeno 5. sezónu, takže asi to není úplně nové. A ta muzejní prezentace se posouvá, takže plánujeme i nějaké aktualizace.
1: Můžeme ale připomenout, že tam je nové návštěvnické centrum vybudované.
0: Je to tak, v návštěvnickém centru jsou takové ty klasické expozice s vitrínami, je tam řada dotykových panelů s nějakými interaktivními prvky a je tam třeba také virtuální realita s netopíry, takže pro návštěvníky, kteří třeba nejsou úplně zaměření tím technickým směrem, můžou si tam prohlédnout expozici takový život netopíra v kostce v 7 minutách.
1: A to je taky důležité zmínit, že prostě se stala pevnost Dobrošov domovem těch netopírů. Asi předpokládám, že i letos tam jsou.
0: Jsou tam stále, každý rok probíhá sčítání. V zimním období to prochází skupina odborníků, kteří nasčítají všechny jedince, které naleznou. A víme tedy, že ta populace v současné době je asi 1000 kusů.
1: Kolik těch návštěvnických okruhů je? Vy už jste to říkal, ale ještě jednou pojďme připomenout na závěr. 3 jsou.
0: Máme 3 okruhy. Takový základní okruh, to je taková ta klasika skrz sruby Můstek, zelený a podzemí až v hloubce 40 metrů. Potom máme srub Jeřáb s přilehlým podzemím a pro návštěvníky, kteří třeba by se fyzicky necítili na ty podzemní prostory, máme návštěvnické centrum, kde je ta klasická expozice.
1: A to je na povrchu.
0: Ano.
1: Tak. A jaká je otevírací doba teď v září a v říjnu? My už jsme říkali, že ta hlavní část sezóny samozřejmě je za námi, to bylo to léto, ale můžeme přijet za poznáním té vojenské historie a taky za netopíry klidně i v září a v říjnu. Tak jak máte otevřeno?
0: Ještě do konce října je možné tu tvrz navštívit od čtvrtka do neděle, vždycky od 10 do začíná zhruba 2 hodiny před koncem pracovní doby. A máme také ještě otevřeno mimořádně v pondělí 28. září na státní svátek a potom samozřejmě státní svátek 28. října, kdy je možné vidět srub Jeřáb. A 29. října bych si dovolil návštěvníky potenciální pozvat na Bohami armády České republiky. Bude to takový dětský den, kde bude možné vyzkoušet hod gumovým granátem, vyzkoušet nějakou zdravovědu, kartografii a podobně.
1: Paráda. Naším hostem byl v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové správce pevnosti Dobrošov Martin Měřínský. Moc děkuju za pozvání, ať se vám daří, pane Měřínský. Naschledanou.
0: Hezký den.
1: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku vás čeká Jana Kudevejsová v dnešním dopoledním Habaděj. Takže hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové, ať se hezky poslouchá. Yeah.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Borohrádku si dnes připomínají Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Ministr obrany Zuna představí vládě další postup ohledně situace na Šumavě. Hokejisté Hradce Králové v Brně neudrželi vedení a dnes místy čekáme přehánky a teplotní maxima 15 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V domovech na Orlici v Borohrádku je proto od 9 do 16 hodin připravený program nazvaný Život s Alzheimerovou nemocí. Akce má veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory lidí s Alzheimerovou chorobou i jejich rodin a také služby, které jsou v regionu k dispozici.
3: Součástí programu jsou praktické ukázky a možnost zeptat se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Domovy na Orlici se na toto onemocnění specializují a v Borohrádku poskytují péči seniorům s Alzheimerovou demencí. Akce je podle organizátorů určená nejen rodinám, které s nemocí mají zkušenost, ale i ostatním zájemcům. Organizátoři chtějí lidem také ukázat, s čím se nemocní a jejich blízcí v každodenním životě potýkají. Z Borohrádku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu Uzhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Minulý týden proto řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
4: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do České republiky.
5: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas. Sport.
2: Extraligoví hokejisté Hradce Králové prohráli ve třetím kole na ledě brněnské Komety 1-3. Východočeši přitom ve druhé minutě otevřeli skóre utkání, další góly už ale nepřidali a domácí otočili. Rozhodující góly vstřelili ve třetí třetině, o které mluvil asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
6: Ve třetí třetině jsme byli paradoxně lepší, ale říkám, jedna chyba, když jsme tam měli 1-2 gól do prázdné brány, trefíme hokejku a v podstatě za minutu 2-1 a je rozhodnuto to utkání, takže je rozhodnuto. Tohle efektivita za mě Brna a naše neefektivita. Počasí.
2: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přehánkami, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8, vítr povane mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až západní, místy s nárazy do 55 km za hodinu. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Oprava opěrné zdi silnice 1/16 do 19. října pokračuje mezi Pelníkovem a Volanovem u Trutnova. Úsek je zcela uzavřený. Objízdná trasa vede přes Mladé Buky, Rudník a Hostiné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je pondělí 21. září, teď už 9 hodin 4,5 minuty a to znamená, že na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové startuje dopolední habaděj. Tělovýchovná jednota Sokol zve, abychom se společně dali do pohybu, za chvíli řekneme víc. Taky od nás uslyšíte, jak snídají tučňáci a jak uchovat hroznové víno, aby co nejdéle vydrželo pěkné, šťavnaté a křupavé. To jako další tip pro nás připravil Láďa Hruška a Jana Kudivejsová. Přeje krásné pondělí, krásné dopoledne.

Říká se, že ráno dělá den a někdy stačí opravdu málo. Třeba když se v pondělní ranní špičce potřebujete nutně dostat z vedlejší silnice na hlavní, jenže to máte doleva a vypadá to nadlouho. A pak vás někdo ochotně pustí, i když by nemusel vůbec. Je to maličkost, ale tak potěší. A proto vám přeju hodně podobných hezkých a milých drobností nejen dnes, ale po celý týden. S vámi je Český rozhlas Hradec Králové a přejeme hezké dopoledne, úspěšný den.

0: Tento týden se koná akce Sokol spolu v pohybu. Začíná ve středu a potrvá až do příští středy. Jednotlivé sokolovny pořádají otevřené hodiny cvičení, různá sportovní odpoledne, turnaje, výlety a komunitní akce pro veřejnost. Do tělocvičny na Pražském předměstí v Hradci Králové nás teď pozve náčelnice Sokolské župy Orlické Eliška Meclová. Sportovat totiž můžete začít už dnes a je úplně jedno, kolik vám je let.
1: Česká obec Sokolská přichází každoročně s programem Sokol spolu v pohybu v termínu 23. až 30. září. My, jako žatstvo, jsme si zvolili termín 21. září, protože cvičíme v pondělky, takže se do tohoto termínu bohužel nevejdeme, ale nabízíme jakémukoliv zájemci i z řad dospělých možnost 21. září přijít do tělocvičny do Sokolovny na Pražském předměstí od 17.30 do 19 hodin, kde máme připravený program, aby si vyzkoušeli některé dovednosti a třeba za to i něco malého získali. Je to jednak ukázka, jak vypadá naše tělocvičná, představení naší činnosti a ráda bych podotkla, že cvičení v Sokole není pouze pro děti, ale je určeno všem věkovým složkám. Máme tam i složku mužů, máme tam složku žen, které cvičí v pondělí a ve čtvrtek, máme tam samozřejmě seniory, máme tam i jogu, country, takže myslím si, že je z čeho na Pražském předměstí vybírat, ale nerada bych prezentovala pouze Pražské předměstí. Samozřejmě podle místa bydliště se můžou zájemci podívat, co nabízí jejich Sokolovna.
0: To není určitě jediná akce, kterou ještě plánujete, tak máte tam něco dalšího ve vašem programu, co bychom mohli zmínit?
1: Velkou akcí naší první, kterou máme jako župa Orlická, jsme se rozhodli, že se zapojíme do Sokolského běhu republiky. Ten je tradičně od roku 2019, 28. října, k příležitosti výročí založení našeho státu. Koná se v 90 lokalitách České republiky a v 17 místech zahraničí, takže je skutečně už rozšířený. Já bych ráda všechny zájemce pozvala 28. října do Šimkových sadů, kde máme připraveny 3 běhy pro děti a 2 běhy pro dospělé v délce 3,2 km a 8 km. V rámci tohoto programu nabízíme i laserovou střelnici, jako takové trošku jiné téma. Ambasadorem Sokolského běhu republiky je náš významný judista Pavel Petřikov ze Sokola Hradec Králové. Když se zaregistrujete do 30. září, tak budete mít možnost získat startovní číslo se svým jménem. Registrace je ale otevřena až do 25. října, takže skutečně ještě je dost času se přihlásit. Myslím si, že je to počin, kdy Sokol ukáže, že umí zorganizovat i takovouhle akci pro veřejnost.
0: No a vy jste hradečačka, tak můžeme říct ohledně Hradeckého Sokola, od kdy tady působí, to je přece docela už dlouhá historie.
1: Počátky Sokola v Hradci Králové připomínají poněkud narození Járy Cimrmana, protože se přesně neví. Hovoří se o letech 1864, 65, 66. Když si představíme, jak vypadal Hradec Králové v té době, byla to vlastně pevnost, obehnaná hradbami, kdy ten veškerý život se odehrával pouze na kopci. Přesto se do Hradce dostávají různí buditelé a vzdělavatelé. Vzpomeňme třeba na Klicperu, Cíglera, Pospíšila a zejména Václava Červeného. Václav Červený byl podnikatel z dnešního pohledu, který vyráběl hudební nástroje, ale byl to zároveň nadšený sokol. Takže u něho, pravděpodobně doma, se scházeli nadšenci, kteří přemýšleli, jak ustavit jednotu v Hradci Králové, k čemuž došlo definitivně roku 1866. Původně se cvičilo ve škole, ale sokolové samozřejmě toužili po vlastní sokolovně. Mnozí možná ani netušíme, že ještě pozůstatky té úplně první sokolovny se nacházejí dodnes na Kavčím plácku, je tam teda víceméně jenom průčelí. Nicméně při třídění archivu župy Orlické se nám podařilo objevit fotografie někdy z toho konce 19. století, takže víme, jak vypadal interiér sokolovny, jaké tam bylo nářadí a podobně. Takže to byly ty úplně původní počátky Sokola v Hradci Králové.
0: Tolik tedy náčelnice Sokolské župy Orlické Eliška Meclová, ale od historie zpátky k současnosti. Od této do příští středy se koná akce Sokol spolu v pohybu. Připojí se například Sokolovna v Poniklé, a to ve čtvrtek 24. září v Sokolovně v Nové Pace. Od této do příští středy bude celý týden otevřených dveří. V Ostroměři například ve čtvrtek ukázky florbalu a taneční a pohybové výchovy, v pátek potom Noc Sokoloven. V Počtejně bude program od středy, mimo jiné bude součástí Noční výšlap, ten bude v pátek, vyráží se od 19.30 od Sokolovny. No a do Sokolovny na Pražském předměstí v Hradci Králové se mimořádně už dnes můžou přijít podívat sportovci jakéhokoliv věku, něco si taky vyzkoušet, a to od 17.30 do 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Za 2 minuty bude 9:30, s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Je tu období burčáku, což bylo vidět i na královéhradeckých dožínkách, kde byl burčák k dispozici u mnoha stánků, ať už v červené barvě nebo bílé barvě. Byla spousta ochutnávek, lidé si samozřejmě mohli odnášet i domů. Pěstování vinné révy je staré tisíce let a sahá až do období starověké Asie a Blízkého východu. Už tenkrát si na hroznovém vínu pochutnávali jako dnes my, tak jak ho asi skladovali, aby jim vydrželo? My to máme určitě jednodušší, i když i my se občas dopouštíme chyb. Své o tom ví Láďa Hruška a tak nám poradí, jak to máme správně udělat, aby nám dlouho vydrželo bez úhony.
1: Hroznové víno nesnáší dvě věci, vlhko a igelitové pytlíky. Pokud chcete, aby vám vydrželo čerstvé a pevné klidně i 2 týdny, držte se jednoduchého pravidla. Za prvé, hrozny po příchodu domů zásadně nemýjte, voda je nepřítel číslo 1, kvůli kterému začnou plody okamžitě zahnívat. Opláchněte je studenou vodou až těsně předtím, než je pošlete do pusy. Za druhé, vyhoďte ten neprodyšný igelitový sáček z obchodu. Hrozny potřebují dýchat, ideální je rozložit je v jedné vrstvě do ploché misky nebo papírové krabičky, vyslané obyčejným papírovým ubrouskem. Ten totiž spolehlivě odsaje veškerou přebytečnou vlhkost. A nebo za třetí, šoupněte je do lednice, zásadně neomyté, uložené v zavařovací sklenici, nejlépe do šuplíku na zeleninu, kde je ideální chládek. Přeji vám dobrou chuť a u nějaké dobré rady zase příště. Láďa Hruška.

0: Teď zamíříme do safari parku Dvůr Králové a podíváme se, jak tučňáci snídají. Většinou to bývá okolo 8:30, kdy na dřevěném pódiu před přípravnou stojí ve vyrovnané řadě 45 tučňáků v černobílém fraku a vyhlížejí obsluhu, od které dvakrát denně dostávají svou oblíbenou potravu, sledě a šproty. Rozmrazené mořské ryby, okořeněné vitamíny pro ně ten den, kdy tam s mikrofonem byla kolegyně Dana Voňková, připravovala Eva Divišová, samozřejmě v modrých rukavicích.
1: Modré rukavičky máte?
2: Máme. Modré rukavice připravené.
1: Já taky si musím vzít.
2: Ano, určitě, protože oni to pak řeší. Jednou se nám stalo, že byl výpadek těch modrých rukavic, dali jsme si bílý a oni opravdu k nám nechtěli přijít potom. Krmení. Rozdělený tady v obeličku, jsou to sledi a šproty. Každý den dostávají 15 kilo ryb, teďka dostanou půlku, druhou odpoledne. Každý tučňák sežere v průměru kolem 3/4 kila ryb denně.
1: A musíte podávat každou tu rybičku zvlášť, protože oni by si to sami nevzali?
2: Oni jsou naučeni na krmení z ruky, takže vezmeme rybku hlavou napřed, aby se mu to líp polikalo, nedrhlo mu to skrz ty ploutve v krku. Takže on si ji veme a zblajzne.
1: Tak tomu říkám to hotelový servis.
2: Takhle se to do nich chce.
1: Tak můžeme jít?
2: A můžeme vyrazit. Už nás vítají.
1: Dobré ráno. A myslíte, že já taky mám podávat?
2: Určitě. Nejsou ochočený, opravdu si jenom přijdou pro tu rybku.
1: Hopla.
2: V podstatě ani samec od samice se dost dobře nepozná, tak mají kroužky, protože má každý jinou tu barevnou kombinaci kroužku a my podle toho pak poznáme, kdo je kdo.
1: Víte jméno?
2: Ne? Jo, všichni jo. Naši tučňáci mají jména.
1: Všichni,
2: ano, je jich tu momentálně 45. Krásně se nám rozrůstá to hejno. Odchovaných 20 mláďat. Kolegyně, velká faninka hokeje, pojmenovala většinu těch samců podle hokejistů Pittsburghu Penguins. Takže tady je třeba Daly, Crosby, Flery. Kessel, znalci určitě vědí.
1: Prostě hokejový mančaft byste dali tým, dohromady.
2: Určitě. Ano.
1: Rybička přiletěla přes Crosbyho. Hop, to je nádhera.
2: Ráno je to tady takový klidnější, soukromější.
1: A tak to ten den začínáte hezky.
2: Krásně, jo. Posadím si tady na
1: pláži,
2: jo, u tučňáku, je to tady takový fajn, je to skvělý, no.
3: Ještě tady za pár těch rybek, co jim popadalo, nenechávám se tady válet, aby jim se tady se nekazilo.
1: Budou chodit do bazénu i přes zimu, nebo?
2: Jo, když oni jsou z Afriky, tak ty mírné zimy tady u nás snášejí velice dobře. Oni jsou fakt bezvadní. Jde se na ně podívat a se na vás budeme těšit.
0: No a zatím se můžete podívat alespoň na fotky z krmení tučňáků v safari parku Dvůr Králové, a to na našem webu hradec.rozhlas.cz.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Jan Nedvěd v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tu bude třeba Dobrý kafe od Lucie Bílé, ale teď jiná česká zpěvačka. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka, kdy Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a je to napříč všemi možnými obory. Dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková a tady je malá ukázka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka, a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali, a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude, jak se říká, majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková.

0: na čase být.
1: Čas na kávu možná právě teď, protože za 6 minut bude 10 hodin a když u toho budete dál poslouchat Český rozhlas Hradec Králové, můžete třeba vyhrát knížku a ve zprávách v 10 se budeme mimo jiné věnovat vysokým cenám pohonných hmot a co s nimi bude dál, protože teď to už opravdu bolí, když tankujeme. Tak vám přejeme dobrou chuť k té dopolední kávě, s vámi dál dopolední habaděj a přejeme dál hezké pondělí.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda představí opatření proti drahým palivům. Mladé Buky mají větší sportovní areál. Fotbalisté Teplic vyhráli v Hradci Králové. A dnes místy čekáme přeháňky a teplotní maxima 15 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V neděli to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
2: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Mladé Buky na Trutnovsku rozšířili sportovní zázemí. U základní školy městy otevřel nový multifunkční areál s atletickým oválem, několika hřišti a dalšími sportovišti. Poslouží pro pořádání závodů a soustředění pro sportovce z širokého okolí. Od příštího jara bude tyto venkovní prostory využívat i veřejnost. Výstavba vyšla na 7 milionů korun a polovinu nákladů pokryla dotace z Národní sportovní agentury.
4: Podařilo se vybudovat 200 metrů dlouhou atletickou dráhu, sektor pro skok daleký a vrchkou a dvě hřiště na street, basketbal a jedno volejbalové hřiště. Součástí jsou také nové chodníky a lavičky. Společně s krytým hřištěm, které u školy vzniklo už před 8 lety, tak Mladé Buky získaly ucelený prostor pro řadu sportů. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Novém Městě nad Metují o víkendu skončil 48. ročník festivalu České filmové komedie. Hlavní cenu dostal snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Novoměstský hrnec smíchu za změřený prosmátý čas si odnesli autoři komedie 5 švestek. Po druhé mohli diváci ohodnotit filmy pomocí ankety. Cenu Kinoboxu získal film Někdo to rád v Plzni. O hlasování byl podle mluvčí festivalu Kateřiny Toholové velký zájem.
5: Dlouhodobě jsme cítili velkou potřebu diváka se víc účastnit na hlasování, na tom, kdo zvítězí, kdo si odnese tu cenu. Přece jenom ten smích z nás vyjde jen tak. Skoro každý opravdu chtěl mít ten svůj lístek a zatrhnout, zda byl film výborný, dobrý nebo šlo to a podílet se tak na tom vybírání laureáta.
1: Sport.
2: Fotbalisté Teplic porazili domácí Hradec Králové 2-0 a v prvoligové tabulce si polepšili na pátou příčku. K radosti trenéra Zdenka Frťaly, který v minulosti vedl i východočeský tým, si středočeši odvážejí z malševické arény 3 body po dlouhých 9 letech.
6: Věděli jsme o tyhle naší negativní sérii, ale do Hradce se vždy vracím rád, protože zažil jsem tady spoustu krásného a ty vzpomínky zůstávají na celý život. Odvesí odsad 3 body, i když jsme nebyli nějak aktivní, to je pro nás nádherný. To nikdo od nás nečekal, to vítězství jsme ubránili všema možnýma silama.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách namíříme maximálně 8. Vítr povane mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až západní, místy s nárazy do 55 km za hodinu a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou v Doudlebech nad Orlicí na Rychnovsku. Pozor dejte na křižovatce ulic Rudé armády a Dukelské. A nehoda nákladního a osobního auta komplikuje dopravu na silnici 611 v úseku mezi Roudnicí a Praskačkou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pokračuje pondělní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové i teď 4,5 minuty po 10. hodině. Naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková je opět na cestách. Dnes se vydala obhlédnout kostelík svatého Jiří. Těch je v našem regionu víc. Napovím, že tenhle je roubený. Kde přesně se nachází, uslyšíte za chvíli. Po 10:30 budeme hrát o knížku Bestseller Žena bez promile a to všechno ve společnosti například Karla Gotta nebo skupin Roxette a MIG 21. Tak hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je 10 hodin 11 minut a naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková je opět v terénu, opět brázdí Královéhradecký kraj, takže my teď už v tuto chvíli zdravíme, přeju dobré dopoledne a Zuzko, rovnou se ptám, na jaké zajímavé místo máš namířeno dnes. Ještě jednou hezké dopoledne.
2: Také přeji krásné dopoledne. Já dnes mířím do Loučné hory, což je část obce Smidary, kde stojí vzácný, ale pozor, roubený kostel svatého Jiří. Když jsem tudy náhodně nedávno projížděla při svých cestách rozhlasového stopaře, tahle stavba mě okamžitě zaujala. Musela jsem se i zastavit a řekla jsem si, že se sem vrátím s mikrofonem, foťákem i kamerou. Naplánovala jsem si to jako další výpravu za jedním z historických a zajímavých klenotů našeho regionu.
1: Roubený kostel svatého Jiří, to je v našem kraji opravdu výjimečná památka. Čím ale tebe přesně zaujal, kromě toho, jak vypadá zvenku, čím tě zaujal tak, že ses mu rozhodla podrobněji věnovat?
2: Tak tento kostelíček je za prvé unikátní dřevěná stavba a za druhé má neuvěřitelnou historii. Původní kostel tam stál už ve 14. století a ten současný roubený postavili až v roce 1782, ale představte si, že ho v roce 1837 celý omítli, aby prý vypadal jako zděný. A když ve 20. století omítka opadala, odhalila nádhernou roubenku. Navíc na mě na místě čeká pan Josef Draštík, místní velký srdcař, který se o kostel už léta obětavě stará a ví o něm do nejmenšího detailu snad úplně všechno. Tak se velmi těším.
1: To zní opět jako další skvělý tip na výlet od tebe. Na co se můžeme těšit, až se nám ozveš odpoledne?
2: Tak Josef Draštík mě provede celým kostelíkem, ukáže mi vzácné detaily konstrukce, lavice od místního truhláře i varhany a popovídáme si také o tom, jak se tuhle památku podařilo zachránit. Navíc jsem četla, že atmosféra uvnitř roubeného kostelíčku je prý neuvěřitelná a velmi zajímavá.
1: Tak se těšíme, že nám to zprostředkuješ. Zuzana Boučková samozřejmě všechno bude fotit, natáčet tak, jak jste zvyklí, takže se na kostel svatého Jiří v Loučné hoře budete moct podívat na webu, taky sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak přejeme opět šťastnou cestu a krásné zážitky a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: životní jubileum 80. narozeniny, a už jsme to zmiňovali i v kalendáři, dnes slaví známá česká herečka Daniela Kolářová, kterou znáte z mnoha českých filmů a seriálů. Jejími častými hereckými partnery byli Jaromír Hanzlík a taky Zdeněk Svěrák. Daniela Kolářová hrála v 5 filmech jeho syna, režiséra Jana Svěráka. Určitě si vybavíte třeba Vratné lahve a slavnou scénu, kdy právě se Zdeňkem Svěrákem letí v horkovzdušném balónu. Ostatně k tomuto filmu a dnešní oslavenkyni Daniele Kolářové se ještě vrátíme v našem vysílání po 10:30. Teď se ale dětí zeptá Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vyšli třeba lidi, když chtějí letět balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
2: Tam je taková ta
3: košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
3: Aby se do toho balónu nadduchoval vzduch a aby to mohlo letět.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
2: Z takových stěk, pomlážek takových.
1: Má ten balón brzdu třeba?
3: Ne.
2: Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
3: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balón udělá co, když ten oheň vypnou?
2: Spadne na zem.
3: Ale pomalu.
1: A může na tom balónu být něco namalovaný?
3: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
2: Kdyby jsem uměla, tak bych jsem tam namalovala tlapkovou patlolu.
4: Sledíčko. A takhle to vidíme my.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Tento týden už to přijde, podzimní rovnodennost a první podzimní den ve středu 23. září, ale jaký bude celý tenhle ten týden, jestli se bude nějak výrazněji měnit situace, tak na to už se zeptáme, protože voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A voláme dnes Jaroslavu Tučkovi. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Tak dnes je 21. září, pondělí. Jaké bude, co nás čeká?
2: No, chladné a musíme počítat i s přeháníkami. Za tou studenou frontou k nám proudí od severozápadu chladný a vlhký vzduch, takže obloha bude oblačná až zatažená místy s přeháníkami a to po celý den. Maximální teploty dneska od 12 do 15 stupňů Celsia a na horách od 5 do 8. No a co se týká větru, ten bude foukat přes den mírný, přechodně čerstvý od severozápadu až západu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Místy z nárazy do 15 metrů, což je do 55 kilometrů. Rozpilé podmínky velmi dobré, aby ona jedničce mírná zátěž.
0: Na další dny, úterý, středa, když už se budeme blížit právě k tomu začátku podzimu.
2: Úterý opět bude takové chladné v noci. Z počátku hlavně většinou oblačno, místy s přeháňkami, v průběhu noci pak ty přeháňky budou ustávat. 8 až 5 to budou minimální teploty, vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a přes den většinou oblačno, pouze výjimečně nějaká přeháňka, večer pak ta oblačnost bude ubývat. 13 až 16 maxima, na horách 6 až 9 a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No ve středu malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, nějaká výjimečná mlha po ránu, přes den potom trošku oblačnosti přibyde, budeme mít polojasno až oblačno a zase výjimečně se může objevit nějaká přeháňka. 7 až 3 to budou minima, maxima 14 až 18 a vítr slabý, proměnlivý nebo od severozápadu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: No a je nějaká šance, že do konce týdne se teploty dostanou výš ještě někam třeba až k těm nějakým 20 stupňům Celsia? Mm-hmm.
2: Určitě, bude se oteplovat, de facto můžeme říct, že od soboty se začne oteplovat. V sobotu ty teploty by se měly dostat k 20 stupňům Celsia. V neděli už by jsme se mohli dostávat až na 23 stupňů Celsia a začátek příštího týdne vypadá velmi slibně. Tam teploty budou kolem 25 stupňů Celsia, poměrně slunečno a žádné srážky.
0: Tak děkujeme za hezké, dobré informace, dobré zprávy Jaroslavu Tučkovi a přejeme hezký den i týden naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.

0: Je 6 minut po půl 11. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a je tu první naše dopolední soutěž v tomto týdnu, tedy 21. září. Slibovala jsem vám knihu, je to dokonce hned bestseller, je to kniha z nakladatelství Kazda. Jmenuje se Žena bez promile, střízlivá a šťastná ve světě posedlé alkoholem. Autorkou je Holly Whitakerová a je to bestseller o tom, že alkohol je považovaný za samozřejmou součást společenského života a proč tomu tak je. Autorka píše o tom, proč tím vzniká tlak na lidi a jaké jsou kolem alkoholu zakořeněné mýty. A je to kniha, která přináší takový návod z její osobní zkušenosti, jak změnit vztah sám k sobě i k ostatním, k okolí, jak čelit očekáváním a tím pádem, jak i změnit vztah právě k alkoholu. A je to určitě zajímavé téma. Tuto knížku můžete získat právě teď.
1: Věřte, nevěřte.
0: Zopakuju ještě telefonní číslo sem k nám 726 46 46 46 a my už jsme to dnes zmiňovali. Herečka Daniela Kolářová se narodila 21. září 1946, takže právě dnes slaví kulaté narozeniny. Jak dobře víme, tak se objevila ve stovce filmů, desítkách seriálů, přesto ale vždycky sama sebe považovala hlavně za divadelní herečku. Většinu kariéry strávila v pražském Vinohradském divadle. Když bychom připomněli její nejznámější filmy, tak je to Na samotě u lesa, Kulový blesk, Léto s kovbojem nebo Vratné lahve. Na kontě má Thálii, divadelní cenu i filmovou cenu Českého lva. Na Karlovarském filmovém festivalu dostala v roce 2023 cenu prezidenta a předloni 28. října taky medaili za zásluhy. No a my si teď připomeneme právě film Vratné lahve. Já jsem vybrala ukázku ze svojí oblíbené scény, kdy Daniela Kolářová jako Eliška Tkalounová doučuje němčinu pana Wasserbauera a ukáže se, že on tam za ní chodí úplně z jiného důvodu, než že by se chtěl učit cizí jazyk. Tak teď si nejprve poslechneme ukázku a pak budeme pátrat po tom, kde se ti dva seznámili.
2: Sie sind so schön.
3: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
2: Paní profesorko, mohl bych si ještě vystoval Jantu, jako že už si tykáme.
3: No prosím.
2: Ich liebe dich.
3: Du bist...
2: so schön.
3: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
2: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
3: Vy mluvíte německy.
2: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a... říkat vám ty věty.
3: Děláte si legraci?
2: Nedělám.
0: Ne, opravdu to myslel vážně. Jan Vlasák to úplně famózně zahrál, tak já jsem říkala, budeme pátrat potom, kde se do Elišky Tkalounové zamiloval, kde se potkali, kde pro ní zahořel, jak on tam sám říká. Samozřejmě ta ukázka potom později bude pokračovat ještě i v našem vysílání. Takže kde se seznámili? Věříte tomu, že to bylo na svatbě Řezáče, což byla další postava z filmu Vratné lahve, hrál ho Pavel Landovský, pan Wasserbauer tam oddával a paní Tkalounová, tedy Daniela Kolářová, tam byla jako host s manželem Josefem Tkalounem, Zdeňkem Svěrákem. Věříte tomu, že k tomu zahoření a k tomu seznámení došlo právě takto? 726 46 46 46 naše telefonní číslo, nebo potom třeba můžete napsat i e-mailem, ale teď telefonujte, odpovídejte. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobré dopoledne, Marie Srasti, a vám budu věřit.
0: Paní Marie bude věřit, asi jste viděla Vratné lahve, předpokládám.
4: Neviděla.
0: Vy jste neviděla tenhle ten film. No, vidíte to. To je dobře vlastně. I takovéto typy bereme, i takovéto typy se počítají, ale doporučuji určitě, až ho budou dávat, tak se na něj podívejte. Mějte se moc krásně a naslyšenou, paní Marie. Naschledanou. No a teď další typy, další odpovědi. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Dobrý den. Tak, možná jedete v autě, nebo nevím, úplně nám to tam dobře nevychází, ten signál, ale pojďte, zkuste odpovědět, jestli věříte, nebo nevěříte.
5: Josef z Javornice a já vám nevěřím. Já si myslím, že to bylo ta svatba, až když po tom učení.
0: Aha. Dobře, takže pan Josef z Javornice nevěří. Mějte se moc hezky, naslyšenou. Naschledanou. Tak dál skládáme příběh filmu Vratné lahve. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
6: Dobrý den. Takže bylo to vlastně na doučování německého jazyka.
0: Ano.
6: To jim 100% přemiluju filmy pana Svěráka.
0: No, no ale proč on na to doučování začal chodit? Ona se mu líbila už dřív a já se ptám, kde se seznámili. Jestli věříte tomu, že to bylo na té svatbě?
6: Nebylo to na té svatbě,
0: nebylo to
6: už
0: na svatbě,
6: se mu líbila předtím.
0: Uh-huh.
6: On tam chodil na to doučování kvůli tomu, aby mohl vlastně jako nějakým způsobem oslovit a zbalit.
0: Dobře, takže tedy tomu nevěříte, tak jak jsem to říkala. Tak
6: určitě si píšu. Ne.
0: Ještě jednou poprosím, odkud voláte aspoň a vaše jméno?
6: Hradec Králové, Tomáš Vítek.
0: Pan Tomáš, tak vás moc zdravíme, mějte se krásně, naslyšenou.
6: Naschledanou.
0: A ještě jednu odpověď dáme, dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
7: Dobrý den, tady Pavel z Borovnice.
0: Dobrý den, Pavle. Tak co myslíte vy, jak to bylo?
7: Já vám nevěřím.
0: Taky nevěříte.
7: No to víte, že ne, protože se potkali, nebo ji viděl na úřadě, kde pracoval jako úředník na radnici.
0: Aha, na úřadě, tak já si píšu pan Pavel
7: a úřad. A jaký tam zahlídnul, tak se do ní okamžitě zamiloval.
0: Tak myslíte, že tam zahořel. Dobře, tak uvidíme. Ano. Samozřejmě mám připravené i potvrzení, mějte se moc hezky a přeju hezký den. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
0: Tak ještě i vy můžete odpovídat další na otázku k filmu Vratné lahve studio.hradec@rozhlas.cz naše e-mailová adresa.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: dnešní soutěži Věřte, nevěřte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové se snažíme poskládat ději filmu Vratné lahve, alespoň jednu dějovou linku, ve které hraje výraznou roli Daniela Kolářová, herečka, která dnes slaví kulaté narozeniny. Ve filmu hraje Elišku Tkalounovou, manželku Josefa Tkalouna, kterého hrál Zdeněk Svěrák. No a připomínali jsme, že ona doučuje němčinu pana Wasserbauera, kterého úplně úžasně zahrál Jan Vlasák, který je do ní zamilovaný, jenomže ona to neví, ale při jedné z těch lekcí to vyjde najevo, že na tu němčinu chodí jenom proto, aby jí mohl vyjádřit svoje city. A taky jsme se zamýšleli nad tím, a to byla vlastně ta otázka, kde se poznali, kde se do ní zamiloval, kde pro ní zahořel, jestli věříte tomu, že to bylo na svatbě jedné z dalších postav, na svatbě Řezáče, kterého hrál Pavel Landovský. Tak ještě co odpovídáte? Třeba Pavlína píše: Dobrý den, film jsem bohužel neviděla, ale zkusím věřit. Paní Hanka nevěří, tučně napsáno. Potom paní Jana: Dobrý den, tento film mám moc ráda, proto vašemu dnešnímu tvrzení nevěřím. Pan Michal: nevěřím. Hanka z Broumovska: nevěřím. Potkali se na úřadě, přesně jak říkal volající pán. Potom tady byla odpověď ještě třeba od paní Heleny: Vratné lahve jsou v naší rodině oblíbený film, nevěřím, protože se seznámili dříve na úřadě a proto začal chodit na hodiny němčiny, aby jí mohl říkat, že jí miluje. Potom od pana Petra odpověď: věřím, myslím si, že to tak bylo, ten film máme všichni rádi, moje oblíbená scéna byla, když se Tkaloun vyboural na kole. No a potom třeba od Katky z Rychnova nad Kněžnou: dnes si dovolím vám nevěřit, myslím si, že se seznámili na lavičce v parku, Svěrákovy filmy miluji, děkuji za hezké připomenutí. Tak my si ten film připomeneme ještě jednou samozřejmě a bude tam i ta odpověď, bude tam přímo tam Jan Vlasák říká, kdy zahořel, tak si to pozorně poslechněte.
1: Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
2: Vy mluvíte německy.
1: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
2: Děláte si legraci?
1: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, když jste si vyřizovala ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
0: Tak mnozí jste to věděli úplně přesně, protože jste si vybavili, konkrétně to byl Městský úřad Prahy 3, což v tom filmu taky zaznělo zase na jiném místě. Takže ta svatba nebyla pravdivá. Oni pak na svatbě spolu byli a jak někdo z vás psal, pěkně to tam roztočili, ale bylo to tedy až potom. Takže dnešní tvrzení pravda nebyla a my odměníme prvního z vás, který si to vybavil úplně přesně a byl to velký znalec vratných lahví, je to pan Pavel z Borovnice. Nevěřil, takže mu posíláme knížku Žena bez promile, moc gratulujeme. A zítra tu bude kniha z radioservisu Hledání veřejné služby od Ireny Ryšánkové. No a ještě jednou samozřejmě Daniele Kolářové k jejím kulatým narozeninám přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví a hodně dalších krásných rolí. Někde taky vyprávěla, že právě protože považuje za to svoje gro divadelní herectví, že divadlu propadla už jako malá holčička v Karlových Varech, kdy chodila za maminkou, která pracovala v tamním divadle a režiséři si ji často půjčovali do pohádek a učitelé o ní říkali, a to taky o sobě říkala ona sama, že je chytrá, ale drzá. No a vidíte, kam se propracovala na jednu z nejoblíbenějších českých hereček, takže ještě jednou velká gratulace ke kulatým narozeninám. No a po 11. hodině už nás čeká radioporadna a dnes, protože je září, rozjíždí se školní rok a rozjíždí se taky různé rýmy, kašle, různá nachlazení a různé další nemoci v dětských kolektivech, tak si o tom budeme povídat s dětskou lékařkou Petrou Hanzlíkovou. S tebou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. Zákazníci O2 můžou mít problémy s připojením. Královéhradecký kraj podpoří úpravy horských běžkařských tras a pondělí bude oblačné až zatažené, místy s přeháňkami. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek shodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. Neřekli ale o kolik. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
2: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti. Pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
0: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Někteří zákazníci O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na své Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje. Doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. Královéhradecký kraj podpoří úpravu běžeckých lyžařských tras v zimě částkou 3 miliony korun. Schválili to na svém zasedání krajští zastupitelé. Peníze půjdou na tratě v Krkonoších, Orlických horách a také v Kladském Pomezí. Stopy se podle sněhových podmínek budou upravovat od prosince do konce března.
3: V části Krkonoš na území Královéhradeckého kraje je naplánovaná úprava zhruba 520 kilometrů běžeckých tras. V Orlických horách je síť dlouhá asi 290 kilometrů. Se stejným rozsahem tratí počítá projekt také v Kladském Pomezí. V Orlických horách se kromě úpravy stop počítá s opravou a doplněním turistického značení a modernizací zařízení pro sledování jejich aktuálního stavu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Německého kancléře Friedricha Merce čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenburgsku před ním Pomořansku to píšou časopisy Der Spiegel nebo Deník Bild. Do tamního sněmu se Merceva Křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Zeit Deutsche Zeitung jsou tyto volby pro Mercovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice.
4: Sport.
0: Fotbalová reprezentace se dnes sejde před zápasy Ligy národů. Bude to první sraz národního týmu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. První duel čeká Česko v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. A golfistka Tereza Kazar-Melická vybojovala 7. místo na turnaji La Seja Open ve Španělsku. Pro českou hráčku je to 3. nejlepší výsledek na evropské tour v kariéře. Sára Kousková skončila na dělené 35. pozici. Jana Melichová byla 54.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8, vítr povane mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až západní, místy s nárazy do 55 km za hodinu a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase mezi Novou Pakou a Špindlerovým mlýnem máme kvůli dešti hlášenou sníženou viditelnost. Pozor, dejte na správné svícení. A dobře dejte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 11. hodině dál posloucháte pondělní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Čeká nás radioporadna, jaké bude naše dnešní téma, dětské nemoci v kolektivu a budování imunity. Děti hlavně po nástupu do školky často kašlou, mají rýmu, jak dlouho je nechat doma a kdy už můžou zase zpátky mezi ostatní. To je častá otázka, tak i té se budeme věnovat. Odpovíme i na vaše dotazy, které můžete buď telefonovat na 726 46 46 46, anebo posílat e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz. A předpolednem nás čekají další babské rady. Tentokrát o tom, že okurka může být nejen součástí jídelníčku, ale taky osvěžovačem vzduchu. Jak na to, to se dozvíme od Jarky Vykoupilové. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Radioporadna.
1: A dnes v 11 hodin a 12 minut už je tu s námi dětská lékařka z Hradce Králové Petra Hanzlíková. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Dnes máme 21. září a myslím si, že některé děti už bojují s rýmou, kašlem. Je to takový ten efekt návratu do kolektivu nebo u těch úplně nejmenších, kteří nastoupili úplně poprvé do školky. No tak tam se o tom tak nějak i mluví v uvozovkách, že to k tomu patří, že si musí budovat imunitu, že se toho nemáme bát, že třeba budou mít častěji rýmu a kašel. Tak je to opravdu tak? Budují imunitu a budete mít pro nás nějaké rady, jak to období přežít?
2: Ano, je to tak. Přesně tak. Návratem dětí do kolektivu přichází zvýšená nemocnost. Je to velmi časté a dá se říct i očekávané a přirozené. Děti v kolektivu se potkávají s mnoho novými viry a jeho imunita se tím vlastně učí s nimi pracovat. Takže jedna infekce navíc velmi často navazuje na druhou a někdy to i vypadá, že vlastně kašel a rýma trvají nekonečně. Důležité asi, nejdůležitější není jenom počet těch rým, ale také jestli děťátko prospívá, mezi jednotlivými nemocemi je zdravé a infekci probíhají bez komplikací. Prakticky se považuje za, pokud dítě nastoupí nově do kolektivu, že pokud onemocní 6 až 8 krát, tak je to stále v normě, což někdy maminky nechtějí slyšet.
1: To je pravda, je to hodněkrát a ono opravdu někdy to tak vypadá, že sotva ta rýma poleví, už vlastně začíná dítě kýchat a smrkat znovu kašel. To samé a s tím právě souvisí ta častá otázka přesně zaměstnaných rodičů, v jaké fázi už to dítě může zpátky do školky mezi ostatní děti. Protože paní učitelky to taky nerady vidí, ale není divu zase na druhou stranu, kolikrát hlásí s takovouhle rýmou, opravdu zítra už ať nechodí, tak dá se to nějak urychlit třeba to léčení?
2: Tak kdy do školky asi rozhoduje hlavně ten celkový stav. Není to ta úplně poslední kapička rýmy. Samozřejmě na tom začátku, když děťátko má horečku, je schvácené, špatně jí a pije, tak patří určitě do postýlky. Ale řekněme, pokud je alespoň těch 24, za mě lépe 48 hodin bez teploty, bez léku, je čilé, je tak nějak schopné zvládnout běžný program, tak ta lehounká rýma a doznívající kašel za mě není překážkou návratu do toho kolektivu, ale samozřejmě je potřeba i respektovat i jednotlivá pravidla konkrétních školek.
1: No a to léčení, protože jak se to říká, že rýma neléčená trvá týden, léčená 7 dní nebo tak nějak,
2: tak
1: nějak podpořit ta léčba, aby to bylo v pořádku co nejrychleji.
2: Ano, jako, jak posílit tu imunitu, asi úplně nějaký zázračný sirup nemáme. Hodně bych řekla, že je důležité dbát na takový ten celkový režim toho děťátka, na spánek, pohyb, otužování, pestrá strava, tekutiny. Vlastně tam, kde dítě dobře je živené, má všechny nutrienty, včetně ovoce a zeleniny, tak vlastně ani žádný jako extra vitamín, ani přípravek na imunitu nepotřebuje. Ale máme, řekla, v poslední době možnost využívat i různých preparátů, které nám lehce u těch viróz mohou pomoci třeba i trochu ten průběh zmírnit. Jsou to preparáty, na trhu je jich celá řada, jsou většinou na bylinné bázi. Já osobně sama u svých malých pacientů velmi ráda využívám a mám dobrou zkušenost s léčivými přípravky, s extraktem z kořene afrického muškátu, takzvaného Pelargonium sidoides. Mám za to, že je opravdu účinný, existují i klinické studie na to a tento lék nebo tato účinná látka je součástí evropského hodnocení bylinných léčiv pro onemocnění dýchacích cest. Takže myslím si, že je důležité i zdůraznit, že žádný vlastně takový přípravek tu virózu úplně nezastaví, ale může nám malinko ty příznaky zmírnit nebo tu dobu zkrátit.
1: No já si myslím, že u rýmy ještě za chviličku zůstaneme, protože kolem toho je spousta otázek, stejně jako u kašle, kdy už třeba je nutné vyhledat alergologii nebo kdy ten kašel řešit opravdu nějakými ještě dalšími rozbory. To všechno uslyšíte ještě v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud byste se chtěli ptát, tak opakuju naše telefonní číslo 726 46 46 46.

0: A my pokračujeme v našem dnešním povídání v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s dětskou lékařkou Petrou Hanzlíkovou o nemocech dětí po návratu do kolektivu. Jsou to hlavně rýmy, kašle a teď už se dostáváme k tomu, když se to třeba opravdu táhne a rodiče potom mají pocit, že by mohla pomoct antibiotika. Většinou se říká, že třeba na zelenou rýmu, že už jsou nutná, že tak jako rodič spozorní a potom často jde k lékaři a říká, už je ta rýma zelená, je hustá, myslím si, že potřebujeme antibiotika, aby to rychleji bylo v pořádku. Jak vy se na to díváte?
1: Tak tady musím nesouhlasit, protože zelená rýma automaticky neznamená nějakou bakteriální infekci a už určitě ne v žádném případě antibiotika. Ta barva hlenu se rýmy, barva hlenu se při virové infekci běžně mění z takové průsvitné, čiré, právě do té, dejme tomu, hlenohnisavé se žlutým nádechem, ale třeba i do zelena. Ale když jenom trošičku vydržíme právě v této fázi, tak se dočkáme, že ta rýma opět zase bude do světla. A prakticky, pokud to dítě nemá jiné celkové příznaky, rozhodně nejsou antibiotika, a to ani lokální, které rodiče často po nás chtějí, a už vůbec ne ta celková. Takže důležité je taková ta běžná očista nosu. Můžeme k tomu používat různé ty nosy spreje, ať už na bázi izotonických, hypertonických roztoků nebo mořských vod. Ve své podstatě je to úplně jedno. Snažíme se o zprůchodnění toho nosánku, aby děťátku, obzvláště malým, nezatékala rýma, hlavně v noci, do krčku, protože z toho se potom vytváří kašel. Kdy léčit rýmu? Asi právě v případě, kdy už jsou k tomu další příznaky a máme podezření, že už se jedná o nějakou tu bakteriální komplikaci, která většinou bývá už spojená s bolestí dutin a teplotami.
0: Kdy má význam dělat dítěti takzvané CRP testy a o čem vypovídají?
1: CRP test není test, který vlastně sám osobně to číslo rozhodne, jestli antibiotika ano nebo ne. Je to pro nás takové pomocné vyšetření. Když po klinickém vyšetření není úplně jasné, jestli stále máme před sebou dítko s virovou anebo infekcí nebo s nějakou bakteriální komplikací. Takže prakticky tam už je to tam nám to hodně pomůže se diagnosticky rozhodnout, zda ta antibiotika ano nebo ne. Jde o to, že u každé rýmy ani teploty to CRP dělat nemusíme. Opravdu nás k tomu musí vést ten klinický stav, který se třeba buď dlouho nelepší, nebo naopak už se zlepšil a zase se zhorší.
0: No, vy jste zmínila i kašel, který může nastat právě i od toho, jak ta rýma stéká dolů do dolních cest dýchacích, a u dětí je typický takový ten nepříjemný hrtanový kašel, který trápí hlavně v noci. Jak k němu přistoupit? Jak ho léčit?
1: Ano, to je ten štěkavý kašel s chrapotem, který nazýváme laryngitidou. Já často říkám, je to takový strašák rodičů, protože tato nemoc je velmi nevyspytatelná. Dítko je prakticky celý den úplně zdravé, jde spát a najednou se probudí s touto symptomatologií, prostě štěkově, kokrhavě, kašle. Ano, tam většinou v té první fázi děťátku se snažíme uklidnit, protože pro něho je to dost nepříjemné. Bolí ho to v tom krčku, často nemůže mluvit, takže posadíme ho, můžeme mu nabídnout trošku tekutiny, můžeme mu i dát nějaké léky na utlumení kašle, aby se to lehce sklidnilo. A povyčkáváme, jak pozorujeme, jak to dítě dýchá, když jako v pohodě uklidní se stav, můžeme ho nechat v domácím prostředí, ale pokud vidíme, že ten kašel opravdu je i nádech, výdech jsou hlučné, že dochází k zatahování vlastně mezi žebry, na krčku, tak určitě tam na místě je se poradit vlastně s nějakou akutní lékařskou pomocí. Velmi často se říká vystavit děti studeného vzduchu, tak ano, některým dětem ten krátký pobyt v chladnějším prostředí může subjektivně ulevit, ale vlastně není to úplně léčba, na kterou bychom měli spoléhat. Ale často se to doporučuje a myslím si, že úplnou chybou to není.
0: Ano. Tak tenhle ten kašel je specifický hlavně asi v té úplně počáteční fázi, ale potom, když se jedná o normální kašel, tak jaké podávat přípravky proti kašli nebo na vykašlávání, taky vlastně tam je někdy docela sporná ta kombinace, někdy se dává obojí, jedno ráno, jedno večer, není to už moc potom na to dítě?
1: Ano, ano. Vlastně kašel je obranný mechanismus toho organismu, takže my ho vlastně ani moc tlumit nechceme, protože to je vlastně to, že je tam nějaký hlen a my ho potřebujeme dostat ven. Takže u těch úplně nejmenších dětí, tam se, myslím tím děti třeba do jednoho roku, tam se lékům na kašel opravdu velmi vyhýbáme. Tam je průsvit té průdušky tak maličký, že každé navíc vytvořené zahlenění může to dítěti naopak ublížit, to dítě se neumí odkašlat, prostě nemá k tomu tu vůli jako my a často velmi rychle se ta průduška zúží a dítě je dušné. U těch starších velmi zvažujeme právě, jestli podat nebo nepodat, ale tam už je to přeci jenom lepší. Využívat můžeme řadu bylinných preparátů, ale i jiných k tomu určených. A vždy je důležité zdůraznit, aby se tyto léky podávaly jenom na večerních hodin, aby to zahlenění pak nepřišlo právě v průběhu té noci. To kombinování, ano, určitě ne přes den, že bychom slyšeli, že chvilku dítě kašle suše, chvilku vlhce, takže dáme jednou na lék na suchý, po druhé na ten vlhký. Ta kombinace je možná pouze tehdy, když tedy to dítě přes ten den je na nějakém tom mukolitiku a na noc, abychom ho malinko sklidnili, protože spánek je určitě důležitá součást té rekonvalescence, tak můžeme nějaká ta antitusika na utlumení kašle podat.
0: No a naše další téma v radioporadně bude teplota.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: my si povídáme dál na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové s paní doktorkou Petrou Hanzlíkovou, což je dětská lékařka, o tom, co děti trápí po návratu do kolektivu po prázdninách, že jsou to rýmy, jsou to různá nachlazení, jsou to kašle. A mluvili jsme už o tom, že to není vůbec žádná výjimka, že kašel i rýma se stále vracejí dokola, zvláště u těch malých dětí. Ale kdy už začít uvažovat o nějakém dalším vyšetření, třeba na alergologii, protože je mezi námi hodně alergiků a většinou i ta rýma může být jedním z projevů alergie.
1: Ano, to může, ale většinou jedna viróza za druhou u školáčka většinou tu alergii ještě neznamená, obzvlášť toho nováčka v tom kolektivu. Důležité se dívat na ty další příznaky. Důležitý a podezřelý je většinou takový typický vzorec, kdy vedle té dlouhodobé vodnaté rýmy máme nějaké další symptomy, třeba jako kýchání nebo svědění nosu, očí, je tam nějaká nápadná sezónnost, anebo i určitá vazba na určité prostředí. U kašle si potom všímáme, že většinou chodí v noci a je suchý a může přijít někdy při námaze, smíchu, anebo může být spojen i s atakami pískání a dušností. Tam už to podezření máme velké, takže tam už je to vhodné určitě probrat s pediatrem a zvážit většinou tu alergologii.
0: No a teď už se dostáváme k dalšímu tématu, které bude obsáhlejší, a to jsou teploty, to jsou horečky, protože i ty provázejí virózy, tak samozřejmě vždycky řešíme, zvlášť u dětí, u těch malinkých, ale až do puberty vlastně. Od kdy podávat nějaký lék, od kolika stupňů a jak často, v jakém časovém intervalu a hlavně co dělat, když ten lék nezabere?
1: Takže horečka je ve své podstatě teplota naměřená v podpaží, která je 38 stupňů. Tato teplota už je opravdu hranicí, kdybychom měli nějaký ten lék podat a teplotu léčit. Určitě nesnižujeme teplotu nižší, protože to je vlastně, teplota je takový obranný mechanismus organismu, který nám vlastně pomáhá ničit ty patogenity, co nás vlastně napadly. Takže ta teplota 38, já svým pacientům často říkám, pokud ten stav není ještě úplně celkově špatný, tak i 38,5 může být tou hranicí, kdy podáváme léky. U dětí používáme zásadně jenom dvě skupiny léku. Jedny jsou s obsahem paracetamolu a druhé s ibuprofenem. Každý ten lék můžeme opakovat ne dříve než za 6 hodin. A když tedy, jak říkáte, ta teplota opravdu je hodně vysoká, tak je potřeba zdůraznit, že i ze 40 stupňů ten lék dokáže tu teplotu třeba snížit jenom o stupínek a vlastně ono je to úspěch. Ale i přesto dítě je nadále v teplotě. Takže co dělat poté? Ano, je možnost tyto dva léky spolu kombinovat, ale ten časový interval by neměl být kratší než 3, ideálně 4 hodiny. Takže co dělat v okamžiku, kdy nám ta teplota vlastně sice poklesla, ale není ještě úplně v normě, tak tam je stále otázka, velká otázka nad zábaly. Já je obecně u dětí nedoporučuji, protože se v nich dá bohužel velice chybovat a rodiče mohou dítěti dokonce ještě více ublížit. Takže zábaly opravdu jenom v krajním případě a pokud, tak už je opravdu důležité, aby to děťátko bylo ve fázi, kdy už to tělíčko je celé teplé, zahřáté a opravdu už se toho tepla potřebuje zbavit. Nikdy neděláme zábaly na tom začátku, kdy ta teplota teprve stoupá a poznáme to na dítěti tím, že se třese, že má studené končetiny a že opravdu je mu velká zima. Tak tam určitě ne.
0: Co když ta teplota bude ještě pod 38, třeba 37 něco, ale dítě si stěžuje, že ho bolí hlava, vidíme, že mu opravdu není dobře a podáme lék proti bolesti hlavy, teď on zafunguje i na tu teplotu. Je to chyba, není to chyba?
1: Myslím si, že určitě v tom začátku to chyba není. Trošku to protiřečí tomu, co jsem řekla, ale myslím, že i dospělý člověk leckdy na těch 38,5 prostě nečeká a i ta silná bolest hlavy je dost nepříjemný symptom pro to dítko, takže to a tam proč ne.
0: Kolik dní s teplotou je v uvozovkách normální? Kdy už vyrazit k lékaři, tak to myslím, že kolik dní se snažit doma a po kolika dnech už se opravdu radši jít poradit a ukázat?
1: Ano, tady u těch běžných virových infekcích ta horečka může trvat opravdu několik dní. Důvod už jsme řekli, pro nás vlastně, pro náš organismus vlastně dobře. A je třeba zdůraznit, že většinou k tomu zlomu může dojít až třeba ten třetí den, dokonce u viroz, až i někdy pátý den, kdy bych řekla, že ten imunitní systém nejvíce s těmi viry začne bojovat. Kdy zajít k lékaři? Většinou jsme obecně rádi, pokud to jenom trošku ten klinický stav dovolí, pokud ta teplota reaguje na ty podané léky, tak jsme rádi, když děťátko vidíme nějaký ten druhý, třetí den. Je to už i jen z důvodu toho eventuálního CRP vyšetření, kterým my si opravdu můžeme ověřit, že ta nemoc je virová a že můžeme pokračovat. Je potřeba zdůraznit, že třeba typicky u chřipkových viroz se teploty mohou bohužel vyskytovat i celých 7 dní a není to výjimkou. Rodiče se nás i často ptají a to jako mohu podávat stále ty léky na teplotu a my odpovídáme ano, musíte, protože to je opravdu jediná pomoc pro to dítko. Velmi bych chtěla ještě zdůraznit, že bychom měli dávkovat podle kilogramu hmotnosti dítěte, nikoliv podle věku, jak často bývá na krabičkách.
0: Mm-hmm. A tak to je důležitá informace taky, protože no, to je pravda, že tam je vždycky podle věku od do a ano. Nějaké rozmezí dávkování. Takže dávkovat podle kilogramu. Nejenom rýmu, nejenom kašel si předávají děti v kolektivu, jsou to bohužel taky vši a ty prostě jsou tady stále, ať je doma moderní, jaká chce. Tak i o tom si budeme povídat za chvíli.

0: Na závěr dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové ještě jedno téma, a to jsou vši, jak jsem říkala, protože se bavíme o dětech, o tom, co je může potkat zdravotního po návratu do kolektivu po prázdninách. Naším hostem stále dětská lékařka Petra Hanzlíková. Tak já nevím, když má někdo vši, tak asi nechodí k dětskému lékaři, to byste ho tam asi neradi viděli v ordinaci, nebo se to taky někdy stane?
1: No, to byste se divila.
0: Aha.
1: Buď je k nám nasměřuje víceméně paní učitelky z mateřské školy, školky, kde se vyskytnou, takže se jdou raději ujistit, jestli opravdu to vši jsou nebo ne. A nebo je to i někdy náhodný prostě nález, když přijdou úplně s něčím jiným a o této problematice vůbec netuší. O to je to asi větší mazec.
0: Takže si všimnete. No a jak si všimnout? Protože často přijde varování i třeba ze školy, z družiny na tom prvním stupni ještě chodilo varování docela pravidelně, tak potom rodiče prohlížejí, ale než tam najdu toho živého tvora, je šance si toho všimnout nějak dřív, podle nějakých projevů na kůži nebo podle něčeho. No samozřejmě, když se dítě škrábe, tak to asi bude taky
1: ano.
0: Z první z varovných příznaků.
1: I když řekla bych, že vlastně to svědění může být už opravdu už jako poměrně pozdní
0: příznak. Když tam běhají.
1: Když už tam běhají a jsou tam prakticky možná už i několik týdnů. Takže je asi dobré opravdu ty vlasy minimálně při tom mytí třeba jednou za týden prostě prohlédnout. Opravdu to člověk nepřehlédne, ať už to veš lezoucí živou, tak už ty malé nymfy, hnidy, které tam sedí, lpí, oproti klasickým šupinkám vlastně v těch vlasech, když tím vlasem prostě pohybujete nebo zatřepete vlasy, tak tam stále drží, je tam opravdu, jak se říká, jak veš v kabátě. Takže je potřeba ty vlásky opravdu prohlížet. Takovou nejtypičtější tou lokalitou jsou vlastně oblast vlasů za ušima, tam se jim daří, a v zátylku. Takže nejspolejší důkaz asi toho aktivního zavšívení je právě ta živá lezoucí veš a nebo i ta hnida.
0: No a co s nimi? Prý jsou hodně odolné, že už na ně ani ty běžné přípravky moc nefungují, co jsou k dostání v lékárnách a v drogériích.
1: No, je to bohužel tak. Někdy je to o tom prostě vyzkoušet těch přípravků více. Dokonce jednu dobu nebylo až ani výjimkou, že se sahalo do veterinárních přípravků určených pro naše pejsky a kočičky, ale většinou se to těmi běžně dostupnými preparáty dá zvládnout. Hrozně důležité je, abychom nejenom vlastně zbavili těch vší ty vlasy, ale musíme samozřejmě důkladně i vlastně vyčistit hřebeny a dát si ložní nějaké to povlečení, ve kterém to dítko spí.
0: A ještě něco jiného v domácnosti, aby nenaskákali i na nás?
1: Tak prakticky asi nic důležitého tady asi už ne. Vši vlastně mimo člověka dlouho nepřežijí. Stačí opravdu rozumně ošetřit věci, které byly v tom těsném kontaktu s vlasy,
0: vyprat. Takže čepice
1: zimě. Určitě, nějaké to ručník, oblečení, vyčistit hřeben, kartáče a běžně i vysát ta místa, kde to dítě leží. Ale nějaké

0: Když jsme udělali celou tuhle tu kůru, tak mi někdo poradil potom ty vlasy ještě vyžehlit důkladně žehličkou na vlasy, ale podotýkám žehličkou na vlasy, projet je prostě na pořádnou teplotu a opravdu to zabralo a už se potom zpátky neobjevily. Tak výborně, to jenom takový.
1: Budu rozdávat dál rady.
0: Takový tip ode mě. No a ještě úplně na závěr, i když asi to, nevím, jestli to půjde stručně, asi ne, ale spíš otázka psychiky. Jak poznat, že dítě doopravdy bolí břicho, nebo že ho bolí bříško jenom proto, že nechce do školy?
1: Tak to je velký oříšek leckdy i pro nás. Tady bych asi zdůraznila jednu věc. Žádná bolest břicha by nikdy neměla být podceněna. Ať už je to jenom z důvodu toho, že to dítko prostě nechce do školy a hledá únik, tak vždy je důležité opravdu vyloučit nějaké akutní břicho, náhlou příhodu břišní, která skutečně nesnese odkladu. Musím říct, že je potřeba být opravdu u všech bolestí břicha maximálně opatrný.
0: Tak a tím končíme dnešní radioporadnu s paní doktorkou Petrou Hanzlíkovou. Děkujeme za návštěvu a přejeme hezký klidný podzim. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 11:53. Já jsem slíbila Jarku Vykoupilovou, její další tip tentokrát se bude týkat okurky, takže si ho poslechneme a ještě taky připomenu, že hned popolední začínají písničky od srdce. Dnes můžete gratulovat Matoušům, protože mají svátek je 21. září.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

městě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zastupitelé Kostelce nad Orlicí čeká poslední veřejné zasedání před volbami. Topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Čeští volejbalisté se v osmi finále mistrovství Evropy utkají s Belgií a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. Zastupitelé Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku se odpoledne naposledy v tomto volebním období sejdou na veřejném zasedání. Ve sdruženém klubu Rapštejn projednají od 16 hodin celkem 15 bodů. Většina z nich se týká městského majetku. Jsou mezi nimi například zprávy o stavu oprav a investičních akcích nebo o hospodaření města za první pololetí. Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici desítka kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem do školek nebo na hřiště.
5: Nová kola se sedačkami jsou vyznačená přímo v aplikaci provozovatele a spadají do celkové flotily 250 mechanických a elektrických kol. Lidé si je můžou půjčit na stovce míst v Hradci Králové i okolních obcích, prvních 15 minut jízdy hradí město. Sdílená kola jsou v krajském městě stále populárnější, jen od začátku letošního roku eviduje radnice přes 246 tisíc výpůjček. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezona tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů, v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Sport. Česká volejbalová reprezentace se na evropském šampionátu v Itálii utká v osmi finále s Belgií. Největší hvězdou belgického týmu je Sam Deru. Podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ubránit právě tohoto hráče.
6: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Jsme s nima hráli přáteláky, takže víme, že nás čeká hodně silný soupeř se zkušenýma hráčema. Snad si mě moc nenačetli. Doufám, že to vyjde od Belgičana, má to pro nás důležitý zápas. Sam Deru a Ferrer Eggers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
3: Utkání začne v hale Palavela v 16 hodin. Počasí. Zůstane oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Teploměr ukáže jenom 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Zafouká mírný, přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. Místy s nárazy 55 km v hodině.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku si dejte pozor v Úpici, kde se na silnici číslo 14 v Palackého ulici srazila motorka s osobním autem. Na místě jsou záchranáři a projíždí se tam kyvadlově jedním pruhem.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré poledne, je 12 hodin 4 minuty k tomu a právě začínají písničky od srdce s datem 21. září, kdy mají svátek Matoušové, zítra budou slavit dariny, tak jim vyberte u nás nějakou písničku nebo si vyberte sami pro sebe nebo někomu jen tak, abyste ho pozdravili při pondělku, udělali radost, potěšili. 726 46 46 46, telefonní číslo sem k nám do studia. Potom je tu taky e-mailová adresa pro vás k dispozici pro vaše vzkazy studio.hradec@rozhlas.cz a nebo SMSky ty můžete posílat na číslo 900 1104. A naše nabídka, tak to je třeba Stanislav Hložek a Petr Kotwald, potom Jan Kalousek, Poutníci, Marika Gombitová, Katapult, Aneta Langerová, Iveta Bartošová nebo třeba skupina Kamelot. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Radiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
3: Для защиты нашей родины.
2: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
3: Upravedenie v Российской Федерации частичной мобилизации.
2: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi.
3: Это не блин.
2: Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů.
4: Víznáte?
2: A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.

První dnešní vzkaz bude pro dnešního oslavence, jednoho z Matoušů, který dnes mají svátek a píšete nám SMS-kou. Prosím, zahrajte pro mého bráchu Matouše z Náchoda. Hezký sváteční den mu přejí a písničku posílají babička a ségra Nelča.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tu další vzkaz od vás. Zahrajte pro všechny posluchače a speciálně pro milou paní Janu Dotrutnova. Písničku posílá Růžena.

Další vzkaz od vás v písničkách od srdce bude taky blahopřání, tentokrát ale ne k svátku. Zahrajte pro Danu Větrovskou a jejího muže Pavla k jejich společným narozeninám hodně zdravíčka a lásky. Přejí dcery Eliška a Evka s partnery a syn Pavel s rodinou.

Je 12 hodin 36 minut, písničky od srdce pokračují dál, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové. Pokud byste si chtěli ještě nějakou u nás vybrat, tak volejte na 726 46 46 46. Připomenu i číslo pro SMSky 900 11 04 nebo e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Píšete, zahrajte pro moji mamku Hanku do práce do Trutnova, a tí poslední dvě hodiny směny utečou, písničku posílá Terka.

0: Já bych prodal koženou bundu.
1: Já bych chtěl koupit starý motocykl.
2: No, prodej nový velký mobilní grill.
3: Dvoje kamna, jsou sice starší, zachovalá.
4: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15:35. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

I pondělí může být dobrodružné. Třeba naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková se dnes vydala prozkoumat roubený kostel svatého Jiří, což je taková docela unikátní památka v Loučné hoře. Měla se tam potkat s Josefem Draštíkem, o kterém sama řekla, že je to místní velký srdcař, který se o kostel už léta stará a ví o něm do nejmenšího detailu snad úplně všechno. Takže s novými poznatky se nám Zuzana přihlásí v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové po 15. hodině a dodá taky fotky na naše webové stránky, taky sociální sítě, takže sledujte Facebook, Instagram Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 12:45, my pokračujeme dál ještě chviličku v poledních písničkách od srdce. Pro koho budeme hrát dál? Pro Matyho Hlaváčka z Opočna k jeho dnešnímu svátku. Zdraví, úspěchy a hodně dobrých kamarádů přejí babička a děda Hlaváčkovi.

A pokud vy máte rádi barvy, tak jsem se právě dozvěděla, že nejmódnějším odstínem babího léta bude letos ostružinová barva, což je odstín tmavé fialové, něco na pomezí fialové, vínové, švestkové. Můžete vybírat z toho, co vám bude sympatické. Pokud budete chtít být in, nebo pokud narazíte na nějaký kousek do šatníku v této barvě, který by se vám líbil. Samozřejmě, my pokračujeme dál v písničkách Od srdce, už se opravdu blížíme do finále, blížíme se ke konci, ale určitě ještě stíháme třeba zahrát pro pana Petra, píšete, zahrajte pro mého přítele Petra do Předměřic písničku Jen tak pro radost, mu posílá Alena.

Kdo bude dnešní osobností Česka? Hostem v pořadu Oskara Hesse už po 13. hodině bude na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové zpěvačka Jitka Zelenková. No a my pomalu zavíráme dnešní písničky od srdce a teď hledám ještě ten poslední vzkaz, který jsem přišel. Píšete SMS-kou, zahrajte pro mého syna Matouše a vnuka Matýska, vše nejlepší k svátku přeje babička Martina a děda Jenda. Takže posílám písničku i vám všem, kteří právě posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jana Kudyvejsová přeje krásné odpoledne.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Po dopoledním výpadku už služby O2 fungují. Mateřská škola Komenského v Trutnově zve na prohlídku nové zahrady. Z nominace fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů vypadl obránce Slávie Zima. A pondělí zůstane oblačné s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Zemědělské družstvo Dolany na Náchodsku letos sklidí necelé 2000 tun jablek. Odhaduje to vedoucí ovocnářství Kristýna Michálková, podle které je to necelá třetina obvyklého množství. Kvůli jarním mrazům nejsou v sadech prakticky žádné zimní odrůdy. Kvalita těch podzimních je podle ní dobrá.
5: Kvalita jablek se zdá být pěkná. To, co zůstalo, tak prostě jsme uchránili před chorobami a škůdci. Místy je vidět nějaký mrazový poškození. Víc ten mráz zasáhl teda kvalitu hrušek, kde se opravdu nevyvinuly jádra, takže hrušky zůstaly maličký a budou hůř skladovatelné.
4: Děti z Trutnovské mateřské školy Komenského začínají využívat novou zahradu. Město ji nechalo zmodernizovat a dostavět v přírodním stylu. Dětem bude sloužit nejen pro klasické hry, ale taky pro vzdělávání. Dnes je zahrada od 13 hodin otevřená všem příchozím k veřejné prohlídce.
0: Sport.
4: Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející program Ligy národů vypadl obránce David Zima. Podle kouče Jindřicha Trpišovského je 25-letý stoper stále mimo hru kvůli zranění kotníku. Trpišovský to řekl po vítězství Slávie nad Plzní 2-1 na závěr 9. kola šance ligy.
6: Zkoušel na tréninku a sám prostě po tréninku říkal, že na tak těžký zápas jako s tak rychlýma hráčema, že nechce riskovat pro ten tým. Prostě ta noha mu to nedovolila, takže určitě nebude na repre.
4: V ohrožení je podle Trpišovského i účast dalších dvou slávistů, Tomášů, Chorého a Vlčka, kteří po utkání z Plzní odjeli na vyšetření. Češi nastoupí v sobotu na stadionu v Edenu proti Chorvatsku, o 3 dny později proti Anglii. Pak budou hrát ještě 3. října ve Španělsku a 6. října v Londýně s Anglií.
0: Počasí.
4: Zůstane oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Teploměr ukáže jenom 12 až 15 stupňů, na horách od 5 do 8. Zafouká mírný, přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, místy s nárazy 55 km v hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky směr Jičín. Uzavírka potrvá do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena, přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systém.
1: A jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak
1: rebelie.
2: Člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si, a tenkrát svahilštinou, long tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat, a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář. A to byla už jazzovka, taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce, na podzim, byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle Rokoko, na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Že? Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě ptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní. Jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: To marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně člověk, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta terapie. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmítl. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu jeskru, kterou já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. Zřejmě. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ta, ten anglicismy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou schovní pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. Texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s Big Bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá struna Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím jít spát. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Borohrádku si dnes připomínají Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty. České tenistky vstoupí zítra do poháru Billie Jean Kingové a odpoledne zůstane oblačné s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V domovech na Orlici v Borohrádku je proto do 16 hodin připravený program nazvaný Život s Alzheimerovou nemocí. Akce má veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory lidí s Alzheimerovou chorobou a jejich rodin a také služby, které jsou v regionu k dispozici.
2: Součástí programu jsou praktické ukázky a možnost zeptat se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Domovy na Orlici se na toto onemocnění specializují a v Borohrádku poskytují péči seniorům s Alzheimerovou demencí. Akce je podle organizátorů určená nejen rodinám, které s nemocí mají zkušenost, ale i ostatním zájemcům. Organizátoři chtějí lidem také ukázat, s čím se nemocní a jejich blízcí v každodenním životě potýkají. Z Borohrádku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Hronově začala modernizace Jiráskova divadla za 35 milionů korun. Potrvá do konce příštího roku a dělníci opraví střechu i fasádu, zateplí strop nad hlavním sálem a také upraví terasu. Součástí celkové obnovy je i příprava nové expozice věnované divadelnictví. Po dobu stavby se počítá se zachováním provozu divadla. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty víc zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého mohou své projekty přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity nebo výzkumná centra. Ty, které projdou schválením, VZP otestuje v praxi. Pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
0: Pro příští rok počítá pojišťovna s částkou až 300 milionů korun. Sport. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin našeho času. Vítězky narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. Počasí. Zůstane oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Teploměr ukáže jenom 12 až 15 stupňů, na horách od 5 do 8. Zafouká mírný, přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, místy s nárazy 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pondělí 21. září a ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám přejeme pěkné odpoledne. Dnes po celém Česku začíná osvětový týden nízkoprahových center. V Královéhradeckém kraji se přidá 9 klubů, za chvíli nabídneme podrobnosti. Umění improvizace nás učí odvaze, kreativitě a přijetí neznámého, ale ne každému je vlastní. Pro členy Hradeckého improvizačního divadla Bizoni je improvizace životní filozofií a kromě svých vystoupení pořádají také kurzy, kde kouzlo improvizace může objevit každý a budeme o tom mluvit o 14:30 s Jindřichem Dermíškem. A budeme pro vás mít také další díl řidičské abecedy, nabízíme vám ji až do konce září, radíme každý den, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči chybují často. Tak hezký poslech.
1: dopoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Podzimní měsíce, které tu za chvíli máme, jsou takovým ideálním výletním časem pro všechny milovníky turistiky, kteří na to mají čas s touto dobou. Na horách je pěkně, barevno a méně návštěvníků než během hlavní prázdninové sezóny a to může vyhovovat právě lidem, kteří mají rádi aktivní pobyt venku, ale zároveň ocení možnost užít si přírodu takovým vlastním klidným tempem. Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních proto celý měsíc říjen věnuje seniorům. A ti si mohou ke své vstupence vzít jednoho dalšího návštěvníka zdarma, partnera, kamaráda nebo vnouče. Bude to příležitost nejen k výletu do přírody, ale také ke společně strávenému dni napříč generacemi. Celá trasa je bezbariérová, je dobře přístupná i návštěvníkům, kteří preferují pohodlnější tempo nebo mají omezenou pohyblivost. A součástí návštěvy jsou také zastavení věnovaná místní přírodě a tomu, jak les funguje a jak se proměňuje. Medvědí stezka pak rozšiřuje návštěvu o další pohled na krkonošskou přírodu a velké šelmy. Můžete se podívat, jak se medvědům Alici a Michalovi v novém domově, který na stezce korunami stromů v Janských Lázních našli letos, daří. A zároveň se prostřednictvím expozice dozvědět víc o životě medvědů a vůbec dalších velkých evropských šelem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a dnes začíná týden nízkoprahových center. Po celém Česku mohou lidé až do neděle nahlédnout do provozu 127 nízkoprahových klubů, které pomáhají ohroženým dětem a mládeži. Letošní ročník této popularizační akce je zaměřený na psychickou odolnost a také na radikalizaci ve společnosti. Podrobnosti přidá ředitelka pořádající České asociace Streetwork Martina Zikmundová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní ředitelko, komu konkrétně nízkoprahové kluby pomáhají?
1: Úkolem klubu je vyhledat a kontaktovat děti a mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením nebo v náročných životních situacích a nebo nějak jinak zranitelné. Proč říkám vyhledat? Protože dobrou praxí je, že klub má také svoji terénní formu. Pohybuje se tedy v prostředí, kde se pohybují děti, aktivně za nimi dochází. Ale tím vyhledáním to vůbec nekončí. Úkolem služby je s dítětem vytvořit takový vztah, aby se cítilo bezpečně, aby spolu mohli zmapovat jeho potřeby a jeho situaci a potom spolu s ním navrhnout řešení a další kroky. Součástí té práce je respekt k jedinečnosti a životnímu stylu toho dítěte a otevřený dialog s ním.
0: Začíná týden nízkoprahových center. Co všechno má ukázat lidem?
1: Ten týden nízkoprahových klubů, který pořádáme už po 20., už 20 let vlastně, je velkou příležitostí otevřít dveře klubů odborníkům, ale taky laické veřejnosti nebo potenciálním klientům, pedagogům, rodinám. Stále se totiž potkáváme s různými mýty, že kluby sociálně vyloučeným lidem nemohou pomoci, že jde o zbytečnou práci, nebo že jsou kluby místem volnočasových aktivit nebo pomoci se školou. A ta akce má za cíl ukázat odbornost té práce a potenciál klubů v místě, kde se nacházejí. Ty kluby totiž nepracují úplně samostatně, ale v rámci mezioborové spolupráce spolupracují nejenom se školou, s terapeuty a se zdravotníky, ale třeba také OSPOD. Samozřejmě v případě, že ta potřeba nastane, není to automatické. A ta tři témata, která jsme letos vybrali, nejsou náhodná. My jsme je vybrali ve spolupráci s členskými zařízeními a jsou to témata, která mladí lidé řeší.
0: Já jsem zmínila, že v České republice se k tomu týdnu nízkoprahových center připojilo 127 nízkoprahových klubů. V našem Královéhradeckém kraji je 9 přihlášených. Mohla byste trochu přiblížit, co chystají jejich program?
1: Můžu říct, že například v Novém Bydžově mají akci po 3 dny. První den budou tvořit mapu identity, to znamená bavit se o tom, co znamená být Evropan. K tématu resilience, tedy odolnosti, budou mít workshop, co mě drží nad vodou, kdo a co mi pomáhá, když je mi těžko. A do třetice ta aktivita k radikalizaci nebo také dezinformacím se nazývá fakta versus manipulace. Jak si ověřovat informace a zdroje. V Klídku, to je klub v Hradci Králové a také se pohybuje v lokalitách, pohybuje se tam díky mobilnímu klubu, takovému autu v různých městech Královéhradeckého kraje v Hostinné, České Skalici nebo ve Vrchlabí. Tak tenhle ten klub Klídek si připravil akci Kdo ovládá tvůj feed. Bude to takový workshop zaměřený na rozvoj kritického myšlení, odolnosti vůči manipulaci a schopnosti rozpoznávat dezinformace. Tím, že budeme rozpoznávat dezinformace, nenecháme se tak snadno ovlivnit a jsme schopni si vytvořit vlastní názor. Další akce v Královéhradeckém kraji proběhnou třeba v Brychnově nad Kněžnou, v Hořicích, v Nové Pace, v Trutnově, Dvoře Královém nebo v Jičíně.
0: Začíná tedy týden nízkoprahových center. Až do neděle můžete nahlédnout do provozu i nízkoprahových klubů v Královéhradeckém kraji a podrobnosti nám k tomu pověděla ředitelka pořádající České asociace Streetwork Martina Zikmundová. Děkujeme, krásný den.
1: Děkuju a zvu všechny na týden nízkoprahových klubů.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Beach Boys a dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Posloucháte nás v pondělí 21. září. Bizoni, improvizační divadlo v Hradci Králové, baví diváky už víc než 15 let, rozvíjí nejen herecké dovednosti improvizátorů na jevišti, ale i osobní růst diváků v hledišti. Jak se nechat vést tím, co je teď, právě tady a teď, jak reagovat na nečekané situace, jak rozvíjet svou schopnost naslouchat druhým lidem. Hostem ve studiu je člen improvizačního divadla Bizoni Jindřich Dermíšek. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, taky přeji.
0: Vy máte, Jindřichu, z Bizony své domovské místo v Městské knihovně v Hradci Králové. Tam pravidelně hrajete, ale nejen tam, vy hrajete po celé republice dneska už na různých festivalech, při různých příležitostech, takže vás se asi letní divadelní prázdniny moc netýkaly, ne? Byly nějaké akce?
1: Byly akce. Byla vlastně v červnu akce, kdy jsme hráli na festivalu ruských divadel.
0: Na regionech,
1: já.
0: V Hradci Králové?
1: Měli jsme plný šapito.
0: To je dobře.
1: Hlavní signál je, že lidé neodcházeli, že zůstávali. Takže si myslím, že se to vydařilo, to hraní. A tento rok, ku podivu, ty prázdniny byly takový jakoby volnější pro nás ostatní, protože my jsme si to podle mě vystřelili už v červnu, kdy jsme hráli každý víkend. Takže pak už jsme ten měli klídek, pohodu.
0: Takže jste si vydechli a teď už se nemůžete dočkat.
1: Nemůžeme si dočkat na zítřek, protože tam budeme hrát po dlouhé době v Městské knihovně.
0: Tak k tomu se hned dostaneme. Kvůli tomu jste hlavně přišel, ano, za Bizony. Ale vaše představení improvizačního divadla jsou vždycky naplněna logicky překvapivými momenty, nečekanými zvraty, díky kterým je každé představení úplný originál. Vy nikdy nezahrajete dvakrát nic stejně. Proč to baví zrovna vás? Já vím, že jste profesí technik, stavař, a tam naopak jde o řád, o přesnost, o termíny.
1: No právě proto, že tam ty termíny a přesnost není a že se použije jakýkoliv slovo, že nemusí být úplně přesně řečeno to, co má být řečeno, a že ta chyba v tom je ta zábavná, že z té chyby se vznikají ty příběhy a ty asociace tomu napomáhají, jak to potom plyne dál, což je lepší, protože té technice, té stavařině, na mé pozici se tohle dovolit já nemůžu.
0: Vy si to kompenzujete, to pracovní zatížení. Jak dlouho už si to takhle kompenzujete?
1: No, přibližně 12 let si to kompenzuju a poslední dobou mi to čím dál tím víc baví, protože nějak postupně chápu, o čem ta improvizace je.
0: 12 let je na to potřeba.
1: Pro mě. Možná pro někoho kratší doba, no tak, ale pro mě 12 let a více.
0: Člověk, který by si myslel, že půjde na jeden workshop Bizonů improvizační a bude to umět, tak asi ne.
1: To by musel být velmi zázračný člověk, ale samozřejmě ne, protože to je jako s jakoukoliv věcí, že opakováním se to člověk dostává do té hlavy, dostane to vlastně pod tu kůži, že pak už improvizuje, ani o tom ví, že se mi naprosto stává, že mi ta improvizace napomáhá i v té práci i tak, protože se nebojím si tu chybu přiznat a nebojím se s tím jakoby jít dál a hlavně napomáhá to ke komunikaci s kolegama. I s novýma jakoby lidma, kterýma se vlastně neznám, potkáváme se na těch stavbách poprvé. Takže pro mě ta improvizace je jako taková nádstavba, pomoc při denní práci a pak jakoby takový vrcholení nebo taková oslava je pak to hraní, když se teda podaří a všechno zaklapne do sebe a diváci jsou nadšení a my jako hráči jsme nadšení také, protože ta energie z nich přechází na nás. A my jako násobíme a vracíme nazpátek divákům,
0: přelává,
1: který je násobí a ještě více a vrací na nás a my to zase násobíme, až pak to skončí.
0: No, vlastně život je celý o improvizaci, staví nás do situací, kde musíme improvizovat v pracovních, ve vztazích. Někoho to děsí, že by musel improvizovat. Takže je tedy zrovna pro takového člověka výzva nebo řešení přihlásit se na workshop improvizace a zjistit, že vlastně se to dá svým způsobem naučit, nebo alespoň do jisté míry?
1: Ano, určitě. Je to obrovská berlička a pomoc začít tím, že na těch prvních začátcích člověk se učí přiznat si tu chybu, protože ta společnost nás tlačí k tomu, že chyba je prostě chyba
0: špatně.
1: A je špatně a že jsme založeni na tom výkonu. A najednou si zjistíme, že si můžeme užít už jenom ten proces i toho, že člověk té chybě jde a pak si uvědomí a má stavědost, že to prostě chybu udělal, protože ten tým nebo ty improvizátoři, co vlastně trénují, mu z té chyby podpoří, že má z toho i tak i ostatní radosti, protože z té chyby vznikají ty příběhy.
0: A navíc ještě je asi u toho zábava.
1: Ano, je snaha tom prostředí těch workshopů nebo těch tréninků, aby ten člověk se opravdu uvolnil a cítil se bezpečně, aby neměl obavy, že cokoliv, co řekne, bude použito proti němu, že to může každý vysvětlovat si to jinak, než on to myslí, protože to probíhá tady a teď a není potřeba se toho bát.
0: Že v bezpečném prostředí ano, to dá naučit. A samozřejmě Bizoni mají svoje webové stránky a tam určitě je možné zjistit, kdy a kde se improvizační workshopy konají a přihlásit se a tak dál. Ale teď se vrátíme k tomu, co jste říkal na začátku, že vy zítra budete hrát v knihovně města Hradce Králové nové představení. A jmenuje se teda zajímavě nejhorší zážitky z prázdnin.
1: To je pravda, protože kdyby to byly ty příjemné zážitky, tak to není o čem hrát, ale z těch nejhorších zážitků, z těch zkušeností vznikají ty příběhy, což pro toho diváka může být zajímavý, že z jeho zkušenosti, protože samozřejmě oni budou dávat vlastně svoje nápady a na základě těchto nápadů těch diváků bude vznikat ten příběh nebo z toho zážitku vlastně, co bylo dál a možná se trefíme té skutečnosti, co se opravdu stalo, co bylo dál, nebo to rozvětvíme
0: někam úplně jinam,
1: do úplně jiných sfér, do úplně jiného příběhu a co vždycky bývá velmi příjemné pro toho diváka. My jsme vlastně něco, vycházíme z toho představení, co jsme vlastně hráli na tom festivalu Evropských divadel na začátku, na konci června. Tohle jsme oprášili a našima zkušenostma jsme to doplnili, rozvinuli. Podle mě si myslím, že to víc bude víc hravější, více energie, více síly, více pohybu. Takže za mě to bude velmi, velmi příjemné. Akorát nevím, o čem budeme hrát.
0: No tak o nejhorších zážitcích z prázdnin, které nabídnou ke zpracování samotní diváci a stanou se tak vlastně součástí toho představení. Zítra v 17.30 v městské knihovně nebo v knihovně města Hradce Králové představení Bizonu. A pak ještě je tady poznámka, že další v blízké době budete hrát 6. října na Univerzitě Hradec Králové v rámci sešlosti. A to je ještě daleko.
1: To je daleko, ale už to hrajeme, myslím, že 4. rokem, že tam hrajeme, jak přichází, lidé procházejí, protože tam mají vlastně i ty spolky té univerzity svoje stánky. Kdokoliv tam může přijít a my tam máme takovou jako diskotéku, že si každý vybere jako kategorii a my mu ji tam předvedeme. Jakoby v jednom, ve dvou, ve třech hráčích podle toho, jak oni chtějí. A myslím si, že na závěr pak budeme hrát přímo někde v nějakých těch prostorách klasickou impro show. Výhoda je to zdarma.
0: Je to 6. října na UHK v Hradci Přesně Králové. Tak. A hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové dneska byl člen improvizačního divadla Bizoni Jindřich Dermíšek. Děkujeme za pozvání na zítra do městské knihovny. Ať se vám večer vydaří, ať jste spokojeni a užijete si to všichni. Hezký den.
1: Děkujeme.

0: Až do konce září vám každý den nabízíme řidičskou abecedu, tedy jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v dalším díle povíme o tom, jestli můžeme za jízdy jíst.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

Rod Stewart a Český rozhlas Hradec Králové. Dnešní den nám po dlouhé době zase připomíná, jak vypadá chladno a podzim je za dveřmi. Na horách se ale už všechno připravuje na zimní sezonu. Podle kvalifikovaných odhadů se v jedné zimě v Krkonoších v upravovaných stopách sveze asi 800 tisíc milovníků běžeckého lyžování a Královéhradecký kraj i letos počítá s úpravou lyžařských běžeckých tras v Krkonoších, ale i v Orlických horách a také v Kladském Pomezí. V části Krkonoš, která spadá pod náš kraj, se v zimní sezóně bude upravovat 521 kilometrů lyžařských běžeckých tras. V Orlických horách je síť lyžařských běžeckých stop asi 290 kilometrů dlouhá a stejný počet kilometrů tras bude v případě dobrých sněhových podmínek upravován také v oblasti Kladského Pomezí. Stopy by podle sněhových podmínek měly být upravovány od letošního 1. prosince do 31. března příštího roku, a to asi dvakrát týdně. No a než se zima zeptá, lyžaři, co si dělal v létě, tak máme ještě dost času si dát do pořádku všechno potřebné vybavení.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Královéhradecký kraj dá 3 miliony korun na úpravy lyžařských běžeckých tras. Vandal poškodil hrob operní pěvkyně Soni Červené v Hradci Králové. Po dopoledním výpadku už služby O2 fungují. A noc bude oblačná s přeháňkami a teplotami nejvýš 8 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj podpoří úpravu běžeckých lyžařských tras v zimě částkou 3 miliony korun. Schválili to na svém zasedání krajští zastupitelé. Peníze půjdou na tratě v Krkonoších, Orlických horách a také v Kladském Pomezí. Stopy se podle sněhových podmínek budou upravovat od prosince do konce března.
5: V části Krkonoš na území Královéhradeckého kraje je naplánovaná úprava zhruba 520 kilometrů běžeckých tras. V Orlických horách je síť dlouhá asi 290 kilometrů. Se stejným rozsahem tratí počítá projekt také v Kladském Pomezí. V Orlických horách se kromě úpravy stop počítá s opravou a doplněním turistického značení a modernizací zařízení pro sledování jejich aktuálního stavu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Na Královéhradeckém hřbitově v městské části Pouchov někdo poškodil hrob operní pěvkyně a herečky Soni Červené. Případem se zabývá policie, která vyzývá svědky, aby volali na linku 158. Hrob měl být poškozen v období mezi 9. a 19. září. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta. Řízení s Českem ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
6: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
4: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v poslanecké sněmovně.
3: Počasí.
4: Noc přinese většinou oblačno, místy s přeháňkami. Během noci budou přeháňky ustávat. Ochladí se na 8 až 5 stupňů, na horách na 5 až 2 stupně. Foukat má jen mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku bouralo osobní auto na silnici 295 v Dolní Brané. Policie nehodu došetřuje, s opatrností místem projedete.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše redaktorka Zuzana Boučková je dnes v Loučné hoře v roubeném kostele svatého Jiří. Za chvíli se s ní spojíme. 80. narozeniny slaví dnes herečka Daniela Kolářová. Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. Narozeniny slaví samozřejmě na jevišti a její víc než půl stoletou hereckou dráhu za chvíli v našem vysílání také připomeneme. Po půl čtvrté nezapomeňte na Radio Bazar. Hezký poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Pavel Bobek, Český rozhlas Hradec Králové a pondělní dobré odpoledne posloucháte. Kolik směsného komunálního odpadu musí ročně vyprodukovat jeden obyvatel naší země? Obce v našem Královéhradeckém kraji ukazují, že výrazně méně, než je v Česku běžné. Organizace Arnika ve 12. ročníku odpadového Oscara ocenila obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu za rok 2025. A v Královéhradeckém kraji si nejlépe vedly obce Trotina, 63,1 kg na obyvatele za nejmenší obce, Hajnice 96,5 za menší obce a Kostelec nad Orlicí 110,6 kg za větší obce. A Kostelec nad Orlicí je tak současně třetí v pořadí i v celé republice. To je velký úspěch. Jedním z kroků k úspěchu v Kostelci bylo zavedení svozu přímo od domů. Domácnosti mají přímo u domu nádoby na papír, na plasty i bioodpad. Arnika Kostelec nad Orlicí oceňuje i za to, že informace o odpadovém hospodářství velmi přehledně zveřejňuje. Jako příklad dobré praxe letos organizace Arnika ocenila Nový Bydžov. Město už mnoho let motivuje občany a domácnosti k třídění. Slevou za dobré nakládání s odpady i tím, že mají nádoby na tříděný odpad blízko. Podrobnosti o oceněných obcích Arnika zveřejňuje na svém webu a můžete se tam podívat.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naše redaktorka Zuzana Boučková je dnes v Loučné hoře, v roubeném kostele svatého Jiří. Dobré odpoledne, Zuzko.
1: Pěkné odpoledne přeji z Loučné hory.
0: A jaké to tam je?
1: Já jsem teď v krásném maličkém kostele, ve kterém to opravdu doslova dýchá historií. Všude voní staré dřevo a včelí vosk. Celý kostelíček má nádhernou až komorní atmosféru. Dnes pršelo, teď vysvětlo sluníčko a přes historická okna sem dopadají paprsky a panuje tu ticho a klid. Měla jsem to štěstí, že jsem se tu setkala s panem Josefem Draštíkem, který je opravdovou studnou vědomostí a dokáže vypravovat o historii kostela tak poutavě, že zapomenete na čas.
0: On, pan Draštík, je prý zapálený celým srdcem pro ten kostel. Tak co zajímavého ti o té stavbě pověděl?
1: Tak původní kostel tu prý stával už před první polovinou 14. století. Současný roubený kostel byl postaven v roce 1782 a vysvětil ho farář John František Koutník. O necelých 60 let později ale udělali naši předci takovou zvláštní věc. Přišlo jim, že čisté dřevo vypadá dost chudě, tak do trámu natloukli tisíce dřevěných kolíčků, takzvaných floků, vyrovnali mezery jílovou omazávkou se slámou a celý kostel omítli, aby vypadal jako zděný, tedy jako dražší, honosnější kostel. No ale dřevo pod tím nedýchalo, začalo trouchnivět, omítka musela být oboustranně sejmuta a trámy z prvního kostela byly nahrazeny novými z borovice.
0: Tak to je zajímavá stavební historie. Jak to uvnitř vypadá? Starají se o kostelík místní lidé?
1: A jak? Musím je všechny pochválit. Velkou zásluhu na záchraně má okrašlovací spolek i obec Smidary. Uvnitř mě zaujaly například nádherné kostelní lavice. Ony totiž vypadají jako úplně nové, ale jsou staré přes 10 let a dělal je dvorní truhlář kostela Jan Karásek ze Staré Skřeneře. Pan Draštík mi ukazoval i spoustu věcí od místních dárců, svícny, sošky, obrázky a ke každému daru nechal pan Draštík vyrobit děkovnou tabulku se jménem dárce. Tak si myslím, že roubený kostelíček pro zdejší lidi opravdu hodně znamená.
0: No, v minulém století to byl chátrající sklad stavebního materiálu, dneska nádherný klenot, tak ta péče je vidět.
1: Je vidět, přesně tak. Dnes kostel slouží úplně úžasně veřejnosti. Pořádají se tu adventní i klasické koncerty, vítání občánků nebo celorepubliková noc kostelu. A dokonce sem jezdí návštěvníci z celého světa. Josef Draštík mi říkal, že tu měl turisty až z Nového Zélandu nebo z Aljašky. A nebo se tu také uzavírají sňatky, jak církevní, tak i civilní. To je pak kostel nádherně vyzdobený. Pokud tedy budete mít cestu kolem Smidar a Loučné hory, doporučuji, určitě se tu zastavte. Ta atmosféra a lidé kolem za to opravdu stojí.
0: A za informaci a tip děkujeme Zuzaně Boučkové, která roubený kostel taky nafotila, natočila, tak se podívejte na web Českého rozhlasu Hradec Králové a sociální sítě. A Zuzaně Boučkové přejeme hezký den.
1: Pěkné odpoledne přeji.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dnes slaví 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. Sedět doma a koukat do zdi je pro ni nejhorší představa a proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Na jevišti stála poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka. A nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, to je telefonní číslo pro vás, kteří v následujících minutách chcete využít možnost inzerce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete nabízet, můžete schánět a máme tady první inzerát. Poptávka, nabídka, dobrý den, vítejte v Radio Bazaru.
2: Dobrý den, čas, zdravím. Já bych dneska nabídla vchodové dveře dvou křídle z modřínových palubek prosklené a je to 150 na 205 cm. A ještě kladívkový šrotovník tovární výroby. Cena by byla dohodou Holicko a je to 731 589 248. Krát vám děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Rekapitulace prvního inzerátu. Vchodové dveře, dvoukřídlé modřínové a prosklené částečně a kladívkový šrotovník tovární výroby na Holicku a číslo 731 589 248. Radio Bazar pokračuje, vás vítám. Dobrý den.
3: No, dobrý den. Já vesnu rádio.
1: Díky, to bude výborné. Tak, výborně. Prodám, díky.
3: Prodám DVDčka.
1: Uh-huh.
3: Jsou to filmy, je na tom třeba Borián, nebo takový na kraji města, takový lety.
1: Takže spíš české tom... filmy, jo? České filmy a seriály.
3: Uh-huh. Nemocnice na kraji města, tak na ceně bychom se dohodli levně, já si to potřebuju. Nemám ten, tak bych to ráda prodala.
1: Ano. Jaké máte číslo?
3: 736 775 455.
1: A odkud k nám voláte?
3: Je to Červený Kostelec.
1: Z Kostelce. Mějte se moc pěkně a hezký den. Naslyšenou. Paní volá z Červeného Kostelce. DVDčka. Především české filmy a seriály. 736, 775, 455. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračuje. Vítám vás. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Já scháním, když tak vůz, jestli by někdo měl na prodej Toyota Aygo nebo Peugeot 107 Citroën C1, nejlépe třeba bez koroze a nějakou cenu nějak třeba do 30 tisíc, kdyby někdo měl.
1: Mm-hmm. Číslo bude?
4: Když tak 607 049 a 631.
1: Dobře, tak pěkný den a naslyšenou.
4: Taky, naschledanou.
1: Tady je poptávka, pán schání vůz, Toyota, Peugeot nebo Citroën, blížší specifikaci na čísle 607 049 631 rád poskytne a ideálně, kdyby to byl vůz do zhruba 30 tisíc korun. Dobré odpoledne, Radio Bazar, povídejte.
5: Dobrý den, já bych chtěla zrát na seznámení.
1: Tak to zkuste.
5: Dobrý den, rád bych se seznám s nějakou ženou od 50 do 50. do 40 let východních Čech, která nechce být sama.
1: Mm-hmm. A kontakt bude na vás?
5: A bylo by to na telefonní číslo 702.
1: Ještě jednou, prosím.
5: Tak špatný signál.
1: Ano.
5: Já jsem tady.
1: Tak, zkuste ještě jednou to telefonní číslo.
5: 702. Ježišmarja, vypadne brýle, ještě jedno. Jo, lepší, tak. Takže 702.
1: Ano.
5: 460.
1: Tak, 702 jsem vám rozuměla, dál už ne, takže ještě jednou. 702. 495. 449 je na konci a to prostřední trojčíslí pořád ještě...
5: Ne. 702.
1: No.
5: 440.
1: Ano. A na konci je 560?
4: 60.
1: Tak snad to máme správně. Signál máte opravdu špatný, věřím, že o to větší budete mít štěstí. Mějte se pěkně, nashledanou.
4: Můžu ještě?
1: Ano.
4: Tak byl už je lepší. 702.
1: Ano. 449 a
4: 860,
1: jo?
4: Ano.
1: No tak výborně, dali jsme to dohromady. Tak se mějte krásně, hodně štěstí, nashledanou. Tak to bylo napínavé, dramatické. Pán je z východních Čech, rád by se seznámil s ženou 50+, která nechce být sama, a všechny informace si předáte na čísle 702 449 860 a pokračuje Radio Bazar. Dobrý den, vítám vás.
6: Dobrý den, koupil bych střešní poklop 60 na 60, jestli někomu zbylo, aby mě nabídli na číslo 603, 35, 32, 73.
1: Ano, mějte se, hezký den, naslyšenou. Děkuji. Poptávka. Pán schání střešní poklop 60 na 60 a nabídnout můžete na číslo 603, 35, 32, 73. No a víc už toho nestihneme dneska, ale zítra odpoledne po půl čtvrté budete mít zase příležitost zavolat si do Radiobazaru.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Olympik, to jste jistě poznali. Ještě taky kapela Krištof nebo Eňa, pak už bude 16 hodin. Přijdou na řadu zprávy s Alenou Brantovou a Humoriáda a jejím hostem dnes bude Libuše Švormová. Provede vás Pavel Kučera a Romana Joudalová přeje příjemnou zábavu s Českým rozhlasem Hradec Králové po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot. Lesníci v Krkonoších očekávají letos menší škody po kůrovci. Příští rok otevřou v Jičíně nový park a noc bude oblačná s přeháňkami a teplotami do 8 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla dodává mluvčí parku Radek Drahný.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Výstavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším městském parku budou cyklostezky, chodníky pro vycházku i rekreační sport, pump track nebo skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí tamní radnice Jan Jireš.
4: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%. Sport.
0: Čeští volejbalisté právě nastupují v italském Turíně ke svému osmifinálovému duelu na evropském šampionátu proti Belgičanům. Češi skončili ve skupině A čtvrtí a Belgie ovládla skupinu C. Počasí. Noc přinese většinou oblačnou, místy s přeháňkami. Během noci budou ale přeháňky ustávat. Ochladí se na 8 až 5 stupňů, na horách na 5 až 2 stupně. Foukat má jen mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu. A na silnici 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světle prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím, režisér. No, pan Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasiou Kinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo? To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně to taky. Ne, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Hey, like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím, říš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ne, já vím, ne, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: jsem,
3: ne, já vím, já, ne, já se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk to you. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. Yeah. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, you stay.
4: Okay.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Nastasie, Nastasie.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna nám běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrá. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No,
1: už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně. Mm-hmm. A mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Longo. Naštěstí můj bratr Alvarez, Antonio de Stefano del Longo, zabil lobotou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby jsme jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse, a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah s počítačem?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, já už se zeptám.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale
2: už.
1: To se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah
2: k daleko to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
2: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
4: Vím,
2: způsobem.
4: Vím, že voláváte často.
3: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
2: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
3: Naslyšenou.
2: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
5: Alena, Brno.
2: Ano.
5: A pana Ringo Čecha.
2: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady František Raubinat Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
2: Jako nás, jo.
6: A pana Pavla.
2: Děkujeme.
4: Jsme rádi.
6: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
2: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
6: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
2: Je tam někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
2: Ano, ano, ano.
7: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
2: Máme zapsáno Ačko.
7: A naschledanou.
2: Nápodobně. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
4: To jste hodná.
2: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte
8: je
2: se hezky.
8: Je to prostě hvězda.
2: Je. Děkuju, a září Madem. Tady s námi i v září. Tak.
8: Ano, ano.
4: Zalichotila jste mi, děkuju.
2: Tak jo. Lichotky jsme dokončili. Hlasování taktéž. A můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
9: Mm-hmm. A to není všechno. Pořádním obtěžím najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
10: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
9: Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
10: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš počítače, co se ti přihodilo?
9: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách a musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
11: ISDN.
9: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
10: Ano, dělá.
9: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako. To oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
9: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten
9: Petr má bude velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
9: Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
9: Ten...
10: Počítač.
9: Počítač.
10: A proč zvoní?
9: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
9: No, furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
9: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo. No,
9: jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě Herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději Herecké historky, je jí to nakonec bližší?
4: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
2: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
4: Ještě bych měla možná 2 honoráře. No,
2: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám tu zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky ráda.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky, anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdraví vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme.
6: Ano,
2: děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman ano. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí

0: Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
1: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
2: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
3: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
4: Já děkuju, těším se na příště.
3: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Jarní mrazy negativně ovlivnily úrodu jablek. České tenistky vstoupí zítra do poháru Billie Jean Kingové a zítřek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun, schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane zhruba na 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
2: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Zemědělské družstvo Dolany na Náchodsku letos sklidí necelé 2000 tun jablek. Odhaduje to vedoucí ovocnářství Kristýna Michálková, podle které je to necelá třetina obvyklého množství. Kvůli jarním mrazům nejsou v sadech prakticky žádné zimní odrůdy. Kvalita těch podzimních je podle ní dobrá.
4: Kvalita jablek se zdá být pěkná, to, co zůstalo, tak prostě jsme uchránili před chorobami a škůdci. Místy je vidět nějaký mrazový poškození. Víc ten mráz zasáhl teda kvalitu hrušek, kde se opravdu nevyvinuly jádra, takže hrušky zůstaly maličký a budou hůř skladovatelné.
2: V Hradci Králové pokračuje oprava Malšovického mostu přes Orlici. Práce za skoro 8 milionů korun postupují podle plánu. Na první polovině mostu stavbaři začali pokládat nové vrstvy asfaltu. Doprava se následně přesune na opravenou část a práce začnou pak na druhé polovině. Provoz na místě řídí semafory. Veškeré práce mají skončit v polovině listopadu. Sport. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin našeho času. Vítězky narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. Počasí. Zítřejší předpověď slibuje většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Večer má mraků ubývat. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 6 až 9. Zafouká mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Pondělí 21. září je po 17. hodině a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Škody způsobené kůrovcem budou letos v Krkonoších menší než v předchozích letech. Proč bylo jeho rojení slabší a jak lesníci s tímto broukem bojují, zjišťovala naše reportérka a za chvíli nabídneme informace. O počasí budeme mluvit s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Správce pevnosti Martin Měřínský připomene spletitou historii pevnosti Dobrošov nad Náchodem. Ovocnáři v Česku přišli kvůli jarním mrazům o velkou část úrody, ztráty podle odhadu výrazně přesáhnou miliardu korun. Zbylou úrodu navíc někde ani nemá kdo sklízet, více uslyšíte za chvíli. A po celém Česku dnes začíná osvětový týden nízkoprahových center. V Královéhradeckém kraji se přidá přibližně 9 klubů a více informací uslyšíte ještě před 18. hodinou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí pro Český rozhlas Hradec Králové připravila Alena Brantová.
2: V domovech na Orlici v Borohrádku si dnes připomněli Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Program měl veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory lidí s Alzheimerovou chorobou, jejich rodin a také služby, které jsou v regionu k dispozici. Zastupitelé Kostelce nad Orlicí se naposledy v tomto volebním období sešli na veřejném zasedání. Ve sdruženém klubu Rapštejn projednávají 15 bodů. Většina z nich se týká městského majetku. Jsou mezi nimi například zprávy o stavu oprav a investičních akcích nebo o hospodaření města za první pololetí. Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové dnes zahájila topnou sezónu. Loni sezóna začala o 3 dny později. Společnost teplem zásobuje asi 24 tisíc domácností v krajském městě. Děti z Trutnovské mateřské školy Komenského začaly využívat novou zahradu. Město ji nechalo zmodernizovat a dostavět v přírodním stylu. Dětem bude sloužit nejen pro klasické hry, ale taky pro vzdělávání. Dnes si zahradu mohla přijít prohlédnout veřejnost. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách byla celý den pro návštěvníky uzavřená. Důvodem bylo preventivní ošetření sbírkových předmětů insekticidním plynem. Pracovníci muzea tak chrání exponáty před škůdci, kteří by je mohli poničit. A v Dobrušce začala výstava Houby pod Orlicka. V Rýdlově vile potrvá do středy 23. září a návštěvníci na ní uvidí desítky druhů hub z regionu. Po celou dobu budou na místě mykologové, kteří poradí s určováním hub i s případnými dotazy.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kůrovec je tento rok zatím v Krkonoších podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Aktuální údaje zveřejnila dnes zpráva národního parku. Lesníci ale mají obavy z příštího roku. V lesích je sucho, chybí voda a to by mohlo k jejich novému množení přispět.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, který vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového oka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost, vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik, jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohl objevit víc.
3: Ta situace, jaká je a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je teď sice jenom po telefonu, ale hostem meteorolog Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne.
2: Pěkný podvečer.
1: Já říkám záměrně dobré odpoledne, protože pěkně teda moc není, pane Tučku. Jak je výhled, jak to bude dál?
2: No, výhled asi vás úplně nepotěším, protože budeme pokračovat minimálně večer ještě s tím, co jsme začali v průběhu dne, to znamená, bude většinou oblačno a stále místy s přeháňkami, ale v průběhu noci pak ty přeháňky budou ustávat. No a nejnižší noční teploty od 8 do 5 stupňů Celsia, takže zima, no a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No tak v Hradci Králové začala topná sezóna, to je asi na místě, takže jako definitivně jsme se rozloučili s létem?
2: Definitivně úplně ne, nicméně zítra budeme pokračovat s tím podzimem, protože očekáváme přes den většinou oblačno, už pouze jenom výjimečně nějaká přeháňka, a večer pak ta oblačnost bude ubývat úplně, no, ale ty teploty stále nebudou nějak vysoké, od 13 do 16, na horách od 6 do 9 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ale bude se to určitě měnit, s koncem týdne ty teploty pomaličku porostou, v neděli to tam vypadá na teploty kolem 23 stupňů Celsia a minimálně první polovina příštího týdne se zase vrátí léto, protože teploty budou šplhat až k 25-26 stupňům Celsia.
1: No tak na to, že ve středu začíná podzim, bude podzimní rovnodennost, to je krásná předpověď. Děkujeme. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Pevnost Dobrošov nad Náchodem, to je rozsáhlý komplex několika vojenských objektů, které byly našimi předky s velkým nasazením budovány koncem 30. let minulého století na obranu vlasti, ke které ale vlastně nakonec nikdy nesloužily. Proč? I na to se zeptal v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové kolega Jakub Schmidt, správce pevnosti Martina Měřínského.
1: Jaká je vůbec historie Dobrošova? Můžeme to vzít celkově, tak kdy to začalo vlastně? Kdy se začalo přemýšlet o tom, že by bylo potřeba, aby Československo bylo z této strany chráněno?
2: To opevnění se zdánlivě osvědčilo za první světové války a potom vlastně v roce 1935 byla zahájena fyzická výstavba. Přímo na Dobrošově se začalo stavět v roce 1937 a mělo být hotovo za 2 roky. Díky mnichovským událostem k tomu ale nedošlo. Vlastně po roce a 14 dnech byla výstavba Dobrošovské tvrze zastavená a to, co tam dneska návštěvníci vidí, tak to je vlastně rozestavěný objekt, kde vidíme tady jak ty vojenské záležitosti, tak i tu stavební část.
1: No a proč Dobrošov stojí tam, kde stojí?
2: To místo s tím vlastně poradil už francouzští odborníci v roce 1934, když tam byli na návštěvě, a je to místo, kudy do českých zemí vlastně vpadávaly vojenské oddíly a tady to údolí Metuje, to kladské území vlastně měla bránit i Dobrošovská tvrz, která by přehradnou palbou až do 12 kilometrů byla schopná toho nepřítele zastavit.
1: My se tady vlastně scházíme v době, kdy si za pár dní ve středu 23. září budeme připomínat 88. výročí všeobecné mobilizace v roce 1938. Co se vůbec tenkrát dělo na Dobrošově?
2: Dobrošov nebyl dostavěný, ukončili tam stavební práce, díky tomu se třeba dodnes zachovaly některé ty stavební prvky, které jinde už neuvidíme. A v srubu Jeřáb, jako jediném a nejvíc dokončeném objektu té tvrze, tam bylo provizorně asi 20 vojáků, kteří se teda připravovali k obraně. Ti vojáci tam potom po mnichovských událostech na stěnách zanechali malby, díky kterým můžeme trošku nahlédnout do toho jejich smýšlení, jak byli frustrovaní, že byli skutečně jako připraveni k té obraně.
1: My si budeme za pár dní, jak už jsem říkal, připomínat nejenom tu všeobecnou mobilizaci v roce 1938, ale taky v úterý 29. září vlastně Mnichovskou dohodu, kdy byl konec všem myšlenkám na obranu a vojáci museli odejít, opustit celé to pohraničí a samozřejmě i Dobrošov a všechny ostatní pevnosti. Vy tam máte ty obrazy, nástěnné malby na srubu Jeřáb.
2: Obrazy vlastně vznikly díky tomu, že přímo Náchodsko nebylo součástí toho sudeckého území. To znamená, že Němci se tam dostali až potom v březnu roku 1939. Vojáci to tedy střežili ještě několik měsíců a měli čas zhotovit tam na stěnách nějaké ty malby. Je tam menný seznam posádky, je tam znázorněný ten zábor Sudet, je tam i nějaká karikatura, jak Polsko dobývá Těšínsko, protože tehdy vůči nám nebylo nepřátelské jenom Německo, ale i to Polsko a v zásadě anektované Rakousko.
1: Víme, že před pár lety taky prošlo muzeum a vlastně celá pevnost Dobrošov velkou rekonstrukcí, asi 3 roky to trvalo.
2: Je to tak, je tam nová multimediální expozice, kompletně se vyměnily expozice v těch pevnostních objektech. Myslím, že to pro návštěvníky velice atraktivní a ta muzejní prezentace se posouvá, takže plánujeme i nějaké aktualizace.
1: A jaká je otevírací doba teď v září a v říjnu, tak jak máte otevřeno?
2: Ještě do konce října je možné tu tvrz navštívit od čtvrtka do neděle, vždycky od 10 do 17 hodin. Poslední prohlídka začíná zhruba 2 hodiny před koncem pracovní doby. A máme také ještě otevřeno mimořádně v pondělí 28. září na státní svátek a potom samozřejmě státní svátek 28. října, kde je možné vidět srub Jeřáb. 29. října bych si dovolil návštěvníky potenciální pozvat na setkání s aktivními zálohami armády České republiky. Bude to takový dětský den, kde bude možné vyzkoušet hod gumovým granátem, nějakou zdravovědu, kartografii a podobně.
3: Den v kraji.

0: uši.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a budeme se věnovat letošní sklizni ovoce v Česku. Bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie uvádí, že jarní mrazy způsobily škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Vůbec největší propad hlásí pěstitelé jablek. Například v Dolanech na Náchodsku přišli především o zimní odrůdy.
2: Jeden ze sadů ovocnářského družstva Dolany na Náchodsku. V minulých letech tady stromy bývaly běžně obsypané jablky. Teď tady široko daleko žádný plot není.
3: No je to především způsobeno těmi jarními mrazy, které tu proběhly v takových dvou vlnách.
2: Kristýna Michalková, vedoucí ovocnářství.
3: Zasáhlo to teda významně zimní odrůdy, v sadě bréburnu, Red Prince, topazu, tam nenajdeme jablko.
2: Ročně jste sklízeli zhruba 6 000 tun jablek na 120 hektarech. Jak to bude letos?
3: No letos čekáme úrodu do 2000 tun.
2: Přijeli jsme do dalšího zesadu ovocnářského družstva Dolany. Tady sice jablka jsou, ale momentálně nemá kdo sklízet.
4: No dneska nás bylo 13 jenom. A dřív bylo 30, no, přes 30. A odešli, no.
2: Říká kvalitář a polský zaměstnanec zemědělského družstva Kamil.
4: Či co zbyli, či co tady ostali, tak či časají slušně, no.
2: A ty, co odešli?
4: No, či, no, nechtěli makať, no, nechtěli. No. Víc u toho kecali, kužili, jedli, zpěvali.
3: Poslední dobou se to stává čím dál častěji. Opravdu je těžký sehnat pracovníky, který by sklízeli v nějaký kvalitě a výkonu.
2: V sadech sklízí především zahraniční pracovníci, tady v Dolanech převážně z Ukrajiny. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jak už jsme dnes zmínili ve vysílání, začíná týden nízkoprahových center. Po celém Česku mohou lidé až do neděle nahlédnout do provozu 127 nízkoprahových klubů, které pomáhají ohroženým dětem a mládeži. Letošní ročník této popularizační akce je zaměřený na psychickou odolnost a také na radikalizaci ve společnosti. Podrobnosti přidá ředitelka pořádající České asociace Streetwork Martina Zikmund. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní ředitelko, komu konkrétně nízkoprahové kluby pomáhají?
1: Úkolem klubů je vyhledat a kontaktovat děti a mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením nebo v náročných životních situacích anebo nějak jinak zranitelné. Proč říkám vyhledat? Protože dobrou praxí je, že klub má také svoji terénní formu. Pohybuje se tedy v prostředí, kde se pohybují děti, aktivně za nimi dochází. Ale tím vyhledáním to vůbec nekončí. Úkolem služby je s dítětem vytvořit takový vztah, aby se cítilo bezpečně, aby spolu mohli zmapovat jeho potřeby a jeho situaci a potom spolu s ním navrhnout řešení a další kroky.
0: Začíná týden nízkoprahových center. Co všechno má ukázat lidem?
1: Ten týden nízkoprahových klubů, který pořádáme už po 20., je velkou příležitostí otevřít dveře klubů odborníkům, ale taky laické veřejnosti nebo potenciálním klientům, pedagogům, rodinám. A ta akce má za cíl ukázat odbornost té práce a potenciál klubů v místě, kde se nacházejí. A ta tři témata, která jsme letos vybrali, nejsou náhodná a jsou to témata, která mladí lidé řeší.
0: Já jsem zmínila, že v České republice se k tomu týdnu nízkoprahových center připojilo 127 nízkoprahových klubů. V našem Královéhradeckém kraji je 9 přihlášených. Mohla byste trochu přiblížit, co chystají jejich program?
1: Můžu říct, že například v Novém Bydžově mají akci po 3 dny. První den budou tvořit mapu identity, to znamená bavit se o tom, co znamená být Evropan. K tématu resilience, tedy odolnosti,

0: Jitka Zelenková a Český rozhlas Hradec Králové. Tak jsme si po 17. hodině shrnuli zajímavosti a události dnešního dne, tedy pondělí 21. září. A ještě si před 18. povíme, co budeme ve vysílání sledovat zítra. Zítra bude hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové po 8:30 bývalý reprezentant v kanoistice, průkopník nové metody pádlování, stále aktivní sportovec Tomáš Renčín. Hostem v naší radioporadně po 11. hodině bude Radim Frolík. Hlavním tématem bude novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Česká národní banka vydává 5 000 korunu se speciálním přítiskem jako součást letošního 100. výročí vzniku Národní banky Československé a k dispozici bude na pokladnách banky pouze v Praze, v Brně, v Ostravě, ale i v Hradci Králové. A právě do této banky se vydáme, abychom zjistili, jaký je zájem veřejnosti. Jak už z našeho vysílání víte, Evropský týden mobility v Hradci Králové probíhá od 16. do 22. září a hlavním tématem je mobilita pro každého a nás bude zajímat zítřejší program. A Královéhradecký kraj zatím letos vyplatil chovatelům na náhradách za škody způsobené vlky víc než 2 miliony korun, který region byl nejvíce zasažen, vám zítra ve vysílání také povíme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A po zprávách v 18 hodin vás čeká cestovatelská talkshow Petra Voldána, tentokrát se spisovatelkou Markétou Hejkalovou a taky Laponsko, Finsko i Řecko s knížkou. To všechno vás čeká po 18. hodině a příjemný poslech a pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dopravci vítají regulaci cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda. Zítra budou moci řidiči jezdit hradeckou MHD zadarmo. České tenistky se na úvod finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Britkami a zítřek přinese oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat, rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí Česmadu Bohemia Martin Felix.
4: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
2: Vláda zároveň zavede mimořádnou daň pro rafinérie, která bude platit letos a příští rok. Hradec Králové se zítra zapojí k Evropskému dni bez aut a Evropskému týdnu mobility. Lidé s řidičským průkazem budou moci cestovat v Hradci Králové městskou hromadnou dopravu zdarma. Magistrát už v minulých dnech nabídl řadu akcí na podporu udržitelné dopravy, jak dodává mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: V úterý 22. září program završí takzvaný Den bez aut. Tylovo nábřeží mezi Pražským a Tyršovým mostem bude po celý den uzavřeno pro automobilovou dopravu a na několik hodin se promění v prostor pro hry, pohyb, setkávání a různé formy mobility. Dopolední program bude určen žákům základních škol, odpolední pak celé veřejnosti.
2: V Hronově začala modernizace Jiráskova divadla za 35 milionů korun. Potrvá do konce příštího roku a dělníci opraví střechu i fasádu, zateplí strop nad hlavním sálem a také upraví terasu. Součástí celkové obnovy je i příprava nové expozice věnované divadelnictví. Po dobu stavby se počítá se zachováním provozu divadla.
3: Sport.
2: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zítřejším zápasem s Velkou Británií. Body ve čtyřhře je připravená sbírat deblová světová jednička Kateřina Siňaková, která v dějišti turnaje v Shenzhenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
6: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, tak to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků. Tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
2: České tenistky se s Britkami ve čtvrtfinále turnaje poháru Billie Jean Kingové utkají od 11 hodin českého času.
3: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Večer má mraků ubývat. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměří 6 až 9 stupňů. Zafouká mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky směr Jičín. Uzavírka potrvá do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Je pondělí a máte správně naladěno, pořad Na cestách je po 18. hodině zase s vámi. No a dnes budeme cestovat s Markétou Hejkalovou, kterou už z našeho pořadu znáte, protože my jsme dokonce dvakrát cestovali s ní. Nahrávka tehdy vznikla na knižní akci veletrhu v Ostravě. No a teď vlastně jsme v předznamenání také podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde Markéta Hejkalová, která je nakladatelka, podnikatelka, spisovatelka, ale také byla diplomatka a cestuje, které akce toho podzimního knižního veletrhu je vlastně duší a hlavní organizátorkou, což si myslím, že teď jde všechno do finiše, ale my se od těch knížek dostaneme vlastně přes jednu knížku do tvého oblíbeného Finska.
7: No, to je pravda. A přes kterou knížku to bude?
0: No, když řeknu Laponsko, tak budeme hned doma.
7: Ano, já se ptám, protože moje oblíbené Finsko se vyskytuje skoro ve všech mých knížkách, tak proto jsem si to chtěla upřesnit a dokonce se teď ve dvou vyskytuje i Laponsko, v jedné, která vyšla loni, to je knížka pro děti, kdo se ztratil v Laponsku. A to je příběh holčičky, která se vlastně nakonec možná ztratila, možná ne, já to nebudu prozrazovat, která se vydala do Laponska a tam prožívá dobrodružství s různými zvířaty, ale tím jejím nejvěrnějším zvířetem je její kamarád plyšový myšák.
0: No a teď se podíváme v dnešním vydání pořadu Na cestách, který právě na vlnách Českého rozhlasu posloucháte, do toho Laponska. Kde to vlastně je, proč zrovna Laponsko, kdo tam žije, po první písničce.

0: Dnešním hostem cestovatelského pořadu je Markéta Hejkalová. Natáčíme v Havlíčkově Brodě. Vydáváme se do oblasti, ve které jsem byl, ale já jsem si až tak úplně jako do Laponska nešteloval. Pro mě to byl sever Finska a hlavně byl to bod, který jsem si nenechal ujít. Samozřejmě je to komerční záležitost. Teď jsem vyndal z kufříku z toho, který znáte a uvidíte i na webových stránkách, pokud se podíváte na fotografie k dnešnímu dílu pořadu Na cestách s Markétou Hejkalovou na vlnách Českého rozhlasu, tak uvidíte, že mám odtamtud diplom, protože jsem byl na polárním kruhu.
1: Polární kruh je zázračný, ten mě taky přilákal do Laponska. Mně se podařilo po prvním roce studia finštiny, což bylo v roce 1980, se dostat na mezinárodní kurz finského jazyka a literatury do Kuopia ve středním Finsku. A to bylo úžasné, to jsem byla poprvé na západě, 20 let děvče z Brna, tak jsem byla z toho úplně jak vyříkově vidění, by se dalo říct. No ale pak jsem si asi v půlce toho pobytu uvědomila, že co když už se do Finska nikdy nedostanu. Taková obava byla a jako je to fajn tady být s lidmi z celého světa, chodit na pláže, na mejdany a tak, k jezeru a na výlety jezdit tady kolem, ale teď já se můžu podívat do Laponska. No tak jsem se tam vypravila tak trošku dobrodružně. Jela jsem vlakem, několikrát jsem přestupovala, pak jsem si tam našla nějaký hotel, učňovský hotel, hotel učeň teda, jmenoval se hotel Opipojka, už neexistuje. No a tak jsem tam večer přijela, viděla jsem tu Bílou noc, chodila jsem po Rovaniemi, který to je zajímavý město, to protože bylo za války. Němci, když ustupovali z Finska severní cestou, tak ho vypadali, srovnali se zemí a po válce bylo znovu postavené podle návrhu architekta Alvar Aalta a má tvár vlastně půdory sobí hlavy a je tam ta dům Lapia, což je dům, jehož střecha kopíruje ty oblé Laponské hory a to byl pro mě všechno zážitek. No jenže na místě jsem zjistila, že polární kruh je pár kilometrů ještě za městem a tehdy nevím, jestli tam nejezdil ještě autobus, no v každém případě jsem tam jela stopem a dojela jsem tam, ale tehdy to nebyl vůbec taková atrakce, jako je to teď. Já jsem tam byla v létě 20. června 1980, to už je dávno, to už snad ani neexistuje. 20. července, já si to pamatuju, protože to je ve Finsku, má svátek Markéta 20. července, tak se mi to hodilo. No ale tehdy to byla taková roubená chalupa, tam si někde pásly tři soby, prodávali tam pohlednice, razítka, byla tam taková ta cedule, polární kruh v několika jazycích. Pak jsem zase odjela zpátky do Rovaniemi a zase dlouhou cestu zpátky. No a to bylo moje první setkání s Laponskem a ještě takovou legrační věc zmíním, že v tom hotelu se podávala snídaně formou švédského stolu, tedy ve Finsku se neříká švédský stůl, ve Finsku se říká stojící stůl, sejsova pejte, no ale to byl pro mě zážitek, že si člověk může vzít, co chce, najíst se do syta, protože jinak jsem na tom kurzu šetřila, abych si mohla koupit džíny a takový. No, a říká se, že kdo je v Laponsku jednou, tak dostane takzvanou laponskou horečku, Lapin Kuume, a že se tam musí pak pořád vracet. Tak to nevím, jestli jsem dostala, ale pravda je, že jsem se tam několikrát vrátila do Laponska. Naposledy to bylo se skupinou kamarádů v roce 2024, když jsme letěli do Rovaniemi a pak jsme si půjčili auta a podnikli jsme takovou cestu přes jezero Inari, Sevetijärvi, podél pobřeží severního ledového oceánu do Utsjoki a pak zpátky do Inari a do Rovaniemi za Santou Klausem. Mezitím se ovšem z toho polárního kruhu stala úplně turistická atrakce, turistický průmysl, dokonce až tak trošku děsivý, bych řekla. Se Santou Klausem je možné promluvit teda zadarmo, to je pravda, ale vyfotit se s ním není možné zadarmo, to stojí 37 euro, ale tak bez toho jsme se obešli.
0: My jsme to zadarmo zvládli, protože jsme mu vezli se štábem pohlednice a vlastně pozdravy z božího daru od našeho Ježíška z pošty, s poštovními razítky, takže byl velice vstřícný. A jak se o Finech říká, že dokážou mlčet ve spoustě světových jazyků, jak jsou takový neupovídaví, tak mě zrovna ten Santa, tenhle ten mýtus zbořil, protože on byl k nezastavení. nastavení, jak pořád něco povídal.
1: No, tak to je jeho práce, že musí být vstřícným, ono je těch santů taky hodně. Je ten hlavní santa v Rovaniemi, ale pak jsou santové po celém Laponsku a není divu, když za nimi lítají děti z celého světa. Já jsem právě, když jsem psala tu dětskou knížku, tak jsem se zapojila do několika facebookových skupin, kde se právě řeší ty cesty do Laponska pro britské děti a jako je to zajímavý, jak vlastně to město se změní a vůbec celá ta oblast takového tichého kraje se z toho stává až karneval, takový cirkus, taky ceny tam stoupnou několikanásobně v tom vánočním a povánočním období a dokonce jsem se dozvěděla, že prý tam snad mají být i přímé lety z Prahy do toho Rovaniemi přes zimu, takže i české děti budou moc jezdit za Santou Klausem.
0: Oni mu tam ale tak neříkají.
1: Ne, oni mu neříkají finský Ježíšek, se jmenuje Joulupukki, což doslova znamená vánoční kozel, protože je to muž v kozlí kůži a ten dřív roznášel ty dárky. Ale Santa Claus mu říkáme cizinci nebo v těch cizích překladech, ale doufám, že teda každý ví, a kdyby to někteří posluchači Českého rozhlasu nevěděli, tak teď už to vědět budou, že ten jediný pravý Joulupukki, Santa Claus, žije v Laponsku na hoře, která se jmenuje Korvatunturi, což je ušatá hora a tam připravují skřícit i dárky a on pak vyrazí na Štědrý den a rozveze dárky po celém Finsku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: No toto máme dnes se spoustou podrobností na cestách s Markétou Hejkalovou do Laponska. Měli bychom říct, že to je vlastně nejsevernější, největší, také nejméně obydlená provincie Finska.
2: No ano, to je pravda a Laponsko vlastně není jenom ve Finsku. Laponsko tedy začíná za severním polárním kruhem. Je, ve Finsku je to provincie nebo kraj, Lapinlény, Laponský kraj. Ale musím říct, že jméno Laponsko se používá, ale ve Finsku se už příliš nepoužívá ten termín Laponci, protože se to bere trošku pejorativně, takže používají termín Sámové, tedy Finové. Jim říkají Sámelajset, ne Lapalajset. Ale já si myslím, že my jsme Laponcům nikdy nějak neubližovali, takže používám termín Laponci. A ještě k tomu ubližování, oni jim ubližovali vlastně tak, že se k ním chovali jako ke kolonii, jako kolonizátor. Prostě k zaostalým domorodcům. Tam děti musely být v internátních školách, což má logické vysvětlení, protože jsou obrovské vzdálenosti a denně třeba jezdit 150 km do školy nejde. Přesně, ale v těch internátních školách byly trestány za to, když mluvili laponsky a to tak trvalo až do 80. let minulého století. Teď se ta laponština podporuje, no ale přes všechny snahy a veškerou podporu. Ve Finsku mluví laponsky možná do 10 000 lidí, ve Švédsku je to podobné hodně. Vlastně nejvíc ta laponština žije v Norsku, tam je několik desítek tisíc, myslím 54 000 Laponců a také žijou asi 2 000 nebo žili na ruském poloostrově Kola. Ale ještě, aby to nebylo tak jednoduché, vlastně není jedna laponština, je 9 laponských nářečí, nebo někdy se mluví o jazycích, které jsou si podobné, ale ne tak úplně zase, tak nevím, jak se to dá třeba říct jako k češtině a slovenštině, to nejsem znalec. No ale to je velká otázka, kterou asi není tak snadný rozřešit, jako je důležitý, aby ti Laponci mluvili svým rodným jazykem, aby měli svoje kořeny, svoji kulturu, ale na druhou stranu laponský se nedomluví nikde jinde, než právě v tom Laponsku, takže je i důležité, aby mluvili teda finsky a ještě nejlépe anglicky, aby uspěli ve světě. A rozpor mezi tím není úplně vždy jednoduchý vyřešit, nebo není na to nějaký jednoduchý pravidlo.
1: No pro mnoho posluchačů asi teď u přijímačů Českého rozhlasu v pořadu na cestách je překvapením, že to Laponsko vlastně není jenom finská část, ale že to je roztaženo na 4 státy v podstatě. Se to dá tak nazvat. Mě zaujalo tvoje charakteristika jedna, kterou jsem kdesi zahlédl. Kraj, kde narazíte na soby i rosomáky. Já jsem na soby narazil právě v Rovaniemi. Jednak tam byly mezinárodní závody sobů, ale co mě víc fascinovalo, protože dneska už se závodí na kdečem, mě fascinovalo, že tam mají policejní soby.
2: Vida, tak to je zase pro mě novinka, že mají policejní soby, nebo na ty jsem nenarazila, asi protože jsem vzorný občan a nepřišla jsem s policií ani s jejími soby do kontaktu, ale soby tam jsou všude skutečně i chodí po těch silnicích mi právě a auta zpomalují a čekají a my jsme zažili moc hezkou scénku, když jsme byli právě s těmi kamarády, jsme první noc spali v Sodan, to je asi 100 km nad polárním kruhem a byli jsme na snídani a z okna hotelu jsme viděli na hlavní křižovatku, tak hlavní křižovatka v podstatě malé vesnice. No ale tam si kráčel sob a uprostřed se zastavil, vykonal svou potřebu a pak šel zase dál a všichni tam stáli a dívali se na něj, někdo si ho fotil a z turistů. Ale kraj, kde narazíte na soby i rosomáky, to je vlastně charakteristika, kterou dalo mé té dětské knížce Nakladatelství Host, protože tam vystupuje rosomák, finsky ahma, což znamená doslova hltoun takový. A my Češi si pod vlivem známe písničky, hodně myslíme, že rosomák je pták, ale rosomák není pták. Rosomák je takové v podstatě hodně dravé zvíře a dost ošklivé zvíře, které všechno sežere. Ale ten můj rosomák je zraněný, on uteče ze stanice, která chrání a zkoumá polární zvířata a právě s tou hrdinkou té knížky, s holčičkou Eliškou, která se tam vydá hledat maminku, se skamarádí, protože ten rosomák není moc hezký, ale je chytrý a hodný a tak to je možná někdy důležitější, než být hezký.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách. Mým hostem dnes a spolucestovatelkou, vlastně hlavní cestovatelkou je Markéta Hejkalová, spisovatelka, cestovatelka, nakladatelka, pořadatelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, mimochodem velice známého už, protože 36. ročník v říjnu už je téměř za dveřmi. Ty jsi žila ve Finsku a já jsem někde přečetl, že v Helsinkách jsme pořád u knížek, že v Helsinkách si zařídila i průkazku do knihovny. Jaké to je být vlastně zákazníkem v uvozovkách knihovny ve Finsku?
1: No, to je moc fajn. Já chodím všude do knihovny, kde žiju, se hned hlásím do knihovny a ve Finsku taky jsem to udělala. A knihovna mě především, finská knihovna mě naučila vracet knížky včas, s čím jsem měla do té doby problémy, protože tam byla malá pokuta za zdržení, 5 marek, tehdy se platilo ještě markami, marka byla tak 8 korun, 5 marek za knížku, no to se řekne, co to je, to není nic, no ale když máš 6 knížek a pozdíš je o 5 dní, tak už to naroste. Ale jinak to bylo moc fajn, ve Finsku vůbec knihovny jsou takové jako u nás teď, ale jako u nás tehdy nebyly. U nás přece jenom tehdy byly knihovny vyloženě zaměřené na půjčování knížek, což je její hlavní funkce pořád, no ale tam právě byly jako i taková komunitní centra, dělali tam besedy, všelijaké kurzy, dokonce na začátku 90. let, když tam byla velká krize, tak tam otvírali prostor nezaměstnaným, kteří si tam četli noviny a oni tehdy říkali, no lepší, když si tady čtou noviny, než aby se doma upíjeli. A ty knihovny jsou takové opravdu hodně živé. Někdy na můj vkus až mi připadá, že odchází skoro od toho svého původního poslání, že třeba teď v nové helsinské knihovně Oody, která je velmi taková známá a krásná architektura, je možné si pronajmout šicí stroj a šicí dílnu, což už vlastně od těch knížek dost odcházíme. Ale knihovny hrajou velkou roli ve finském životě. No a v mým hráli taky, já jsem si tam půjčovala hlavně finskou literaturu, finské detektivky, finské knihy, co jsem potřebovala, nebo jsem i ke své práci jsem tam psala nějaká hesla do slovníku finských spisovatelů, tak jsem tam často chodila, i jsem v těch čítárnách trávila čas a tam už tehdy bylo běžný, že v každé knihovně byla kavárna, kde si člověk mohl jako najíst a prostě bylo to takové milé místo. Já jsem pak i v knihovnách teda se vrátila, jak bych řekla, z druhé strany. V městské knihovně v Helsinkách jsme darovali české knihy, které byly do té doby na velvyslanectví a vlastně k ním nikdo neměl přístup. Část z nich byla skutečně jako z doby komunismu, byly to třeba tendenční, tak ty jsme vyřadili, ale řada knih tam byla velmi zajímavých, velmi kvalitních a byla škoda, aby byly uzavřené na velvyslanectví, tak jsme vyjednali, že prostě vzniklo české oddělení v helsinské městské knihovně, které dodnes funguje. Pak jsem tam měla i nějaké přednášky právě o českém knižním trhu, o překládání a teď hned po svém veletrhu odjíždím s Alenou Mornštajnovou na helsinský knižní veletrh, kde budeme mít zase besedu v knihovně v předvečer veletrhu v knihovně Kallio, což znamená Skalisko, a je to taková moc hezká helsinská čtvrť, o překládání české literatury ve Finsku a finské literatury v Česku, protože Aleně Mornštajnové vychází už 3. kniha ve Finsku, což je teda veliký úspěch pro českou literaturu.
0: To určitě. Cestujeme teď s knihami do Finska, poznáváme Finsko hodně detailně. Já bych se zastavil u té knihovny, kterou jsi zmínila, u té moderní. Já jsem viděl obrázky, když jsem tam byl, tak ještě nebyla podle mě postavená, ale určitě bych tam zašel, protože finská architektura se mi líbí. Mně se líbí třeba jeden z kostelů, který je obložen dřevem v centru Helsinek a tady na téhle té knihovně mě zaujalo, že tam má velkou část fasády také ze dřeva. Vypadá velice moderně, je to takový chrám pro knihy. To musí být podle mě už tradice, že ten styl architektury v tom Finsku se tak prováže s tím účelem, ať už je to kostel, nebo ať je to třeba ta knihovna, že to člověku připadá, že to tam je od vždycky tak.
1: A to jsi vyskyhla úplně přesně, protože podle mýho názoru tajemství úspěchu finské architektury a finského designu je ve dvou věcech. Jednak, že právě to žije v souladu s přírodou. Vlastně celý finský život je v souladu s přírodou, protože jak Finové žijí na severu, kde přece jenom jsou ty přírodní podmínky drsnější i přes všechny moderní technologie, 40-stupňový mráz je prostě mráz a člověk se musí s tím nějak vypořádat, takže lidé proti přírodě nebojují, ale snaží se opravdu žít s ním v souladu. A druhá věc je, že finský design vždycky myslí na potřeby uživatele. A dokonce v jedné knize, to byl myslím román Hannu Reitli, Kanál Grande, bylo takové hezké srovnání italského a finského hrnečku na kávu. Italský je nádherný, elegantní, oči z něj přecházejí, má jedinou nevýhodu, že se skoro nedá vzít do ruky. Finský hrnek je úplně obyčejný, není na něm vlastně nic zvláštního, ale člověk zjistí, že velmi pohodlně se bere do ruky, velmi pohodlně se z něj pije. A tak to je trochu taková nadsázka, ale já si myslím, že to platí. Je účelný. A viděla jsem tam všude i právě na těch studentských kolejích, kdy to bylo všechno zařízené tak, aby se v tom dobře studovalo, dobře bydlelo. Zrovna tak vlaky, tak to už tehdy, teď jsou u nás taky velice pohodlné vlaky, no ale v těch 80. letech to zdaleka tak nebylo a tam byly ty vlaky tak pohodlné, že vlastně 1000 kilometrů z Helsinek do Rovaniemi člověk přestál úplně v pohodě, nijak nebyl z toho unavený. A právě i to využívání těch přírodních materiálů a respekt k přírodě je důležitý pro celý finský život a právě k té architektuře my jsme měli, když jsem pracovala na ambasádě, služební domek na ostrově Kuusisaari v Helsinkách a ten domek byl úplně nenápadný, taková řadovka vůbec, ne, že by nějak oslňoval, u nás se tehdy v 90. letech stavělo vlastně naopak, že
0: lidé,
1: ano, to podnikatelské baroko a tak, aby to oslňovalo, ale když se přišlo dovnitř, tak vlastně tam bylo všechno tak účelné, aby se tam dobře žilo. Malý takový dvorek nebo zahrádka, velká místnost společenská pro návštěvy, pro nějaké služební, soukromý prostor, malé pokoje, ale naprosto dostačující. Prostě všechno bylo vidět, že o tom přemýšlejí ne třeba z hlediska toho, jak to vypadá, ale jak to slouží.
0: Pojďme zpátky do toho Laponska. Pojďme se podívat na to, v čem jsou ti Sámové tedy jiní, než jsou ti Finové třeba z toho jihu. Ono, to Finsko vůbec je zajímavé i v tom, že je tam ta dvojjazyčnost. Úřední jazyky vlastně jsou oba dva, finština i švédština. Oni to mají dokonce i, já mám další předmět s sebou, oni to mají dokonce i na euromincích, když k ním přešli. Tohle to je euromince, my jsme mluvili o přírodě. Euromince finské mají přírodní motivy, labutě anebo také květ. Ano, je to ostružiník, takže oni tam mají i letopočet uváděný písemně jak ve finštině, tak ve švédštině. Takže Laponci jsou v čem Laponci?
1: No, Laponci jsou Laponci v několika věcech, nebo Sámové. Jednak teda vypadají jinak. Ti skutečně praví Laponci vypadají trošku jinak, že jsou trošku menší, snědší, mají možná maličko zešikmené oči. Například takovým nejznámějším Laponcem možná byl, ale to už je hodně dávno, švédský lyžař Ingemar Stenmark. Ten měl laponské kořeny, ale právě laponské kořeny, laponskou krev vlastně teď už je těžké říct, kdo je čistý Laponec, protože lidé tam žijou pospolu a promíchávají se. Druhá věc je, že se mluví hodně o tom laponském způsobu života a to bylo tradičně teda pasení sobu, pastevectví sobu a to dodnes hraje velkou roli.
0: To je to pravda, že oni jsou posledními kočovníky v Evropské unii minimálně a v Evropě možná také?
1: No já myslím, že ano, že to říká, protože oni skutečně kočují, ty soby se pasou tam, kde je pastva, to znamená, že v zimě nekočují, to jsou někde u domu a žerou ty lišejníky, ale v létě kočují po pastvinách, dokonce už od roku 56 uzavřeli skandinávské země právě jako bezhraniční styk, nebo Skandinávská unie se tomu říkalo a právě důvodem bylo kočování těch sobích stát, aby mohli z jednoho státu do druhého hodit na pastvu.
0: A nemuseli celně odbavovat svá stáda.
1: A nemuseli předkládat celní a devizové prohlášení. Ale ono je to opravdu jako hospodářsky hodně, hodně významné, jednak taky už teď dostávají zase, když je Finsko v Evropské unii, na sobě dotace a musí dodržovat kvóty a sobě se všelijak kradou, taky zabíjejí, jak o tom píšou některé severské detektivky. A to, že dřív kočovali pěšky nebo na saně a ty kočují třeba obytnými vozy a Mercedesy, a tak to nehraje takovou roli. Jsou to skutečně kočovníci. No a to Laponsko má vůbec pro Finsko takový význam takového, dejme tomu, divokého západu nebo trošku divočiny země, která je svobodnější, drsnější a kde skutečně může jít i o život, kde člověk může zabloudit, kde člověk může umrznout s nás než jinde ve Finsku, tak je to samozřejmě pro ně turistická země, kam jezdí na chaty, kam jezdí na to putování, třeba podzimní putování je tam velice oblíbené, kdy jsou zbarvené listy, tam nejsou vysoké stromy, ale ty keře jsou krásně zbarvené. Ale já myslím, že ty rozdíly se taky v globálním světě skýrají, že ne každý už se z toho Laponska se věnuje sobům a chce věnovat sobům, prostě chtějí taky mít normální moderní život. A taky hodně jich asi pracuje v tom turistickém průmyslu spojeném se Santou Clausem.

semenes da

0: Český rozhlas, Hradec Králové.
1: Posloucháte Český rozhlas, jsme na cestách s Markétou Hejkalovou, jsme na severu, tak trošku přemítáme, představujeme si ty krajiny, které známe. Pro mě to Rovaniemi bylo nesmírně zajímavé, protože tam byly i paradoxy takové. My jsme tam kousek od Rovaniemi točili i v ledovém hotelu, který je postaven vlastně jenom na tu zimní sezonu, pak se rozteče a pak se staví nový. Točili jsme samozřejmě ve Finsku o saunách a jedna věc se mi nepovedla, to bylo spojené také s Rovaniemi. Finové udělají saunu, kde se dá. V přívěsu to je naprosto běžné, dokonce na setkání neobvyklých saunařů prý měli i saunu na kole a podobně, nevím, jak to dokázali. My jsme točili kouřovou, prezidentskou, ledovou, ale jezdí tam údajně i saunová lanovka na sever od Rovaniemi, ale logisticky jsme to nestihli, takže tu jsme nenatočili. Máš ráda sauny, když máš tak ráda Finsko?
2: No, můj muž má rád sauny a dokonce natolik, že po návratu z Finska jsme si doma saunu vybudovali a on je pravidelným návštěvníkem, já jsem taky pravidelnou návštěvnicí, ale strávím tam vždycky hodně málo času. Já jsem měla ve Finsku ráda sauny proto, co se dělo po sauně. A co se dělo po sauně? Protože ty klasické sauny byly na břehu jezera nebo moře, ať už na tom kurzu jsme do nich jezdili, nebo pak, když jsme tam žili, tak u přátel nebo s přáteli, a tam jsou přísná pravidla, že napřed se jdou vysaunovat ženy, pak muži, pak ženy připraví jídlo, pak se sedí, pije se pivo, jedí se klobásy, každý je takový očištěný, veselý, někdy až moc veselý, pak se z té sauny taky chodí plavat do toho velmi studeného moře nebo jezera, a to se mi líbilo, ale to samotné saunování, nemůžu říct, že by ho měla nerada, a někdy, když je opravdu velká zima a venku mráz a tak, tak je to hodně milé, ale zase žádný zvláštní příznivec sauny nejsem.
1: Já tady mám v kufříku jednu knížku, která vychází o různých zemích, a samozřejmě tohle to je knížka, která říká nebo hledá odpověď na otázku, jací vlastně jsou Finové. Tak jací podle tebe jsou Finové? Jsou to opravdu ti mlčenliví, zadumaví, pro někoho až nepřístupní lidé, a nebo je to naopak? A jak je to s tím pitím?
2: No, jednak Finové nejsou všichni stejní.
1: Ani my
2: nejsme všichni stejní. Ve Finsku se říká, že hodně záleží na tom, jestli je člověk ze západního Finska nebo z východního. Ve východním Finsku už hodně hraje roli ten slovanský prvek nebo třeba ty slovanské ovlivnění. Takže ti jsou veselejší, hovornější, živější, zatímco západní Finové jsou takový, jak my si představujeme, mlčenliví a vážní. A nevím, jestli protivní, to bych tak neřekla, ale je pravda, že jsou možná obecně Finové rezervovanější než my, že my máme třeba nebo většinou srdce na dlani, že se povídáme i s neznámými lidmi, svěřujeme se, a ve Finsku se mi vůbec třeba nestávalo, že by lidi na ulici nebo v autobuse nebo nevím, v kavárně spolu neznámí lidé se dali do řeči. Pokud se to stalo, tak to znamená, že už měli hodně upito. Ale anebo jsem třeba s někým se znala pracovně a až potom po několika letech jsem se dozvěděla, jestli je ženatý nebo vdaná, jestli mají děti, a takže jsou takový možná uzavřenější, ale když se pak spřátelí, tak je to úplně stejné jako všude na světě, že jsou dobří moji přátelé, mám tam několik takových přátel a jsem za to moc ráda. No a s tím pitím je to složité, protože ve Finsku platila po první světové válce prohibice a ta už tam není od 30. let, ale dodnes je tam regulovaný maloobchodní prodej alkoholu. Ani ve všech kavárnách se nemůže podávat alkohol, záleží na tom, jakou mají licenci, jestli jenom na víno, na pivo, nebo i na tvrdý alkohol. Ono se to pořád uvolňuje, už se teď v samoobsluha může prodávat i nějaké slabší pivo, takové ty různé nápoje, koktejly, slabší, ale pořád je to státní licence a alkohol, včetně vína, se prodává ve státně monopolních obchodech Alko, které těch je hodně a jsou to samoobsluhy, ale já jsem právě v těch 80. letech a možná i na začátku 90. v Rovaniemi zažila To byla taková vlastně výdejna, že tam člověk řekl čísla tomu prodavači, prodavač ho přijel pohledem, že toho zase teda pije moc, tak mu to vydal a bylo to omezeno třeba na určitý počet litrů tvrdého alkoholu na osobu a měsíc. A říká se, že Finové pijou jinak než my. U nás se taky nepije málo, ale že oni pijou, aby zapomněli na to, jak je ten svět zlý a na tu konkurenci a tak. To je jeden důvod. A když už pijou, tak to je hřích. A údajně v luteránské církvi neexistuje zpověď a odpuštění hříchu. Když člověk hřích spáchá, tak ho prostě má. No a když teda ten hřích páchá, tak proč by měl hřešit málo? To znamená, hřích je vypít když už tak láhev vína, tak 10 láhví vína rovnou. Ale je pravda, že to se všechno teď mění, že Finsko už není taková izolovaná země od té doby, co vstoupili do Evropské unie a že se to nedá tak zobecňovat a taky už lidi hodně cestují, nepijou tu vodku, jenom mají velký výběr vín. No a diskutuje se o tom, co by se stalo, kdyby se ta regulace úplně zrušila. Jeden názor říká, že by se nestalo vůbec nic, že by to bylo prospěšný, ale druhý názor říká, že možná by to bylo prospěšný, ale jedna generace by se upila k smrti. Tak to nevím. A ještě chci říct, že tam se právě, to jsem vlastně nedořekla, že u nás se pije jinak, u nás se pije jako společensky a tak, aby nám bylo veselo. A oni pijou proto, aby jim nebylo smutno. No což zní podobně, ale rozdíl to v tom je.
1: To jsme se dostali trošku někam jinam, ale je to pořád o cestách do země, kterou člověk pozná jinak, než když tam přijede na 14 dnů jako turista. Mají vůbec, když jsme si takhle charakterizovali trošku ty Finy, Severany obecněji, mají také humor? Pamatuješ si nějaký finský vtip vůbec?
2: No, oni humor mají. Oni oceňují například český humor velmi populárním hrdinou. Je tam Švejk a jeho autor Jaroslav Hašek. I třeba Valtariho knihy, které jsem překládala, Krvavá lázeň, Šťastná hvězda, jsou drsné, dramatické, ale humor v nich je taky. Ale finský vtip, no to jsme teď zaskočil, já jsem finský vtip slyšela a zkusím ho nesplést. Tak tři Finové si někde na břehu jezera a jeden řekne, no to ta tuota. No takhle. Druhý řekne, no nín. No jo. A třetí řekne, no nín, kyle, kyle, to ta tuota. A jako, no tak jo, aha, aha, no tak to jo. A ten první ho zabije. A ten druhý se ho ptá, co ti udělal, co jsem mu, proč ho zabil. A on říká, no moc kecal.
1: No tak to je dost charakteristické. Já jsem také slyšel jeden a ten se vrací k tomu alkoholu. Ptali se Fina, jaké jste měli léto u vás, jaké

0: Roman, který se jmenuje Juha. Tady ho možná lidé znají podle filmu Akiho Kaurismäkiho, který byl, ale už je taky hodně starý ten film. No a ten Juha je takové zosobnění poctivého, upřímného, spolehlivého Fina a jeho protihráčem je zlotřilý karelský obchodník a svůdce Šemejka. A to jsou dva finské archetypy a ten román je úžasný. Je to milostný příběh, odehrává se sice na konci 18. století, ale vlastně ty city, ty vztahy by se mohly odehrávat kdekoliv a kdykoliv.
1: Říká dnešní host Markéta Heikalová, ze kterou jsme cestovali hlavně do Finska. Poznali jsme Finsko, myslím si, tak jak ho málo kdo zná, za což moc krát děkuju za všechny naše posluchače. My jsme se ani nezastavili v Českém ráji a ve východočeském regionu, kam Markéta vazby má, ale já myslím, že jsme slyšeli dost zajímavého. Možná teď budete brát Finsko i trošku jinak, než jenom jako hokejovou zemi. Mimochodem, jak si prožívala vítězství Finů v posledním hokejovém světovém šampionátu?
0: No velmi dobře. Já totiž v tomhle, já ne, že bych nějak moc hokej sledovala, ale já fandím našim lvům, to znamená českým, a Suomen Leonille, to znamená finským lvům. Takže když hraje Česko-Finsko, tak já to mám dobrý, protože vím, že vždycky vyhrajou naši Češi nebo naši Fini. Buď vyhrajou Češi nebo Fini a všem vždycky fandím. Dokonce jsme jednou zažili ve finské restauraci Zetor, už velmi dávno, takový zážitek, který napřed byl moc hezký. My jsme tam byli česko-finská skupinka a právě byl zápas mistrovství světa nebo Evropy Česko-Finsko. No a my jsme vždycky jásali, když padl gól, ať ho dali Fini nebo Češi, no ale pak se po nás ty lidi začali dost zle dívat, tak jsme radši zmlkli.
1: Tu restauraci Zetor znám také, je dost témat, ke kterým se možná ještě s Markétou vrátíme. Pro dnešek jste vyhráli hlavně, si myslím, vy, posluchači pořadu Na cestách, který právě končí, protože výborná vypravěčka, spisovatelka, nakladatelka a také cestovatelka Markéta Heikalová má hodně co povídat. Takže já ti moc krát děkuju.
0: Já děkuju a rozloučím se finsky. Nekemín.
1: Nekemín, nemám možná ten správný přízvuk a já se s vámi neloučím na dlouho, protože příští pondělí opět po 18. hodině v pořadu Na cestách se s vámi těší Petr Volda.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Kvůli přestavbě Hradeckého nádraží budou od 1. října na třech tratích výluky. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na evropském šampionátu v osmifinále a zítřek přinese oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami od 13 do 16 stupňů. Pěkný pondělní podvečer vám přeje Alena Brantová. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený schodek tak vláda snížila o 3 miliardy. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
4: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
3: Podrobný rozpočet musí ministerstvo financí představit do konce září, kdy zamíří do sněmovny. Kvůli přestavbě hlavního hradeckého nádraží budou od 1. října do 12. prosince na třech tratích v Královéhradeckém kraji výluky. Vlaky v době výluk nahradí České dráhy autobusy. Ne všechny spoje budou mít ale zajištěné návazné přípoje. Nejdelší výluka od 1. října do 12. prosince bude na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Stovky lidí navštívili o víkendu zvířecí útulek v Nové Pace, ve kterém se kromě prohlídek a venčení psů pořádal taky dobročinný bazar. V něm si lidé mohli koupit oblečení z druhé ruky a přispět tím na provoz zařízení. Na co je potřeba nejvíc peněz, upřesňuje pracovnice útulku Jana Henlová.
5: Teď jsou nejvíc potřeba na veterinu, je spousta koťat nalezených a ta veterina u koček paradoxně vychází dráž než u psů.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii dnes v Turíně podlehli 1-3 na sety. Se šampionátem se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
0: Počasí.
3: Zítřejší předpověď slibuje většinou oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Večer má mraků ubývat. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách jenom na 6 až 9. Zafouká mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Kvůli opravě povrchu vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu. A dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
2: To je pokrok, se tomu říká.
1: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
2: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině, v té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
2: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
2: A i se to tak vlastně učíme, že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
2: Přesně tak. Jsem to pochopil. Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
2: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
2: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
2: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

tvrdě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

gra chce zdrbnout, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucou spíš jíky najmout.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: sú také ako všetky kapiel, že každá kapela začína v skúšobni, tam skúša, potom ide na pivo, tam to všetci preberáme a proste bavilo nás hrať, hrali sme za párky, za pivo a boli sme strašne radi za každý koncert, ktorý proste existoval. Hoci kde sme hrali, kde nás zavolali a proste, lebo nás to strašne bavilo. A vlastne a to je asi všetky kapely tak začínajú. Krčmák sme hrali a chodili tam tí štangasti, my sme tam do toho vrzúkali a oni všetci nadšení, že to je super, to je super. Dalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta, my sme, že ideme hrať do Nových Zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde a tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich a keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudí, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: ešte hrávať, nahrávali sme už demá nejaké a takéto veci. A tam až to bola nahradná a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Viršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparáde a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povie, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosť krátka páčilo. A tým pádom sme sa tak dostali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, který vznikl úplnou náhodou jako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie, že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezvisko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá, kedy my jsme nosili jako koncertné také mundury nebo koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrársky. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že jak bylo covid, že se nemohlo chodit, nikde jsme to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj aká všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom, tam v té nemocnici tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích, v Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A já nejsem ani studijní, ani cvičící, jo, takovej ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví a jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka, taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože, a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka s ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano, ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, more, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možný. Než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu veskru, kterou já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu, zřejmě. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalí a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomně s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidi z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, aby mě to úplně hrozný, takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin, musím jít spát. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malej zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a dvě firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě samozřejmě líto, co jsem udělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí, a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 000 tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 000 tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
2: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
3: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozornějíc, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu jsem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
2: Sladinka to je?
3: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
4: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
3: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
4: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káč?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
4: to je krásná
5: vidět,
4: barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
4: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to už to je bez alkoholu.
4: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
4: krásně. Je to zdravé.
5: A když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
4: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré? A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
4: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
3: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
4: Tak to já se nenechám nutit.
3: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil, takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod těma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je toho hodně tady, toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovaný Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mě by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: V lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozhodnutí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před tebou,
2: peklo.
3: Vidíš,
2: zapomněli. No, ale to nelže, že to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadále.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou. Takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla.
3: Byla,
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstla až někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irene? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: John pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron. A byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
7: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je. Ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
7: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
7: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
7: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka. Aho.
7: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
7: ano,
2: viď?
7: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
7: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: on se protřás životem.
7: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: Sto denně.
7: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
7: no,
2: manželku
7: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
7: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
7: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
6: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
6: O paní Chilternové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Chilternová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
6: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
6: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
6: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
6: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
6: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
6: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
6: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
6: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont? Markíza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté v vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, vikontovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, vikomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Tak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo. Píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Už odpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní, každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, abys při mši usnula.
4: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní všichni chodí až před polednem na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a teď ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmelák a nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
6: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
6: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
6: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
6: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
6: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
6: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
6: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
6: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
6: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
7: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
8: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abrahama. Dobré dny, přátelé.
9: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdraví, vaše Zdenka.
10: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se,

ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie to není stesk po místě, nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze Zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat?

0: o žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do 1 hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano, ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla
1: hranice.
0: Dokončit ano, věku, ano. Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměl. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. Může
0: takže
1: se
0: dokud
1: podívat,
0: z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény.
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem. A teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila,
1: ne,
0: že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky a ten chlap by se zbláznil, jo? A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Můžete. Začněte.
1: Jste moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, pouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Já, babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka a buďte nám věrná. Máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí. A teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano. Já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím blázenci a díky v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ty muži neměla jsem všechny, no, tak jsem to ukončila všechno. Hotovo.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlednete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem a dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se vám daří.
1: Ano, já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petra Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasi a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to do chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka nejela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, herr, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl aj dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mi mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě střílal 80 rok, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezírat, už člověk nemůže nic ani doma, na to už někde, někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žádné, říkáme, je to za trest mít pěknou babu v baráku, za mladá, že jo, no, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás to, no, a teď se tomu jenom smějeme, jo, no, a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali něco takového, jo, no, takže,
0: takže teda to bylo v pořádku s tou žárlivostí, Františku, ale zažil jste nějaký pár v rodině, nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že byste nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanáše teď do letech, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, víte co, musel by, každé z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo, a uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No, tak, a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo?
0: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se nad to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaké obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam, myslím, 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom jsme byli soukromí u nevěsty. A tam teda domluvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, je všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu toto je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z ní žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužela, takže on neměl žálit na co. A nikde jsem nechodila, jako, a když jsme něco slavili, tak jedině ve školce 9 ženských, anebo když bylo mladožen nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 82, ne? Poštěl mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
0: Aha.
1: A oni říkali, no to my nevíme, že byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polivko, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, ovšem ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla plný zuby.
0: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
1: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který byl stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
0: Vážně?
1: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom to malo svoju a moje děcka mi býval káral a nic, děcka měli jsem jedničky, jako nebyli to. Ale on ne, dělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval výmpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Nišou našou. Ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě jeho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda běj, se mě nediví, že jsem s ním nebyla.
0: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
1: Taky, děkuji, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa? Halo,
1: ano.
0: Ano, jste ano. Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se teda tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Halo?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Se? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomůžte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, se usmál, takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste jako... obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No
0: jistě.
1: Nebo... No? No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy to je jako uměla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, aj nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi, je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý ducho, no ale to mi nevadí skoro, celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně, a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojem poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako v přátelství. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo se s námi bude povídat? Vítám další dobré návštěvu. Večer,
1: nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jako má holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratře. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to hrozilo větší nebezpečí v životě jak jemu. No já jsem na něj nežádala, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak, co to já viděla, jo. A já, když jsem něco třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřeješ. No a nakonec jsme šli, tak teda mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, proboha, nehyu, lidi zvětší, má úplně nové kohouty. Jsem dbala o pomoc, no ale jde po Bohu, no. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo, no. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se měli, jsme si měli hrozně rádi to. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodovala. Když jsem měla, jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my budeme hodní.
0: Dobře, a Ludmilko, teda žádlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežádlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, od bocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no ale potom přišel na to, že až je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kéžby. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avizovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi, bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba. Když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiné myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dal říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakým žárlení, no jsou určitě případy, že žárlejí na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápem, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořád pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba, všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší a nic, no těžko to chápeme už, no ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Zaď to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem. My jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak nedávat příležitost. A některý zná případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže na tom přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem, ano? Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazují se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni si za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo. Ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no. Že já byl trošku nahřel takový rafal, no. Ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, mě to zaujalo. Tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, že jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec.
0: Vůbec, tak.
1: Já byla... To byla zlatá nejzasnější. Říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale... Ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď se zase nějak...
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková... A když se k tomu dostane ještě nějaký chlast a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: To jsme teda zaprousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se, krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo bych řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže mě nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo a žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě, nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, a ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád opěvujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ti lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně výsledky, věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí snažili nějací kolem doci zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž my jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
0: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasně. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například?
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil, onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. Kuchyně pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužil. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář.
2: No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici.
1: Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla do ticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě koroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.